pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

protože osmdesátkový pecky nejsou pro starý. Naleďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works, Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Narodila se v Košicích, ale už roky je lékařkou Pražské záchranné služby. Přesně tak, jak si to kdysi vysnila. Už za chvíli bude mluvit nejen o práci na záchranné službě, ale také o tom, jaké to je padnout až na pomyslné dno a hledat cestu zase nahoru. Naším hostem bude lékařka Katarína Veselá. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeň je dnes lékařka nejen Pražské záchranné služby, Katarína Veselá. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kolikrát do měsíce sloužíte?
2: V Praze máme 12-hodinové směny, takže to vychází nějakých zhruba 14-12-hodinových směn do měsíce. Někdy je to míň, někdy je to víc, právě jako podle nějakého počtu pracovních hodin, ale zhruba tak 14-12.
1: A nejen v Praze vyjíždíte se záchrannou službou. Kde ještě? Působíte? Vy toho máte neuvěřitelně moc.
2: No, já si umím velmi dobře manažovat svůj čas, takže ještě lze mě potkat ještě na Středočeském kraji, na Ústeckém kraji a občas ve Vinohradské nemocnici na Áru.
1: Jak často vyjíždíte, když máte tu 12-hodinovou službu? Je to perná doba? Nebo je
2: to záleží. To záleží. Jako můj rekord je 12 výjezdů za 12 hodin.
1: 12
2: výjezdů za 12 hodinovou směnu. A někdy se jako nevjede vůbec. Někdy jako je třeba nula, ale průměr jako v tom centru, je s tím centru v Holešovicích a to je zhruba tak 5 výjezdů. Takový průměr, jako co máme.
1: Možná mají posluchači práci na záchrance spojenou především s adrenalinem. Jaké to je, že honem rychle běžíte, honem rychle jedete, teď zachraňujete ten život, vracíte se zpátky, ani nevypijete kafe a jedete zase. Je to adrenalin pro vás? I třeba vzhledem k tomu, kolik let už tam sloužíte, nebo ani ne?
2: Jak kdy? Jako je pravda, že každý přesně čeká takovou tu akční záchranku, jakože opravdu jako
1: to známe z těch seriálů
2: všichni,
1: třeba.
2: Přesně tak. A to je vlastně takový jako mýtus. Jednak většina těch výjezdů není adrenalinových. Mm-hmm. A většina výjezdů, kterou máme, tak je k seniorům. Nejčastější výzva, kterou máme, je dušnost nebo bolesti na hrudníku. Ale samozřejmě jsou i výjezdy jako dopravní nehody, pády z výše. Tak to jsou takové jako akčnější výjezdy. Ale i v té akci, já se vlastně snažím lidem vysvětlovat, že i když se děje nějaká akce, tak ona se nesmí dít zbrkle. Ty věci se musí dít rychle, ale koordinovaně. Nesmí to být nějaký jako nekoordinovaný chaos. A třeba i spousta lidí, jako když přijíždíme třeba resuscitaci, tak oni nás křičí honem, honem, pojďte a teď jako čekají, že my si vezmeme baťoch a už jako běžíme. Ale ono to tak vlastně jako není. My pracujeme rychle, ano, ale já musím vylézt ty sanitky z toho malého autička, jít dozadu, domluvit s kolegou, jaký bereme pomůcky, co vezmeme, kdo co bere. Teď my to vezmeme, ale jako taky nemůžeme prostě vyběhnout ultra rychle do 5. patra. Protože když vyběhneme ultra rychle, jednak čím rychleji běžím, tím větší je pravděpodobnost, že zakopnu nebo podobně. Takže musí to být rychlý. Musí to být v tempu, ale nesmí tam být rychlost na úkor kvality ty péče.
1: Co vám právě třeba nejvíc komplikuje život při tom výjezdu? Co my, kteří voláme, třeba děláme špatně, nebo měli bychom změnit?
2: Není to ani úplně jako o volajících, ale ta první věc je, když někdo zavolá záchranku a my máme průměrný dojezdový čas v Praze mezi 6 a 7 minutami, takže je to jako velmi rychlý. Ale to, co mě komplikuje, to je, když někdo není účastný toho, že řídí auto třeba. Protože my jsme do minuty v autě. Odpípnutí výzvy, to je úplně jedno, jestli sedím na záchodě, jestli jím, prostě cokoliv, co se stane, já vstávám a odcházím do toho auta a za 60 vteřin se odpípávám, že jsem dolů v autě. Ale ten dojezdový čas závisí od toho, jak nás ty lidi pustí. A když jako uhýbá 6 aut směrem doprava a jedno nám uhne směrem doleva, tak už se ten čas jako prodlužuje, když ty lidi jako nevidí, neslyší, protože se věnují jako něčemu úplně jinému, tak to je to, co mě vadí. A není to pro mě. Jo, ten čas běží tomu pacientovi, ke kterému jedeme, tomu sraženému dítěti. Jo, a může to být prostě klidně příbuzný toho člověka, který jako nám neuhne. A to ještě jako mluvíme o těch lidech, kteří to nedělají schválně, ale pak jsou taci, kteří to schválně dělají.
1: Opravdu.
2: Ano. Občas se najde prostě někdo, to jsou na Facebooku, jako občas bývají videa těch záchran, kde vás někdo cíleně nepustí a vyprošťuje. Takže i to se děje. A druhá věc, kterou jsem vlastně vypozorovala jako nedávno a mě to jako velmi vadí, je bezohlednost vůči pacientovi. Když se někde něco stane, všichni chtějí stát vedle, všichni si to chtějí točit a všichni to chtějí prostě sdílet. A je to strašně nefér vůči tomu člověku, který tam leží, protože vy byste nechtěli, aby to byla jako vaše babička nebo vaše ségra nebo někdo. A naposled se mi stalo, že jsme měli pacientku, která byla sražena tramvají, bylo to jako na velmi frekventované silnici a nebo na zastávce a ten tam postával jako hlouček těch, já nevím, 50 lidí, jako fakt to bylo jako ve špičce. A my jsme byli minutu na místě a ona jako hrozně křičela. A já vůbec jako minuta je čas, jako než se zorientujete, než prostě zjistíte, než vyšetříte, toho človeka, než naložíte límec. A tie lidi ako bylo vidieť, ako jak oni proste medzi sebou to teď komentujú. Oni tady nechajú trpieť v bolestech, oni nic nedelaj. A ako z mýho pohledu proste by sme posúdali ako takhle ako koordinovaným proste postupem všechno, tak ako se minuta to byla. A pro mňa to bylo ako hrozně nepříjemný vlastne ako poslouchat tohleto. A přesto všechno, že se dělo všechno, ako co se mělo, ako tu žílu za minutu nepíchnete, za minutu ani neotevřete batoh, jo, než vyndat jako ty pomůcky, prostě připravit si to a musíte to mít batoh, to nepřijdete jako s infuzí v ruce jako k tomu člověku. Takže ty kolem stojící, jako mě to dává zabrat, protože fakt jako je to nefér vůči tomu člověku, jako který tam leží, kterýho si jako někdo filmuje v tyho nejslabší a nejohroženější chvíli jeho života.

0: až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Už vás to někdy vytočilo, takže jste třeba zasáhla, opravdu je okřikla, že tu cesta nevede?
2: Neokřiknu, ale většinou to domluvám s policajtama. Když se něco děje venku, tak tam mám policajty a jako přicházím k pacientovi a jako my přicházíme zároveň většinou s policajtama, nebo někdo nás instruuje, tak řeknu, prosím tě, jako udělejte nám tady jako místo pro práci, nebo hasiči nám dávají zástěnu a tak, jo, takže jo.
1: Máte to už v oku? Přece jenom tam sloužíte 12 let, pamatuju si to správně, že už třeba přijíždíte na místo a už si říkáte, tak tahle ta skupinka lidí, ano, to bude problém.
2: Ano, jo, jako lékař na záchrance vlastně vnímám svět jako z úplně jako jiný perspektivy. Mm-hmm. Když přicházím na ten výjezd, tak ať už jdu do bytu nebo jdu venku, tak okamžitě se podívám na evakuační cestu, čili kudy budeme jako transportovat pacienta. Jak vypadá výtah, jaký máme schody, jestli potřebujeme hasiče, protože vlastně když jde o život, tak my potřebujeme čím rychleji jako udělat si svoje na místě a potom toho člověka někam dostat. Takže už řeším, jako jestli potřebujeme zavolat hasiče, jestli jako se dostaneme do výtahu ze sedačku a podobně. Takže to vnímání toho světa vlastně úkolem toho lékaře je koordinovat ten tým a to, aby ten zásah byl plynulý. A já se vlastně snažím si všímat přesně jako to okolí a i drobných momentů, které by nám mohly jako komplikovat situaci nebo něco, co by nám mohlo ulehčit, takže jo.
1: Vy si to malé randevu autíčko řídíte sama, anebo máte možnost, že vás někdo veze, aby se můžete chystat ty věci, zjišťovat informace a tak dále?
2: Ne, to by dopadlo. Ne. Jsme dva. Já mám vždycky řidiče nebo řidiče záchranáře, takže to je moje pravá ruka. A vlastně jsou systémy, kde je opravdu ten lékař, jako že si řídí motorku někde v zahraničí a tak. Ale zároveň my, když se dostaneme k pacientovi, se můžeme dostat první. Tam nemusí být ta velká sanitka, protože dojíždí až po nás. To se stát jako klidně může, protože my jsme prostě blíž. Oni jako nejsou z toho samého stanoviště.
1: Máme jste menší, tak možná se lépe proplatete.
2: Ale my vyjíždíme každý odinut, takže sanitka se může vracet z nemocnice nebo můžou jako být z jiného stanoviště. Takže může se stát, že jsme tam dřív. A kdybych tam byla sama, bylo by to o mnohem náročnější. Když jsme dva, tak můžeme jako normálně zachraňovat život, jako resuscitovat, sice máme méně rukou, ale jako poradíme si.
1: Mluvila jste o tom hloučku těch lidí, kteří tam třeba postávají. Jak často jsou v tom hloučku lidé, kteří pomáhají? Kteří poskytují tu první
2: hodně
1: pomoc. Jak jsme na tom?
2: Hodně. My jsme na tom vlastně úplně skvěle. Česká republika je vlastně země, kde lidi jsou velmi ochotní poskytovat první pomoc, i co se týče resuscitace. Ku podivu mnohem víc než ve Spojených státech. A já jsem přednášela před pár lety ve Spojených státech v Las Vegas a měla jsem tam právě prezentaci na to, jak jsou lidé ochotní v Česku resuscitovat, konkrétně v Praze. A ty kolegové mě tam zaslali jako vážně, jako u vás prostě takhle jako vysoké procento, prostě fakt jako skoro každý, jako který ho osloví, ta dispečerka je ochoten prostě na toho člověka sáhnout. A oni říkají, no, my tady jako ne. A ještě se vlastně v té Americe mnohem méně jsou resuscitované ženy, ku podivu, než muži, protože ženy, jak mají prsa, tak jak tam je prostě mýtu, tak...
1: Že se jako ostýchají, než
2: sáhnout. Ano, ano. A to tady jako v Česku není. Aha. Jako v Česku člověk potřebuje pomoc, takže ty lidi jsou hrozně ochotní a já mám i jako hezký vzpomínky, že jednou jsme resuscitovali na ulici a strašně lilo. A přišel pán a říká, víte, já se postavím tady za vás, nebude vám vadit, když jako nad váma budu držet deštník a říkám, ježiš, co jste hrozně hodný. takhle čurkem voda. A to prostě bylo strašně milý, takže ty lidi jako i jsou ochotní, nepotřebujete podržet infuzi a jako když ne, jako my jim řekneme, že jako ne, když tu pomoc potřebujeme, tak jsme jako za to velmi vděční. Takže jako jo, lidi jsou jako velmi ochotní pomáhat.
1: Říká Katarína Vesela.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Give me a beat. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: O tom, co máme říkat té dispečerce, když se dovoláme na záchrannou službu, to se celkem asi ví. Ale jak potom máme my, když jsme zavolali tu záchranku, postupovat ve chvíli, kdy tam opravdu ten lékař a ten záchranář přijedou? A co potom, když odjedou? Teď nám odvezou toho našeho blízkého do třeba nemocnice a co s námi? S nás odpadne ten adrenalin, no. Teď se tam někde možná třeba zhroutíme. Jak dál?
2: Já jsem strašně ráda, že se na to ptáte, protože je to tak, jako každý jako řeší vlastně to, co je na výjezdu, ale my neřešíme ty lidi po výjezdu. A jednak já jsem to i zmiňovala jako v jednom Instagramovém příspěvku, že my máme hrozně malý prostor na to, aby jsme s těma lidma promluvili. A mně to je líto. Já bych jim to strašně ráda jako vysvětlila, prostě všechno jim řekla, ale tam my se tlučeme v tom, co já jim chci říct, abych uklidnila je a s tím časovým faktorem, který běží, abych já dostala toho člověka co nejrychleji do nemocnice, kde mu můžou pomoct daleko víc kvalifikovaně než já. Takže snažím se s nima promluvit, ale vždycky prosím, aby si zavolali buď to nějakého příbuzného. My máme i takový jako letáček. Letáček máme sanitka odjela, co mám teď dělat? My řekneme, kam jedeme do nemocnice.
1: To jim tam necháme,
2: anebo řekneme, jako, do které nemocnice jako jedeme. Když to víme, nikdy se může stát a proto já to říkám těm lidem radši, ať si zavolají po výjezdu na 155 a na dispečinku jim hrozně rádi řeknou, kam jsme jako pacienta odvezli, protože se může stát, že se nám po cestě změní směřování a oni budou zbytečně hledat jako v jiný nemocnici. Ale jako když víme, když to máme jako fakt potvrzený, tak řeknu, kam jedeme.
1: Takže se na mě nebudou zlobit, že jako volám znovu,
2: vůbec ne, blokuju linku. Vůbec ne, vůbec ne, ne. Takže to je jako jedna část. A druhá část vždycky, jako říkám, jestli můžou si zavolat nějakého příbuzného, jako s kým by si promluvili, aby na to jako nebyli sami. A další věc, máme možnost zavolat na místo takzvaného interventa. Když ty lidi mají pocit, že by to nezvládli, nebo i když já vidím, já to fakt jako už dokážu prostě vycítit, že na toho člověka jako je to moc, tak se jí vždycky ptám, jestli by chtěli někoho, kdo si s nima promluví. Ty krizoví interventi, které máme, to jsou naši kolegové. To znamená, že to jsou naše dispečerky a naše kolegové záchranářky, záchranáři, lékařky máme v tom intervenčním týmu. A když ne my, tak mají policajti, tak mají hasiči, takže my určitě se dokážeme dopátrat nějaký jako pomoci, kterou dokážeme tomu člověku poslat na místo. Někteří to jako odmítají, ale když fakt vidím, že ta situace je jako náročná, že jsme právě resuscitovali mladého člověka a tak, tak se domluvíme, my to aktivujeme přes dispečing a ten člověk, já nevím, prostě v rozpětí jako nějakých 40-50 minut, jako záleží, kde to je, záleží, kde ten člověk bydlí, tak je schopen tam přijít a těm lidem poskytnout tu první akutní jako psychologickou pomoc, rozebrat to s nima, říct jim, co se děje, kde se to děje, kde ten člověk leží, jak to asi jako bude vypadat.
1: Hostem pořadu až na dřeně dnes Kateřina Veselá, lékařka Pražské záchranné služby, dáma zapálená do záchranařiny už od útlého věku. Vy jste se pro ní rozhodla prý v nějakých už snad 15 letech?
2: Ano, já jsem bydlela v Košicích na Slovensku, bylo mi 15 a já jsem tehdy řekla, tak já budu doktorka na Pražské záchrance.
1: Čistá jasná, nebo co vám to spustilo?
2: Víte co, můj otec doteď tvrdí, že to byl seriál Pohotovost. On to doteď tvrdí, jako že já jsem viděla seriál Pohotovost a že jako je to klidně možný. Já jsem do té doby jsem chtěla zprávy v televizi a dělat žurnalistiku, ale... tak to bylo prostě takhle, jako já jsem i moderovala dětský pořad v televizi místní a tak, takže furt to bylo jako směrem té žurnalistiky a pak se to prostě v těch 15 zlomilo a já jsem říkala, že prostě tohle, co to jako chci dělat, počkala jsem si 10 let, až jsem mohla pak dělat jako doktorku na pražský záchrance a já bych to jako neměnila.
1: Specificky tu pražskou záchranku jste
2: si vybrala.
1: Já jsem
2: si to takhle vybrala.
1: Tak prostě půjdu na pražskou záchranku.
2: Ano. A já jsem dělala všechno pro to, jako celou medicínu, prostě všechno jsem podmínila tomu, aby mohla dělat doktorku pražské záchrance.
1: Co vás na tom tak jako lákalo, na té práci záchranáře?
2: Podle mě ten adrenalin, který ten jako adrenalin. Pak vlastně jako nebyl, ale doteď mě jako na ty práci vlastně baví to, že já nikdy jako ten počet výjezdů, jako který já říkám, že mě to je vlastně jako jedno, kolik jako mám těch výjezdů, protože mě baví to, že potkávám vždy jiný lidi. Není to stereotyp. A my vstupujeme do míst, do kterých byste se normálně nedostala. Já se dostanu do kolektoru, dostanu se na Pražský hrad, do zákulisí pošty, vstupujeme do domácnosti těch lidí a ty výjezdy jsou vlastně nějak časově omezené, nějak jako relativně krátké, takže je to furt jako taková změna. Já nemůžu říct, jako když přijdu na sál na anestezii, na operační program, se podívám, jo, tak máme tohleto, což jako taky se to může kdykoliv zvrtnout, ale mám to vlastně nalajnované. A takhle jako přijdu do práce a nikdy jako nevím, co mě čeká, potkám spoustu zajímavých lidí a vlastně je to sice jako práce s lidma jako v nejslabší chvíli, ale myslím si, že by to měli dělat lidi, jako kteří na tohleto mají a s tímhle s tím počítají.

0: na dřeň.
1: Je hodně žen lékařek na záchranné službě.
2: Já si myslím, že to máme teď tak 50 na 50.
1: Ano?
2: Myslím si to, jako úplně to nevím. Pražská záchranka má v současnosti 90 lékařů, ale ten poměr bude tak nějak jako přibližně.
1: Jaké jsou nároky třeba na kondici lékařů, záchranářů, aby třeba vyběhly rychle ty schody a došly tam co nejrychleji?
2: Tak to asi tak stačí, jako, jo, že fakt jako, jo, zvládat takový jako běžná kondice. A já si myslím, že jako spousta lékařů jako aktivně sportuje, protože pro nás je to mentální jako nějaký jako oddech od toho, co děláte jako normálně v práci, tak ten sport je jako nějaká forma odreagování. Není to jak na hasiče, jo, že musíte unést prostě nevím, jaký jako vybavení sekeru, jako rozsekat nábytek, jo, tohle to jako nemáme.
1: Takový ještě vyšší level adrenalinu, jako třeba letecká záchranka nebo něco takového, to vás nelákalo? Nelákalo?
2: Lákalo, já jsem nějakou chvíli lítala a doufám, že ještě jako někdy jako budu. Takže jo, ale je to nějaká trošičku jako jiná forma práce, než která je na pozemní záchrance, protože tam se s těma úrazama setkáváte víc, méně jako zase přesně s tou dušností, jako, ale stále je to jako vlastně ta sama práce, jako na kterou jsme jako připraveni vyškolení. Je to trošku víc o tom adrenalin, takže jasně, jako, jo, je to takový doplněk.
1: Byla doba a vy o tom i otevřeně píšete na svých sociálních sítích, kdy kromě toho, že jste zachraňovala, tak jste potřebovala trošku i sama zachránit.
2: Ano.
1: Prožila jste pár let, které byste asi nechtěla vrátit zpátky. Co všechno se dělo?
2: No, nechtěla bych to vrátit, ale zároveň nelituju, že byly. A já jsem vlastně měla takový jako komplikovaný rok 2021, kdy jako, ano, se začalo v prosinci 2020, kdy jsem se dozvěděla, že maminka umírá, že má rakovinu prsu v posledním stádiu. Přesto všechno, že já jsem lékařka, ona nic neřekla. Prostě to je část pacientů, který to takhle mají.
1: Ona to takhle pozdě zjistila, nebo ne. Celou dobu to já prostě neřekla?
2: Já si myslím, že to věděla, prostě to neřekla. A ona ani nešla k doktorovi. A to je, máte prostě spektrum lidí, jako který přesně jako to popírají prostě do poslední chvíle. Když nemám tu diagnozu na papíře, tak ona není. Takže ona to takhle jako měla, takže až když skolabovala, jak se na to pak přišlo a to už byla, měla metastáze jako úplně všude. A pak nastal rok 2021, což byl druhý covidový rok, takže my jsme jako chodili do práce, všechno jako v těch tajvekách a tak. A my jsme se snažili, jako já jsem ještě měla manžela, snažili jsme se dostat na Slovensko, protože za tou mámou v tom covidu to bylo náročné a tím, že já jsem měla i slovenské občanství, tak to bylo jako dobrý. A pak v tom samém roce jsem měla komplikaci po botoxu, spadlo mi jedno víčko, takže na oko jsem viděla, ale prostě bylo to takové jako komplikované. Mohla jsem pracovat, protože když jsem se podívala dole, tak to bylo jako všechno v pohodě. A pak v srpnu manžel odešel do práce, z práce už se nevrátil. A pak to ještě pokračovalo dál. Já jsem musela nechat na sebe přepsat hypotéku, my jsme se měli stěhovat, my jsme se připravili na to, že budeme mít rodinu. Rodina nevyšla, tak já jsem se přestěhovala do bytu s poměrně slušnou hypotékou. V listopadu, 17. listopadu jsem se přestěhovala, v bytě byl biokrb. Já jsem biokrb 20. prosince, 4 dní před Vánocem poprvé zapál.

0: hrnulo ako za ten jeden rok, tak z toho se vzpamatovávam 4 roky. Je to vlastne ako nejaký proces a pro mňa nebyť mých přátel a psychoterapie, tak ja bych to vlastne nezvládla. Ja som mohla chodiť do práce, pretože tými lety som naučená tak, že ja prídu do svojej práce, aj kdyby ako dělo, ako kdyby venku padali bomby, to je proste úplne jedno. Ja zavíram dveře od bytu, otvíram dveře do práce a v tu chvíli som proste lékař na záchranné službe a netýkaj sa mne proste žiadny osobní veci. Ja proste žiadny osobní veci ako neřeším. Takže ja som v tej práci mohla fungovať normálne. Ale pro mňa pak byli ťažké tie večery a vlastne chvíle, když jsem v té práci jako vůbec nebyla. Takže to jsem pak zajídala koláčema a pak jsem ještě přibrala 30 kilo, pak se mi teda povedlo jako je zase dostat neumím zpátky.
1: Neumím si představit, že jste
0: jo, na Instagramu je spousta fotek právě jako těch větších. Já neříkám, že jsem byla jako nějaká jako monstrozně obezní nebo něco, ale jako nebylo to příjemné jako vyměnit celý šatník a s tím vlastně přicházely jako další stres a další deprese a další pocit prostě, že jsem jako úplně k ničemu. A dneska vlastně se snažím všechno to, co jsem prožila, přetavit právě jako do těch sociálních sítí, protože mě na sociálních sítích vadí, a já to říkám otevřeně, takový to, všichni jsme úžasní, všichni je krásný, všichni jenom lítáme na dovolený, všichni jíme v luxusních restauracích, ale to tak není. A ono to potom vzbuzuje v těch lidech jako pocit, že to všichni mají krásný životy, jenom já se tady jako s něčím plácám. To tak není. My se jako všichni v něčem plácáme. A v životě je i to hezké a i to špatné. A právě jako i z toho špatného se dá dostat, když to má jako nějaký směr. A to je to, jako co se snažím ukázat. Že super, já mám ráda i šaty, i modu, mám krásnou šatnu, prostě všechno. Ta šatna je vykoupena tím, ale že nemám děti a pravděpodobně už je jako nikdy asi mít jako nebudu, protože partnera nemám. A to nevadí, prostě dá se s tím žít. Ten život můj není míň komfortní. A tohle bych chtěla ukázat lidem, že ať se stane jako v jejich životě úplně cokoliv, tak se z toho dá dostat.
2: Až na dření s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dření. Na Rádiu Praha.

0: až na dřeň.
1: Vaše maminka byla vážně nemocná a když to řeknu možná hloupě, tak se asi dalo počítat s tím, že prostě jednou nebude. Byť to strašně bolí. Ale váš manžel odešel naraz. Najednou. To bylo zčista jasná. Já si vůbec nemůžu představit, jak tohle člověk může zvládnout, jak to v sobě může zpracovat.
2: Já jsem se setkala vlastně během pár měsíců s oběma formama vlastně umírání blízkých lidí. Občas si to tak říkám, jako co je jako vlastně lepší, když ten člověk se může rozloučit, a když jsem se na tu mámu dívala a ona se mě jako tak už jako fakt jako těsně před smrtí zeptala, a kolik času jako mi ještě zbývá, tak mi to jako řekni. A jsem to věděla. A to nedokážete určit jako na dny. Ale dokážete to prostě určit jako na nějaký týdny, protože když to jako znáte. A bylo to pro mě vlastně o něco jako snesitelnější, než to, když jako, jo, my jsme se loučili s manželem vlastně s tím, že večer jako půjdeme na večeři a já jsem se mu pak nemohla dovolat a prostě pak jsem zjistila, že jako v té práci zemřel. A jako to byl šok. Tohle pro mě bylo daleko jako těžší, náročnější, protože vlastně se na to nemůžete nějakým způsobem připravit. Ten člověk tady jako jednu chvíli je a v druhé chvíli už tady prostě není nic. Najednou jako není nic. A nemůžete se vlastně z toho vůbec sesypat, protože řešíte pohřeb, teď jako řešíte prostě lidi kolem, teď to jako máte někomu říct. Teď manžel měl doma zbraně, já zbrojní průkaz neměla, takže jsem musela vyřešit tohle, ale teď už to na vás padá, jo, protože musíte vyřešit banku a tak dále. Takže vlastně jako v tu chvíli fungujete na nějaký bazal, na prostě nějakou jako demoverzi. A mě pak strašně moc lidí jako kondolovalo a nabízeli pomoc. A já jsem jim všem říkala, hleďte, já tohle si obíhám sama. Vy mi nemůžete pomoct tím, jestli půjdu na úřad. Já prostě teď funguji jako v režimu, já jsem měla měsíc volno. To všechno vyřídila a říká, ale vzpomeňte si na mě za rok. Za rok mi nabídněte tu pomoc. Za rok přijďte za mnou, jestli nechci jít někam ven. Protože ten člověk, kterýmu se tohle stane náhle, on v tu chvíli nějak funguje, protože musí, jako ty tlaky prostě toho papírování jsou strašný. Ale ten člověk, jakmile opadne takový ten prvotní šok, on potom potřebuje pomoc. Pak potřebuje, aby ho někdo někam vzal, aby ho někdo vytáhnul na večeři. A to je vlastně to, co si spousta těch lidí jako kolem těch lidí jako neuvědomuje, že když je to akutní, tak nabízí jako pomoc všichni. Ale už málo kdo si řekne, no tak po roce, ale ty už musíš být v pohodě, ty už z toho musíš být jako dávno venku, tak to už přeci jako nebudu jako nabízet tu pomoc. A právě jako po těch několika měsících nastává ta klíčová role, kdy ten člověk to potřebuje jako víc než předtím.
1: Přišli po roce?
2: Já jsem měla jako přátelé, kteří se mnou byli jako celou dobu a jsou se mnou doteď a já se divím jako některým, že to jako dali, protože to nebyly jako dobrý stavy, jako moje stavy zoufalství jako byly těžký jako zvládnout i pro mě na to, že jsem žrala nervy vlastně jako někomu jinému. Takže já jsem dodnes jako za svoje přátele vděčná, že se mnou byli v tom dobrým a ve zlým a teď zase vlastně v tom dobrým. A nikdy jim to jako nezapomenu, že jsou to lidi, kteří mě zachránili život, protože já jsem tady zůstala sama. Vlastně já jsem měla tátu na východním Slovensku a to je jako 700 kilometrů odtud, jako jo, táta je taky starší člověk, takže to nefunguje jako na to, aby jako tady prostě něco zařizoval a jsem neměla nikoho, vlastně nic. Najednou je prostě člověk sám na všechno. Tak jsem se jako naučila jsem se přivrtat si poličku, a naučila jsem se solidně něco o autech, jo, jako nemám s tím problém, vlastně já jsem to protavila jako obrovskou sílu a soběstačnost.
1: Vy jste už před chvílí zmínila psychoterapie, na které jste začala chodit. V jaké chvíli jste se pro ně rozhodla? Bylo to bezprostředně po tom, co váš manžel odešel, nebo až třeba
2: vůbec
1: v souvislosti
2: ne.
1: S těmi koláči?
2: Ano, plus minus. Já mám kamaráda, který je psychiatr i terapeut. Já jsem pak vlastně začala mít jako posttraumatickou poruchu, protože mě se začalo zdát, že utíkám z horícího bytu a měla jsem flashbacky a podobně. A on mi tehdy říká, dobře, antidepresiva a psychoterapie. A říkám, antidepresiva nebudu brát. To já to prostě jako nechci brát. A on to pak vysvětloval tak, abych to pochopila i já. On říká, ale tobě se pomíchala chemie v mozku. To prostě jinak nevyřešíš. Ty nebudeš mít na furt, ty je budeš mít na 2 roky. Za 2 roky je vysadíš a bude to v pohodě. A ještě k tomu musíš mít psychoterapii. Tak já jsem kývla na ty antidepresiva a říkám, psychoterapie, já se nebudu chodit vykecávat za peníze, jako já se na to můžu jako vykašlat. Tak ty antidepresiva to jako proběhly, ale to jako otupí, prostě jo, neudělalo to jako zázrak, jo, otupělo mě to, ale jako nic jiného. Emočně mě to otupělo. A pak jako moje kamarádka mi už jednoho dne řekla, jako bylo to myslím, že po narození, na hele, my už tě máme plný zuby. Buď to půjdeš na terapii, nebo my s tebou končíme. S tebou už se to jako nedá. Já dnes vím, že ona to tak nemyslela. Ona mi to pak řekla, ale že věděla, že jako jinou páku prostě
1: musela na vás
2: jiná páka prostě nebyla. Takže ja som sa pak odhodlala ísť na terapii. Našla som si veľmi dobrýho a veľmi kvalifikovaného terapeuta, ako s letitou praxí, se ktorým sme si sedli na první dobrou. Vlastne na tú terapii chodím dodnes. Ja mám terapii jednou týdne. Už dávno bych ji nemusela mít jednou týdne, ale ja ji chci jednou týdne, protože pro mňa to má obrovský přínos. Ja tomu človeku věřím. Když má niekto zlomenou nohu, tak proste jde za tým ortopedem, aby mu to pomohl vyřešit. Když má niekto zlomenou duši, tak my si myslíme, že to jako vyřešíme tady jako všichni sami, nebo že to vyřešíme u piva. Nevyřešíme. Je to přesně stejný problém, jak zlomená noha. A je to to samé, že když máte zlomenou nohu, tak nikdo od vás nečeká, že tady vyběhnete maraton. A když máte zlomenou duši, všichni od vás čekají, že budete fungovat úplně normálně. A to tak není. Radio Praha 107,1 FM.

0: až na dřeň.
1: Co byla ta největší vnitřní proměna, kterou jste prodělala po tom všem, co jste nám teď vyprávěla?
2: Pro mě bylo jako, že jsem najednou musela prožít tu bolest. Já jsem vlastně tu bolest jako odkládala, protože tak se řešila máma, tak se řešil jako požár všechno. A já jsem chodila jako na terapii s tím, že to bolí, že mě je prostě špatně. A terapeut mi říká, to musíte vydržet. To je teď to, co jako musíte jako vydržet. A já jsem se vlastně k té bolesti, já jsem se dostala až jako před 3/4 rokem. Já jsem do té doby řešila úplně jako jiné věci a mezi tím jsem se naučila mít se ráda. Vlastně a s tím přišlo jako i to hubnutí, že už jsem dokázala jako do fitka, dokázala jsem se zvednout z postele, já jsem šíleně makala, já jsem chodila 7 dní v týdnu do fitka. A přišlo s tím mít se ráda. Přišlo s tím stanovovat si vlastní hranice, že jsem přestala kývat na všechno ano a přestala jsem dělat jako spoustu prostě neefektivních věcí. A s tím přišlo to, že nevím, co chci a poznala jsem samu sebe. Takže pro mě z té psychoterapie vlastně největší jako bylo to poznat samu sebe a naučit se, že samota je super. Že nikdo vám vlastně nemůže vyřešit vlastně vaše problémy, že jako všichni vás můžou podporovat, ale pomoci musí jako člověk vlastně sám. A dneska já vím, že mě je dobře tak, jak mě, a když se objeví nějaký chlap, já mám dort. On bude ta třešnička. Můj život nezávisí od žádného člověka. Já jsem OK, tak jak jsem sama.
1: Změnilo se po tom všem i váš pohled na ten svět jako takový?
2: Neuvěřitelně. Já musím říct, že začala jsem víc chápat lidí. Já jsem do té doby měla nějakou formu empatie, protože tu musíte mít. Ale stal se mně daleko ještě víc empatičtější člověk, ještě víc chápající člověk, který rozumí těm lidem, protože já jsem si prošla jako celým spektrem to, co se stalo od majetku, od toho, že jsem přišla o lidi a o všechno. A dnes mám pocit, že těm lidem daleko jako víc rozumím a rozumím jejich problémům a chci pomáhat, ale ještě v trošku jako jiný formě, jako která byla předtím. Já to neventiluju na sociálních sítích, protože si myslím, že se mají dít dobré věci, jako, o kterých se prostě neví. Ale potkala jsem maminku v pekárně. Maminka ztratila peněženku, měla tam jako 2 děti. A řekla ty prodavačce, já to stornuje, že ona musí jako jít hledat tu peněženku. Já jsem říkala, já to zaplatím. A ona říká, no a já vám to jako nemám jak vrátit. Říkám, neřešte, jděte hledat peněženku tady, jako já vám zaplatím nákup. No jak vám to vrátím? Říkám, ne, to vrátíte do světa. Protože já věřím, že to dobrý, jako co dáme, tak to se prostě v nějaký jako formě vrátí. A snažím se dělat takové jako mikrodobro prostě ve svém okolí a to vrací, ale jako fakt se to vrací. A já to nedělám jako zjištně. Já to dělám prostě proto, že věřím jako v dobro, v lidské dobro a v dobro jako světa.
1: Ještě mi na závěr pověste, kdy budete mít na zádech to tetování Fénixa.
2: Jste četla včerejší post. Já doufám, že brzo. Já jsem byla jako přesvědčena, já věřím, že všechno má svůj čas. Že vlastně lidi, jako, jak říká, jako já chci všechno hned, nejde to. Jako fakt to nejde. Já jsem taky chtěla být OK. A terapeut mi říkal, a z toho se budete léčit roky. A jsou to 4 roky, já se z toho prostě pořád jako dostám. Takže teď nadežel čas na to, že už si můžu říct, že jako už si pořídím na záda Fénixa.
1: Hostem pořadu až na dřeň byla Katarína Veselá. Moc vám za to děkuju. Mějte se krásně.
2: Taky děkuju, hezký den. Naschledanou.
1: Naschledanou. A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můjrozhlas.cz. Až na dřeň. Na Rádiu Praha. What you said, just as I was chasing freedom.

0: Je před námi 6. hodina raní, na Rádiu Praha taky první zprávy s Vaškem Millerem. Vaško, vítám tě, ahoj.
1: Díky, Vláďo, a dobré ráno.
2: Už v září by mohli znovu jezdit tramvaje mezi IP Pavlova a Vinohradskou ulicí v centru Prahy. Hynek Kmoníček dnešku končí jako poradce pro národní bezpečnost. Vláda zatím neoznámila jeho nástupce. Oděsu zasáhl největší ruský útok raketami a drony od začátku roku. A bude jasno odpoledne a večer až polojasno s teplotami 31 až 33 stupňů.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Tramvaje z IP Pavlova přes muzeum do Vinohradské začnou jezdit dřív, než dopravní podnik plánoval. Mohlo by to být už v září. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí dopravce Daniel Šabík, podle kterého byl původní termín zhruba v únoru příštího roku.
4: Výstavbu tratě z Vinohradské ulice se podařilo významně urychlit. Nicméně přesný termín bude záležet na dokončení prací, následných přejímkách a povolacím procesu k uvedení tratě do zkušebního provozu.
2: Přes muzeum nejezdí tramvaje od poloviny loňského června. Dopravní podnik tam stavěl novou trať z Vinohradské ulice na Václavské náměstí. A od září bude v Pražské Vinoři působit dětská skupina Liška. Děti ve věku do 6 let do ní budou moci chodit 3x až 5x týdně. Provozovat jí bude spolek z Mladé Boleslavy, kterému Vinoř pronajala část budovy bývalé školky. Služba přijme maximálně 12 dětí, říká radní městské části Martin Mach z uskupení Společně pro Vinoř.
5: Z nedávného dotazníku spokojenosti obyvatel Vinoře vyplynulo, že právě tato služba ve Vinoři chybí. Doufáme, že se podaří najít dostatek zájemců, aby dětská skupina mohla začít od září fungovat.
2: Diplomat Hynek Kmoníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Kmoníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Kmoníček působí na ministerstvu zahraničí od roku 1995. Byl českým velvyslancem v Indii, Austrálii nebo Vietnamu. V letech 2013 až 17 taky vedl zahraniční odbor prezidentské kanceláře. Rusko raketami a nepilotovanými letouny masivně zaútočilo na ukrajinskou Oděsu. Šlo o největší kombinovaný úder v tomto roce. Počet obětí nebo zraněných úřady zatím neoznámily.
6: Rusko vedlo útok na Oděsu a její okolí asi 15 raketami nebo raketovými drony a zhruba 60 nepilotovanými letouny typu Shahed. Útok začal po 3. hodině v noci a trval do 5 ráno. Silné exploze byly slyšet v oblasti oděského přístavu, z předměstí a vilových čtvrtí i v historickém centru, kde vypuklo několik požárů a úřady kvůli hustému kouři doporučili obyvatelům, aby neotevírali okna. Ve městě také nejde elektřina a problémy jsou i s vodou. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
2: Fotbalisté Sparty v úvodu nového ročníku šance ligy podruhé prohráli. Ve třetím kole podlehli domácí Mladé Boleslavi 0-2. Teplice remizovali s Plzní 5-5 ve druhém nejgólovějším zápase české nejvyšší soutěže a Bohemian zvítězili ve Zlíně 2-0. Tomáš Satoranský byl vyhlášený nejlepším českým basketbalistou za minulou sezónu. 9. triumfem v anketě vylepšili vlastní rekord. Mezi ženami poprvé vyhrála Emma Čechová. V Praze dnes bude jasno, odpoledne a večer až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupňů, slabý proměnlivý, během nemístí mírný jihovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích. Tam je poměrně klid, ale jsou místa, kde byste si měli dát pozor. Je to třeba D11, 3,5 kilometr ve směru od Jaroměře do Prahy. Osobní auto tady srazilo srnu, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně taky na Pražském okruhu, konkrétně na 9. kilometru na trase Ruzyně Modletice. Cholupický a Lochovský tunel jsou uzavřené kvůli práci údržby a potrvá to ještě do dnešního zhruba poledne. A připojím ještě komplikace, se kterými počítejte v ulici Krokova v Praze 2. Tady se pracuje na vozovce, ulice je uzavřená v úseku ulice Slavojova Čiklova. Objížďka vede ulicemi Krokova, Lumírova a Slavojova. A práce tady potrvají do konce března 2027. Přejeme vám šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Pěkné nedělní jitro, máme 5 minut po 6. hodině a je s vámi nedělní ranní Praha. Dnes s datem 9. srpna. A co, respektive kdo vás v příštích minutách čeká? Tak bude to třeba Sam Smith? Taylor Swift. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.
3: Ranní Praha.

0: Je 14.07, přejeme hezké nedělní ráno a teď jedno aktuální připomenutí, které už od nás jistě jste zaregistrovali. V pražské zoo dnes budou slavit Světový den lvů. Hlavním dějištěm oslav se stane pavilon Šelem a plazů. Těšit se můžete na komentovaná setkání a taky na informační i herní stanoviště. Pokud přijdete, dozvíte se o historii chovu lvů a budete mít spoustu času na poznávání právě těchto nádherných šelem. Do pražské zoo se můžete opět vypravit lodí z Rašínova nábřeží. Ty vyplouvají denně vždy v 9, 12 a 15.30 hodin. A jako každý víkend se v zoo můžete zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Podrobný rozpis najdete i v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Když se postavíte na eskalátor ve stanici Náměstí Míru, čeká vás nejdelší cesta dolů v celé Praze. Náměstí Míru je totiž nejhlubší stanicí pražského metra a dokonce celé Evropské unie. Nástupiště se ukrývá 53 metrů pod zemí. Právě proto sem vedou i nejdelší pražské eskalátory. Měří přes 87 metrů a samotná jízda trvá více než 2 minuty. Stanice byla otevřena v roce 1978 a původně sloužila jako konečná zastávka linky A. Praha je nej. Rádio
0: Praha. Dnes bude jasno odpoledne a večer až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupně Celsia. A povane slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr do 5 metrů za sekundu. A máme pro vás aktuální dopravní informace. D11, tam je stále komplikace na 3,5 kilometru ve směru od Jaroměře do Prahy. Je tam nehoda, osobní auto srazilo srnu, projíždějte se zvýšenou opatrností. Stále si dávejte pozor také na Pražském okruhu. Na 9. kilometru na trase Ruzyně-Modletice je Cholupický a Lochkovský tunel uzavřený. Je to kvůli prácem údržby, které potrvají do dnešního zhruba poledne. A připomínám také komplikace v Hybernské ulici v Praze 1, kde probíhají mezi křižovatkami ulic Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února 2027. Tak ať už dnes vyrazíte kamkoliv, šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
3: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Dobré ráno. Prahou včera prošel duhový průvod, který už je tradiční vyvrcholení festivalu Prague Pride. Zaměřuje se na práva sexuálních menšin a boj proti diskriminaci. Na letos se průvodu podle odhadu organizátorů zúčastnilo přibližně 45 tisíc lidí, podobně jako loni. Na bezpečnost dohlíželi stovky policistů i kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně. V Praze žádné větší komplikace řešit nemuseli. Výuka cizího jazyka by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak rozhodně proti je 13% lidí. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 lidí. Od příštího týdne začnou úřady práce vyplácet takzvanou superdávku. Prvním domácnostem přijdou peníze nejpozději ve středu. Superdávka nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Některým lidem se podpora sníží. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Britská Kolumbie vyhlásila stav nouze kvůli lesním požárům, které zasáhly západ Kanady. Tisíce obyvatel museli opustit své domovy. Napříč celou kolonií je nasazených zhruba 1500 hasičů. Podle premiéra provincie Davida Ebyho oheň už zničil několik domů. Bude jasno odpoledne a večer až polojasno s teplotami 31 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A doplníme aktuální dopravní informace. Pražský okruh 9. kilometr na trase Ruzyně-Modletice. Cholupický a Lochkovský tunel jsou uzavřené kvůli pracem údržby, které potrvají do dnešní zhruba 12. hodiny. Tak trpělivost. Komplikace máme i na dalších místech, například ve Střelničné ulici v Praze 8 se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Ve Vilznově ulici v Praze 1 probíhají ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží stavební práce. Kvůli tomu tady jsou etapovité zábory jízdních pruhů, průjezd je zachován vždy dvěma jízdními pruhy, omezení tady potrvá ještě do 15. listopadu. A doplním ještě Jičínskou ulici v Praze 3, kde se pracuje na vozovce, v místě je omezení mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou, a to až do konce roku. Tak trpělivost a šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Rádio Praha.
2: Krásné nedělní ráno. Očkování v lékárnách v Česku zatím povolené není. Ministerstvo zdravotnictví se to ale chystá od poloviny příštího roku změnit. K tématu si už za chvíli řekneme víc. A na Rádiu Praha se k nám v příštích minutách připojí Sam Fender. I Shakira a Burna Boy. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: V ranní Praze doznívají YouTube, je 6:45, přejeme pěkné nedělní ráno, dnes se s datem 9. srpna. Do lékáren byste brzy nemuseli chodit jen pro léky, ale taky na očkování. Příslušný návrh novely zákona už prošel mezirezortním připomínkovým řízením. Zatím by lékárny mohly očkovat proti chřipce a COVID-19. Už loni na podzim si přitom ministerstvo zdravotnictví a lékárny testovali, jestli by lidé měli o očkování vůbec zájem. Nechat si píchnout vakcínu mohli ve 4 lékárnách v Praze, Brně a Ostravě.
1: Bohužel ne vždycky jsme měli tu možnost je nechat naočkovat, protože my jsme ty kapacity konkrétně tady v Praze měli úplně naplněné.
2: Zhodnotila projekt loni v říjnu jeho garantka z lékárenského řetězce Benu Ivana Lánová. Naočkovalo se více než 700 lidí. Vakcínu proti chřipce jim tehdy aplikovali lékaři. Od poloviny příštího roku by ale mohli očkovat taky sami lékárníci. Stát si od změny slibuje hlavně vyšší proočkovanost proti chřipce, která je v Česku dlouhodobě nízká. Pokračuje ředitel odboru ochrany veřejného zdraví na ministerstvu zdravotnictví Matyáš Fošum.
3: Když bychom to vzali při nějakém jako porovnání mezinárodně, tak dejme tomu v Dánsku, když v roce 2015 začali očkovat v lékárně, tak každý rok se zvyšovala ta míra pro očkovanosti o 3% nahoru. Máme tady 2 miliony 300 tisíc seniorů, takže každý rok by se tady vlastně jakoby ochránilo plus 70 tisíc seniorů.
2: Sdružení praktických lékařů ale očkování v lékárnách odmítá. Předseda sdružení Petr Šonka pochybuje, že se díky tomu zvýší proočkovanost.
4: My si pořád myslíme, že Česká republika očkování v lékárnách nepotřebuje, že problém nízké proočkovanosti na tyto dvě choroby není nedostatek očkovacích míst a nedostatek očkovacích kapacit, ale nezájem pacientů o tohle očkování.
2: Podle něj navíc lékárníci nemají dostatečné vzdělání na to, aby zvládli případné zdravotní komplikace po očkování. S tím ale nesouhlasí prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.
5: Lékárníci procházejí i kurzy první pomoci a podobně v rámci svého vzdělávání, ať pregraduálního, tak postgraduálního. Ale samozřejmě tohle je ještě další věc, kterou je potřeba obnovovat, nacvičovat, tak aby bylo všechno připraveno.
2: Aby mohli očkovat, budou muset lékárníci absolvovat speciální vzdělávací kurz. V návrhu ministerstvo zároveň počítá s tím, že by proti chřipce a COVID-19 mohli vedle lékárníků očkovat i lékaři všech odborností a zubní lékaři. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno, odpoledne a večer až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupně Celsia a povane slabý proměnlivý během dne, místy mírný jihovýchodní vítr do 5 metrů za sekundu. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. V ulici Svornosti mezi křižovatkami ulic Vltavská a Pivovarská v Praze 5 probíhají práce na plynovém potrubí a v místě neprojedete pravým jízdním pruhem. S omezením tady počítejte do 11. srpna. V ulici na Vackově kvůli práci na vodovodním potrubí uzavírka mezi křižovatkami ulic mezi Domky a na Rovnosti v Praze 3. Místem neprojedete do 13. srpna. A ještě připojíme k Belskou ulici, kde stále probíhá rekonstrukce vozovky. Provoz je ve směru k Cínovecké převedený do protisměru v úseku ulic Novopatská Cínovecká a vedený jedním jízdním pruhem. Ve směru k Průmyslové v úseku ulic Cínovecká Novopatská je provoz vedený také jedním jízdním pruhem a omezení tady potrvá do 15. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: David Koller dospíval, Rádio Praha je s vámi, teď je se zprávami v 7 hodin a Vaškem Millerem.
1: Dobré ráno. Ze Špěcharu na Hradčanskou dnes nejezdí tramvaje. Úřady práce začnou vyplácet superdávku. Prvním žadatelům přijde nejpozději ve středu. A fotbalisté Sparty prohráli v lize Mladé Boleslavi 0-2. Bude jasno odpoledne a večer až polojasno s teplotami 31 až 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na komplikace se musí připravit cestující na Letné. Ze Špejcharu na Hradčanskou nejezdí jednosměrně tramvaje. Kvůli opravě trati jsou do 17. hodiny vedené odklonem, vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Linky číslo 1 a 25 ve směru na Hradčanskou budou vedené přes zastávky Čechův most a Malostranská. Přes tyto zastávky povedeme také tramvaje linek číslo 8 a 26 jedoucí z centra. V provozu bude tramvajová linka 38, která pojede z Bílé Labuti na Špejchar.
1: Ve směru z Hradčanské na Špejchar a Letenské náměstí jezdí tramvaje bez omezení. Praha 1 začne zítra upravovat dětské hřiště ve Vlašské ulici. Dělníci obnoví chodníky, doplní lavičky a zeleň. Přibudou herní prvky. Radnice na podobě při hřiště spolupracovala s obyvateli a rodiči, kteří ho navštěvují. Hotovo by mělo být do konce listopadu, říká nezávislá radní Kateřina Klasnová.
4: To dětské hřiště by mělo být vlastně stále takové jakoby intimní. Budeme měnit ale hlavně povrchy cest, budeme vyměňovat mobiliář a obnovovat některé herní prvky, to znamená repasovat, a některé nové tam přibudou. Přibude tam také nový vodní prvek.
1: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory. Příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
5: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
1: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejich členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Ukrajina v noci zaútočila drony na ruský Bělgorod. Zraněných je 13 lidí, včetně 2 dětí. Úder poškodil i několik domů. Na sociální síti to napsal úřadující gubernátor Bělgorodské oblasti Alexander Šubajev. Na místních sociálních sítích jsou taky informace o bezpilotních letounech nad Krasnodarským krajem, Ryazanskou oblastí a nad regiony Povolží. Ukrajinské telegramové kanály podle BBC naopak hlásily ruské útoky v přístavech Oděsa a Černomorsk. Fotbalisté Sparty prohráli v šance lize na hřišti Mladé Boleslavi 0-2. Středočeši rozhodli v první půli, kdy skórovali Schubert a z penalty Klíma. Pražané, kteří oproti předkolu Ligy mistrů s Lyonem udělali 7 změn v základní sestavě, za celý zápas nevystřelili na branku. Pokračuje obránce Sparty Jaroslav Zelený.
6: Rozhodlo to, že jsme byli v první půli absolutně jako impotentní v poslední třetině a nic jsme si jako nevytvořili, my jsme vlastně nevystřelili na bránu, takže to se potom těžko vyhrává.
1: Po 3 kolech tak má Sparta pouze 3 body a v neúplné tabulci je až 9. Mladá Boleslav naopak zůstává neporažená a díky lepšímu skóru vede ligu před Teplicemi. Praze dnes jasno, odpoledne a večer až polojasno, teploty 31 až 33 stupňů, slabý proměnlivý, během nemístí mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace. V Novopatské ulici v Praze 9 až 14 je provoz vedený jedním místním pruhem v každém směru. Omezení je v tomto místě kvůli rekonstrukci Kbelské ulice a potrvá do poloviny srpna. V ulici U Tvrze mezi křižovatkami ulic Pod Táborem a Strnadova v Praze 10 probíhají práce na vozovce. V místě je kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem a práce tady potrvají do 17. srpna. A v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Ještě připojím omezení, se kterým počítejte na Hlávkově mostě v Praze 7. Probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým místním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do konce srpna. Dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré nedělní ráno, dnes je 9. srpna a do historie tohoto data se už v příštích minutách ohlédneme s Petrem Jungmanem. A přidáme i další povedené kousky ze světa hudby. O ty se v raní Praze postará třeba kapela Nickelback. A taky Doučím. Je 7 hodin 6 minut, výborný poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 9. srpna. Svátek má skoro 68 tisíc Římanů u nás.
4: Hej, Římani!
3: Nositelů jména Roman.
5: Tyhle Římani vypadají dobře, lítají líp než předešlí, řekl bych.
3: A tady je Petr Jungmann. Most doktora Edvarda Beneše v Ústí nad Labem byl slavnostně otevřen a do užívání dán před 90 lety v roce 1936. Původní vozovka mostu byla z dřevěné dlažby, z borových olejem impregnovaných špalíků. Byla lehká, ale zamokra. To byla klouzačka. Vydržela až do roku 1968. Dnes je připomínán den Nagasaki. Druhou atomovou pumu na toto japonské město svrhl americký bombardér B-29 před 81 lety v roce 1945. Plutoniová bomba, nazvaná na počest Winstona Churchilla Fat Boy, tlouštík, byla ještě silnější než první svržená na Hirošimu. Japonsko po dvou jaderných úderech 15. srpna kapitulovalo. Legendární Queen v plné sestavě na koncertním turné naposledy zahráli před 40 lety v roce 1986. Skupina ukončila své Magic European Tour v Knebworth Parku v anglickém Stevenage před více než 120 tisíci fanoušky. Další deska Miracle byla už bez koncertního turné. Skupina ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadla před 20 lety v roce 2006 u Slavkova u Brna vůz bezpečnostní služby a uloupila z něj 77 milionů korun. Až před 10 lety se podařilo vypátrat pachatele a před 8 lety padaly tresty, celkem 41 let. Šéf bandy bývalých policistů Roman Dolíhal by si měl odsedět dokonce 20 let. Z uloupených peněz se zatím dohledalo jen 42 milionů. Předloni na olympiádě v Paříži jsme na třetí medaili čekali pěkně dlouho.
4: Pojeď, Váťo, pojeď! Tohle může být tvůj životní závod!
3: V pátek 9. srpna přišla a byla zlatá.
4: Je Martin Fuchsa olympijský vítězem!
3: Martin Fuchsa vyhrál v finále kánojí oparník stylem start cíl.
6: Jsem teda olympijský vítěz, ne?
7: Ano, ano.
6: Jej, ty krása. Takových jako let čekání tady na to a je to tady.
3: Kulatou padesátku slaví rodačka z francouzského Beaumont.
8: Ráda se ve tmě otáčím a pozoruji ostatní diváky.
3: Okouzlující Amélie z Montmartru nebo Sophie Neve ze šifry mistra Leonarda, herečka Audrey Tautou. A já přeju hezkou neděli.
9: A dnes bude jasno, odpoledne a večer až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupně Celsia. A povene slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr do 5 metrů za sekundu. A jdeme na silnice, tam se nic moc nemění, stále omezení či uzavírky v Praze. S omezením například počítejte na Hlávkově mostě v Praze 7. Probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým jízdním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do 31. srpna. Ve Vídeňské ulici v Praze 4 probíhají stavební práce. Kvůli tomu je tady omezení a v místě je nutné počítat se střídavými zábory silnice mezi křižovatkou ulic Vídeňská, u Michalského lesa a u Krčského nádraží. A to až do konce srpna. A v Benkově ulici v Praze 11 se pracuje na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte ještě do 10. září. A dobře dojeďte.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.net. Mediálním partner je Rádio Praha.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Tak jsme si připomněli na rádiu Praha Hansen, je 7.30 a my pro vás máme další zprávy. Ve studiu už je Václav Miller.
1: Dobré ráno. Je den židovských památek. Po celém Česku dnes lidé můžou zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Vidět můžou i místa, která jsou běžně nepřístupná nebo nově zrekonstruovaná. Akce má mimo jiné poukázat na finanční náročnost oprav a údržby takových památek. Ještě do konce září mají lidé možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, a to na jaře nebo na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Podle Svazu zdravotních pojišťoven je to třeba kvůli stěhování, benefitům nebo příspěvkům pro chronicky nemocné. Diplomat Hynek Moníček dnešnímu dní končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Jeho nástupce zatím není známý. Ještě během léta se Moníček stane vedoucím stále mise při OSN.

0: stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V úseku Hostivařské náměstí až k ulici K Horkám v Praze 15 se pracuje na silnici. Probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte do 21. září. A ve Střelničné ulici v Praze 8 se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. Ještě připojím Jičínskou ulici v Praze 3, kde se pracuje na vozovce. V místě je omezení mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou, a to až do 31. prosince. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Hezké ráno, je neděle a taky 9. srpnový den. Ulicemi Metropole včera prošel pochod Prague Pride za práva sexuálních menšin. Letos poprvé nekončil na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice. Za pár minut si k tomu řekneme víc. A se svým hitem na rádiu Praha nechybí ani Nia. Cindy Marceau. Přeji vám příjemný poslech.

0: Desítky tisíc lidí dali včera v průvodu Prague Pride najevo podporu sexuálním menšinám. Metropoli tak vyvrcholil týdenní festival, který měl upozornit třeba na to, že LGBT komunita stále nemá v Česku stejná práva jako většinová společnost. Celou akci doprovázela hudba, duhové vlajky a transparenty.
1: Jsem moc rád, že tu jsem. Myslím, že je to hodně důležitý pro spoustu lidí a myslím si, že je důležitý, aby se tyhle akce děly.
2: Říká Eliot, který přijel do Prahy s přáteli z Českých Budějovic. Pana Radka z Prahy trápí útoky na sexuální menšiny.
3: Přijde mi, že poslední roky se ta celková společnost nejenom tady v České republice, ale i v Evropě dost radikalizuje a viz berlínský útoky na tuhletu naši komunitu.
2: Na Prague Pride přišla i paní Jana se synem.
4: Já jsem tady jako podpora pro syna a pro všechny děti, který zase nemají takový štěstí, že by měli rodiče, který akceptují, protože podle mě to není o tom smířit se s tím, ale prostě je to tak, takhle se všichni rodí.
2: Letošní pochod hrdosti nekončil tradičně na Letenské pláni, ale na ostrově Štvanice, říká mluvčí spolku Prague Pride Nikola Páleničková.
5: Ten ostrov Štvanice poskytuje příjemný zázemí se stínem, je to v blízkosti vody, takže i tady v těch horoucích dnech to bude pravděpodobně pro návštěvníky, návštěvnice příjemnější.
2: Pochod začal na Václavském náměstí minutou ticha za oběti berlínského útoku, při kterém koncem července zemřela žena a desítky dalších lidí byly zraněny. V reakci na to pražská policie posílila bezpečnostní opatření. Podle mluvčí Evy Kropáčové během průvodu nedošlo k žádným komplikacím ani konfliktům.
6: Policisté v ulicích Prahy dohlíželi především na bezpečnost všech návštěvníků a účastníků tohoto pochodu. V průběhu pochodu došlo k uzavření komunikací, které byly přilehlé po trase celého pochodu.
2: Celý program Prague Pride skončí v neděli, kdy je připravená mimo jiné mše v evangelickém kostele u Martina Vezdi. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Dnes bude jasno, odpoledne a večer až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupně Celsia. A povane slabý, proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr do 5 metrů za sekundu. Na rádiu Praha stále sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme varováním z pražského okruhu mezi 18. a 25. kilometrem na trase Modletice Ruzině platí varování. Je tam vozidlo hlášené jedoucí v protisměru, tak velmi opatrně. Komplikace máme také na dalších místech, například v úseku Hostivařské náměstí až k ulici k Horkám v Praze 15 se pracuje na silnici. Probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař-Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte do 21. září. A ještě přidám pražský okruh 9. kilometr na trase Ruzině-Modletice. Cholupický a Lochovský tunel jsou uzavřené kvůli pracem údržby, které potrvají ještě do dnešního poledne. Přejeme vám šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: Je 8 hodin na rádiu Praha, čas na další zprávy s Vaškem Millerem. Vašku, vítám tě ve studiu.
1: Díky, Vláďo, a dobré ráno. Pražští strážníci evidují nárůst počtu přestupků v městské hromadné dopravě. Poslední možnost letos změnit zdravotní pojišťovnu mají lidé do konce září. Teherán klade Washingtonu podmínky pro otevření Hormuzského průlivu a bude jasno odpoledne a večer až polojasno s teplotami 31 až 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští strážníci při kontrolách v městské hromadné dopravě od začátku roku do konce června řešili zhruba 15,5 tisíce přestupků. Je to asi o 800 více než za stejné období loni. Meziročně vzrostl třeba i počet lidí, které strážníci vykázali z tramvají, autobusů a metra. Pokračuje mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.
3: Prioritně se touto problematikou zabývá hlídkový útvar, který úzce spolupracuje s dopravním podnikem. Nejčastěji zde řešíme problémy s nepřizpůsobivými, kteří v prostorách nástupišť bivakují, žebrají, popíjí alkohol či odmítají opustit prostor dopravních prostředků, protože jsou pod vlivem návykových látek.
1: V Žižkovském tunelu mezi Žižkovem a Karlínem technici vyměňují osvětlení. Nahradit musí 78 zastaralých svítidel za ledžárovky. Odhadované náklady jsou skoro 1 milion korun, říká mluvčí společnosti technologie hlavního města Prahy Lenka Růžková.
4: Cílem je zvýšit bezpečnost provozu a zajistit spolehlivější a modernější osvětlení tunelu. Práce by měly trvat přibližně 14 dní. Podle dosavadního postupu ale předpokládáme, že se je podaří dokončit dřív.
1: Do konce září můžou lidé přejít k jiné zdravotní pojišťovně, změnit je možné dvakrát do roka. Letos, stejně jako každý rok, to bylo na jaře do konce března. Všeobecná zdravotní pojišťovna, největší v Česku, dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, říká její mluvčí Viktorie Plívová.
5: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází. Rok 2025 pro VZP nakonec znamenal přibližně 20 tisíc nových klientů, letos za první půl rok dalších zhruba 12 tisíc.
1: Lidé, kteří o změnu pojišťovny zažádají, se po splnění podmínek jejími novými klienty stanou od 1. ledna 2027. Írán a Omán tvrdí, že dohoda o znovu otevření Hormuzského průlivu je blízko. Teherán ale dal Spojeným státům několik podmínek. Kdy se průliv znovu otevře, tak bude podle iránských revolučních gard záležet na postoji Washingtonu. Spojené státy na to zatím nereagovaly.
6: Íránská nejvyšší rada národní bezpečnosti, ve které jsou zastoupení vedoucí představitelé státu, stanovila 6 podmínek. Požaduje, aby Spojené státy přestaly hrozit íránskému režimu, zastavily vojenské akce proti Íránu a jeho regionálním spojencům a stáhly námořní a vzdušné síly zapojené do blokády Íránu. Dalšími podmínkami je vyplacení kompenzací za škody způsobené Íránu v konfliktu, zrušení sankcí a uvolnění íránských aktiv. Z Blízkého východu Jana Karasová, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Sparty v úvodu nového ročníku šance ligy po druhé prohráli. Ve třetím kole podlehli domácí Mladé Boleslavi 0-2. Teplice remizovali s Plzní 5-5 ve druhém nejgolovějším zápase české nejvyšší soutěže. Bohemians zvítězili ve Zlíně 2-0. Tenista Jiří Lehečka vypadl na turnaji Montrealu v osmifinále. Španělu Chodarovi podlehl 2x3-6. Posledním českým zástupcem na kanadských turnajích tisícové kategorie tak zůstává Jakub Menší, kterého čeká v osmifinálový duel s nizozemcem Van de Sandschupem. V Praze bude jasno odpoledne a večer až polojasno, teploty 31 až 33 stupňů, slabý proměnlivý, během nemístí mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Pražský okruh, 9. kilometr na trase Ruzyně-Modletice, tam je uzavírán Cholupický a Lochovský tunel kvůli pracem údržby. Ty dnes potrvají do 12 hodin přibližně, tak opatrně. Komplikace máme také ve Střelničné ulici v Praze 8, kde se pracuje na vozovce. V místě je neprojezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek. Omezení tady potrvá do 30. září. A ve Vilsnově ulici v Praze 1 probíhají ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží stavební práce. Kvůli tomu jsou tady etapovité zábory jízdních pruhů. Průjezd je zachován vždy dvěma jízdními pruhy a omezení v tomto místě potrvá do poloviny listopadu. Jeďte opatrně a dobře dojeďte.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Máme 6 minut po 8 hodině a já jsem moc rád, že i druhou srpnovou neděli trávíte s námi. V ranní Praze stále nepolevujeme na tempu a v příštích minutách nám v tom pomůže i Vela. I skupina Poetika. Už nehledám to místo, kde všechno mám. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám ten nejlepší poslech.

0: Ve nedělní ranní Praze dospívala Adele, je 8 hodin 16 minut. Jak už od nás víte, cyklohráček jede už pátou sezónu mimořádných letních výletů a barevná souprava s herními vozy nabízí do 20. srpna celkem 14 speciálních jízd. A vyrazit na jízdu cyklohráčkem můžete už pozítří, protože vláček vyjíždí z pražského hlavního nádraží do vybraných míst každé úterý a čtvrtek dopoledne. Každý výlet směřuje do jiné atraktivní destinace. Díky novému propojení dopravních systémů třeba do Písku a Tábora, nově do Kutné hory a po dvou letech se vrací do Libochovic. Vlak odjíždí kolem 10. hodiny dopoledne ze stanice Praha Bubny a čekají vás hrací vozy s balonky a deskovkami, dětský koutek a hraj vedoucí, kteří během jízdy organizují soutěže a rozdávají drobné odměny. Přeprava kolu je samozřejmostí a pokud přes týden nestíháte a plánujete vyjet cyklohráčkem spíše o víkendu nebo o svátcích na jeho tradiční trase směr Okoř a Slaný, tak připomínám změnu trasy, vlak jezdí v úseku Praha Bubny, Hostivice, Slaný a zpět. Dnes bude jasno, odpoledne a večer až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupně Celsia. A povane slabý proměnlivý během dne místy mírný jihovýchodní vítr do 5 metrů za sekundu. A nevynecháme ani aktuální dopravní informace. Připomínám, že na pražském okruhu na 9. kilometru na trase Ruzyně-Modletice je uzavírán Cholupický a Lochovský tunel kvůli pracem údržby. Ty práce potrvají zhruba do dnešního poledne. No a komplikace, ty máme také například v Jičínské ulici v Praze 3. Tady se pracuje na vozovce a v místě je omezení mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou, a to až do 31. prosince. V ulici Svornosti mezi křižovatkami ulic Vltavská a Pivovarská v Praze 5 probíhají práce na plynovém potrubí. V místě neprojedete pravým jízdním pruhem, s omezením tady počítejte do 11. srpna. A v ulici na Vackově je kvůli práci na vodovodním potrubí uzavírka mezi křižovatkami ulic Mezidomky a Narovnosti v Praze 3. Místem neprojedete do 13. srpna. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Ve studiu Rádia Praha je už se mnou opět Václav Miller a přináší zprávy v 8:30.
1: Dobré ráno. Prahou včera prošel duhový průvod, který už je tradiční vyvrcholení festivalu Prague Pride. Letos se průvodu podle odhadu organizátorů zúčastnilo přibližně 45 tisíc lidí, podobně jako loni. Na bezpečnost dohlížely stovky policistů i kvůli nedávnému útoku na podobnou akci v Berlíně. V Praze žádné větší komplikace řešit nemuseli. Výuka cizího jazyka by měla podle více než 60% Čechů zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak rozhodně proti je 13% lidí. Vyplývá to z bleskového průzkumu agentury Median pro Český rozhlas, do kterého se na začátku srpna zapojilo přes 1000 lidí. Od příštího týdne začnou úřady práce vyplácet takzvanou superdávku. Prvním domácnostem přijdou peníze nejpozději ve středu. Superdávka nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Některým lidem se podpora sníží. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí se to týká třeba těch, kteří si aktivně nehledají práci. Po ruském masivním útoku na ukrajinskou Oděsu je ve městě minimálně 8 zraněných. Moskva udeřila v noci raketami i bezpilotními letouny. Na několika místech vypukl požár a v celém městě vypadla elektřina. Jedná se o největší ruský útok na Oděsu od začátku tohoto roku. V Praze bude jasno odpoledne a večer až polojasno s teplotami 31 až 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A sledujeme aktuální situaci na silnicích. Připomínám komplikace v pražských ulicích, kde máme stále řadu omezení či uzavírek. V ulici U Tvrze mezi křižovatkami ulic Pod Táborem a Strnadova v Praze 10 probíhají práce na vozovce. V místě je kyvadlový provoz vedený jedním jízdním pruhem. Práce tady potrvají do 17. srpna. S omezením počítejte ve Staroújezdské ulici mezi křižovatkami ulici 2. Hanická a Dubinská v Praze 21. Probíhají tady práce na plynovém potrubí a potrvají do 19. srpna. A v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavření.

0: 8 hodin 46,5 minuty. V nedělní ranní Praze je už připravený Jirka Štefl a má pro vás aktuální pražské tipy.
1: Přeju vám hezký den. Programy, divadla a letní kina. Přesně tohle nabízí letní scény v Praze 10. Městská část si pro vás připravila kulturní program v Malešickém parku, na Skalce a nebo na Zahradním městě. Teď v neděli se do těchto lokalit vydejte na divadelní představení pro děti. Začátek je ve 3 hodiny odpoledne. Další vystoupení jsou pak na programu během celého srpna. A nebo se podívejte do jeskyní tak, jak je neznáte. V Národním zemědělském muzeu je speciální výstava fotografií fotografa Petra Zajíčka. Výstava přibližuje třeba nejdelší zpřístupněný krasový systém v Česku, a tedy sloupsko-šošovské jeskyně s hlubokými propastmi nebo boskovské dolomitové jeskyně v Podkrkonoší s největším smaragdovým podzemním jezerem v Čechách. Výstavu fotografií najdete na střeše Národního zemědělského muzea na Letné. A víkendových tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno, odpoledne a večer až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupně Celsia. A povane slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr do 5 metrů za sekundu. A ještě aktuální pohled na silnice. V ulici Svornosti mezi křižovatkami ulice Vltavská a Pivovarská dejte pozor, je to Praha 5. Probíhají tady práce na plynovém potrubí a v místě neprojedete pravým jízdním pruhem. S omezením tady počítejte do 11. srpna. V ulici Na Vackově je kvůli práci na vodovodním potrubí uzavírka mezi křižovatkami ulice Mezi domky a Na Rovnosti v Praze 3. Místem neprojedete do 13. srpna. A ještě doplním další místo v úseku Hostivařské náměstí až k ulici K Horkám v Praze 15 se pracuje na silnici. Probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař-Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte do 21. září. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
4: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
5: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: Je před námi 9. hodina a víte, co pro vás máme v 9 hodin? Další zprávy na Rádiu Praha je přináší Václav Miller.
1: Dobré ráno. Turisté v Praze za první pololetí utratili meziročně o 18% více. Den židovských památek dnes veřejnosti zpřístupní desítky židovských synagog a hřbitovů. Fotbalisté Sparty prohráli v Šancelize na hřišti Mladé Boleslavy 0-2. Bude jasno odpoledne a večer až polojasno s teplotami 31 až 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Do Prahy v prvním pololetí letošního roku přijeli bezmála 4 miliony turistů. To je o zhruba 1% více než loni touto dobou. Turisté stále častěji vyhledávají kulturní akce a během pobytu také více utrácejí, říká Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism, která organizuje cestovní ruch v hlavním městě.
3: Nejvíce cestovatelů dorazilo již tradičně z Německa, Spojených států amerických a nebo Velké Británie. Podle analýzy transakčních dat v Praze utráceli až o 18% více než loni.
1: Na dnešek připadá Den židovských památek. Zdarma nebo za dobrovolné vstupné bude možné navštívit desítky synagog a hřbitovů po celém Česku. Zájemci si budou moci prohlédnout nejen památky, které prošly opravou, ale i ty, které obvykle přístupné nejsou. Co je cílem Dne židovských památek, popsal koordinátor projektu Pavel Veselý z židovské obce v Praze.
4: Upozornit na množství památek tohoto typu, synagog, bývalých synagog, židovských hřbitovů na území celé České republiky a seznámit návštěvníky také s jejich stavem, protože ten se velmi výrazným způsobem za posledních 25 let posunul samozřejmě k dobrému. Takže ukázat i to, co se povedlo opravit a rekonstruovat.
1: Ta začne od příštího týdne vyplácet superdávku, ta nahrazuje 4 dosavadní podpory, příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácnostem, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
5: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
1: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejich členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitelé s dětmi do 15 let. Rusko v noci znovu masivně zaútočilo na ukrajinskou Oděsu. Kvůli největšímu letošnímu úderu ruských dronů a raket na město je zraněných nejméně 8 lidí. Ve městě vypukly na několika místech požáry. V celé Oděse zároveň vypadla elektřina a omezené jsou taky dodávky vody. Situaci na místě dopadu jedné ze střel sledoval náš ukrajinský zpravodaj Martin Dorazín.
6: Je to asi největší útok, který tady byl, co jsem já tady zažil za ty poslední 2,5 roku v Oděse. Bylo to několik desítek dronů a zároveň i raket, které útočily velmi intenzivně nejenom na centrum, ale i na předměstí Oděsy.
1: Nejméně 2 mrtvé a 13 zraněných hlásí po ruském útoku taky v Charkově. Rusko na Oděsu útočí opakovaně od začátku rozsáhlé invaze na Ukrajinu před více než 4 lety. Naopak Ukrajina zvyšuje počet vzdušných úderů v hloubi Ruska a zaměřuje se na jeho energetickou infrastrukturu. Fotbalisté Sparty nedokázali bodovat ani ve druhém venkovním utkání nového ročníku Šanceligy. Na hřišti Mladé Boleslavy prohráli 0-2, pokračuje trenér Pražanů Brian Prisco.
7: Není možné předvést něco takového, když hrajete za Spartu, nedá se takhle hrát, musíte být lepší ve všech směrech. První poločas byl hodně pod naší úrovní, ve druhém jsme už v některých směrech vypadali lépe. Dostali jsme se do šancí, přesto jsme nedali ani jeden gól. Jednoduše řečeno, nebyli jsme dostatečně dobří.
1: V Praze bude jasno odpoledne a večer až polojasno. Nejvyšší teploty 31 až 33 stupňů, slabý proměnlivý, během nemístí mírný jihovýchodní vítr.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: A Zajdeme na silnice v ulici Svornosti v Praze mezi křižovatkami ulic Vltavská a Pivovarská, to je konkrétně Praha 5. Probíhají práce na plynovém potrubí, v místě neprojedete pravým jízdním pruhem, s omezením tady počítejte do 11. srpna. V ulici na Vackově je kvůli práci na vodovodním potrubí uzavírka mezi křižovatkami ulic Mezi domky a Na rovnosti v Praze 3, místem neprojedete do 13. srpna. A připojím také ulici U Tvrze mezi křižovatkami ulic Pod Táborem a Strnadova, to je Praha 10. Probíhají tady práce na vozovce a v místě je kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Práce v tomto místě potrvají ještě do 17. srpna. S omezením počítejte taky ve Staroujezdské ulici mezi křižovatkami ulic Druhanická a Dubinská v Praze 21. Probíhají tady práce na plynovém potrubí a potrvají do 19. srpna. Na. Dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Dobré ráno, 9. srpnovým dnem je dnes neděle, ale to nejzajímavější z historie tohoto data nám už za pár minut připomene Petr Jungmann. A přidáme i další hudební pecky. V ranní Praze se o ně postará Avíči. A taky skupina Maroon 5. Je bezmála 6 minut po 9. hodině a nerušený poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 9. srpna. Svátek má skoro 68 tisíc Římanů u nás.
4: Hej, Římani!
3: Nositelů jména Roman.
5: Tyhle Římani vypadají dobře, lítají líp než předešlý, řekl bych.
3: A tady je Petr Jungmann. Most doktora Edvarda Beneše v Ústí nad Labem byl slavnostně otevřen a do užívání dán před 90 lety v roce 1936. Původní vozovka mostu byla z dřevěné dlažby, z borových olejem impregnovaných špalíků. Byla lehká, ale zamokra, to byla klouzačka, vydržela až do roku 1968. Dnes je připomínán den Nagasaki. Druhou atomovou pumu na toto japonské město svrhl americký bombardér B-29 před 81 lety v roce 1945. Plutoniová bomba, nazvaná na počest Winstona Churchilla Fat Boy, Tlouštík, byla ještě silnější než první svržená na Hirošimu. Japonsko po dvou jaderných úderech 15. srpna kapitulovalo. Legendární Queen v plné sestavě na koncertním turné naposledy zahráli před 40 lety v roce 1986. Skupina ukončila své Magic European Tour v Knebworth Parku v anglickém Stevenage před více než 120 tisíci fanoušky. Další deska Miracle byla už bez koncertního turné. Skupina ozbrojených lupičů v policejních kombinézách přepadla před 20 lety v roce 2006 u Slavkova u Brna vůz bezpečnostní služby a uloupila z něj 77 milionů korun. Až před 10 lety se podařilo vypátrat pachatele a před 8 lety padaly tresty, celkem 41 let. Šéf bandy bývalých policistů Roman Dolíhal by si měl odsedět dokonce 20 let. Z uloupených peněz se zatím dohledalo jen 42 milionů. Předloni na olympiádě v Paříži jsme na třetí medaili čekali pěkně dlouho.
4: Pojeď, Váťo, pojeď! Tohle může být tvůj životní závod!
3: V pátek 9. srpna přišla a byla zlatá.
4: Je Martin Fuchsa olympijský vítězem!
3: Martin Fuchsa vyhrál v finále kánojí oparník stylem start cíl.
6: Jsem teda olympijský vítěz, ne? Ano, ano. Jej, ty krása. Takových jako let čekání tady na to a... Je to tady.
3: Kulatou 50 slaví rodačka z francouzského Beaumont.
7: Ráda se ve tmě otáčím a pozoruji ostatní diváky.
3: Okouzlující Amélie z Montmartru nebo Sophie Neve ze šifry mistra Leonarda, herečka Audrey Tautou. A já přeju hezkou neděli.
8: Dnes bude jasno, odpoledne a večer až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupně Celsia. A povane slabý proměnlivý, během dne mírný jihovýchodní vítr do 5 metrů za sekundu. A zkontrolujeme aktuální situaci na silnicích. Na Pražském okruhu na 9. kilometru na trase Ruzyně-Modletice je uzavírán Cholubický a Lochkovský tunel. Je to kvůli pracem údržby, které potrvají ještě do dnešního poledne. Komplikace zůstávají v ulici U Tvrze mezi křižovatkami ulic Pod Táborem a Strnadova. To je Praha 10. Probíhají tady práce na vozovce a v místě je kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Práce tady potrvají do 17. srpna. S omezením počítejte i ve Staroujezdské ulici, mezi křižovatkami ulice Druhanická a Dubinská v Praze 21. Probíhají tady práce na plynovém potrubí a potrvají do 19. srpna. A v ulicích Vrchlického a následně Duškova v Praze 5 je provoz převedený do protisměru. Obousměrný provoz potrvá po dobu uzavírky Plzeňské ulice do 30. srpna. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je půl desáté, na Rádiu Praha pro vás máme další zprávy a přináší je Václav Miller.
1: Hezké dopoledne. Jeden židovský památek. Po celém Česku dnes lidé můžou zdarma nebo za symbolické vstupné navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů. Vidět můžou i místa, která jsou běžně nepřístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. Ještě do konce září mají lidé možnost zažádat o změnu zdravotní pojišťovny. Přechod je každoročně možný ve dvou termínech, a to na jaře nebo na podzim. Klienti mají nárok na změnu jednou za rok. Každoročně tuto možnost využije asi 60 tisíc lidí. Podle Svazu zdravotních pojišťoven je to třeba kvůli stěhování, benefitům nebo příspěvkům pro chronicky nemocné. Diplomat Hynek Kmoníček dnešnímu dní končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Jeho nástupce zatím není známý. Ještě během léta se Kmoníček stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka. Ten bude nově velvyslancem ve Spojených státech. V několika polských městech dnes budou lidé protestovat proti nenávisti. Chtějí tak upozornit na rostoucí vlnu xenofobie vůči Ukrajincům a dalším menšinám. Většina protestních pochodů začne v 17 hodin. Do ulic vyjdou lidé třeba ve Varšavě, Krakově, Lublinu nebo Jelení hoře. Bude jasno odpoledne a večer až polojasno s teplotami 31 až 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.

0: Trnadova v Praze 10 probíhají práce na vozovce, v místě je kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem a práce tady potrvají ještě do 17. srpna. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Katarína Veselá dlouhé roky pracuje jako lékařka Pražské záchranné služby. Má za sebou stovky výjezdů a zkušeností s pacienty, jejich blízkými i přihlížejícím davem. Co práci lékařky záchranné služby komplikuje nejvíc a kdy potřebovala zachránit ona sama? I o tom promluví Katarína Veselá v pořadu Až na dřeň.
3: Dnes po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Pěknou neděli vám všem i teď po půl desáté. Poslední dny a hlavní dění v naší metropoli. V souhrnu to hlavní opět nabídne rubrika Týden v Praze. Už za okamžik. A na Rádiu Praha se k nám připojí taky skupina Maneskin. I kapela Imagine Dragons. Příjemný poslech.

0: Je 9:45, to byly Axwell a Ingrosso na Rádiu Praha. Magistrát zpřístupnil vychlazené prostory. Praha zažila dosud nejteplejší noc, lidi z Prahy 6 byli bez teplé vody. Nejen o tom je dnes rubrika Týden v Praze, kterou připravila Štěpánka Martanová.
1: Hezký den. Policie zahájila kvůli červencové nehodě poslance Filipa Turka trestní řízení. Policisté nehodu, která se stala na IP Pavlova, vyšetřují pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikoho ale zatím neobvinili. Neobvyklý pohled se teď může naskytnout při procházce po Karlovu mostě. Horolezci na něm čistí jednotlivé pilíře, odřas a další zeleně. Ta se musí z mostu odstraňovat pravidelně, aby nepoškodila jednotlivé kameny a spáry historického zdiva. Restaurátoři památku po čištění zkontrolují a poničené části opraví. Nepochopitelné. V úterý vyskočila z jedoucího vlaku v Libni žena. Skončila v kritickém stavu po vážném úrazu hlavy v nemocnici. Praha 1 má zpět barokní sochu světce. Je ve Vojanových sadech. Vzácný objekt se tam vrátil po 30 letech. Praha 4 chystá obnovu parku Jezerka, a to včetně opravy poškozeného jezírka. Práce měly začít v březnu kvůli žádosti o dotaci a doplnění zeleně do projektu, je ale radnice musela odložit a podle současných plánů by obnova mohla začít v listopadu. Jste v centru města a je vám vedro? Tak to můžete využít vychlazené prostory ve Škodově paláci. K dispozici jsou od 8 do 18 hodin a nechybí tam ani barel s pitnou vodou. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve fakultní nemocnici Bulovka. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství. Ve čtvrtek ráno se ukázalo, že Praha zažila nejteplejší noc. V Klementinu teplota neklesla pod 26 stupňů. Od úterý do čtvrtka byly bez pitné vody tisíce lidí v Praze 6, a to kvůli závadě na potrubí. Původně šlo o 21 tisíc lidí. Ve středu se ale pražským vodovodům a kanalizacím podařilo částečně poruchu odstranit. Od středy do čtvrtečního dopoledne voda chyběla více než 5 tisícům obyvatel. Současný tisk, bankovky a nebo pohlednice, tak přesně to obsahuje časová schránka a nově leží pod povrchem rozestavěné tramvajové tratě na Václavském náměstí. Pro budoucí generace má být upomínkou na dnešní dobu. V Klánovicích přitvrdili v boji s přemnoženými divokými prasaty. Pohybují se totiž mezi domy. Od začátku roku radnice eviduje už 8 střetů zvířat s obyvateli. I proto nechala vyčistit zarostlé pozemky ve svém centru a zastřelit bachyni, která útočila na lidi. V sobotu prošel městem průvod hrdosti, takzvaný Prague Parade, a vyvrcholil tak festival Prague Pride. V Lipencích se konal závod paddleboardů a třeba kulaťák, hřmaňák a nebo kubáň zaplnili trhovci, a to v rámci už tradičních farmářských trhů. A protože jsou velká vedra a sucha, vydal magistrát zákaz rozdělování ohňů na vybraných místech. Jsou to třeba lesy, parky a pole. Tak buďte opatrní, třeba i během grilování. Takový byl první srpnový týden v naší metropoli. Příjemný zbytek neděle a pohodový nový týden přeje Štěpánka Martanová, Rádio Praha.
0: Dnes bude jasno, odpoledne a večer až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupně Celsia. A povane slabý, proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr do 5 metrů za sekundu. A zkontrolujeme také aktuální situaci na silnicích. Máme nehody v pražských ulicích, například v ulici U Brusnice, u křižovatky s ulicí Jelení, dejte pozor, havarovala tady 2 osobní auta. Nehoda je také v ulici Komunardů, a to konkrétně u křižovatky s Přístavní. Osobní auto tady narazilo do stromu, projíždějte proto se zvýšenou opatrností. Komplikace máme také na pražském okruhu na 9. kilometru na trase Ruzině Modletice. Tam je uzavírán Cholupický a Lochovský tunel. Je to kvůli pracem údržby a to potrvá ještě do dnešního poledne. Tak trpělivost. A já ještě doplním Hostivařské náměstí. V úseku od náměstí až k ulici k Horkám v Praze 15 se pracuje na silnici. Probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním místním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte do 21. září. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Luis Capaldi dospíval ve studiu Rádia Praha, je už připravený Václav Miller se zprávami v 10 hodin.
1: Hezké dopoledne. Ze Špěcharu na Hradčanskou dnes nejezdí tramvaje. Dovoz ojetin do konce července vzrostl o 9%. V Srbsku hoří největší evropská pouštní oblast. Pomoci vyzvali i organizátoři protivládních protestů. A bude jasno odpoledne a večer až polojasno s teplotami 31 až 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na komplikace se musí připravit cestující v Praze na Letné. Ze Špejcharu na Hradčanskou nejezdí jednosměrně tramvaje. Kvůli opravě trati jsou do 17. hodiny vedené odklonem. Vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Linky číslo 1 a 25 ve směru na Hradčanskou budou vedené přes zastávky Čechův most a Malostranská. Přes tyto zastávky povedeme také tramvaje linek číslo 8 a 26 jedoucí z centra. V provozu bude tramvajová linka 38, která pojede z Bílé Labuti na Špejchar.
1: Ve směru z Hradčanské na Špejchar a Letenské náměstí jezdí tramvaje bez omezení. Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů, to je o 9,3% víc než ze stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekávanými náklady na provoz. Srbští hasiči už čtvrtým dnem bojují s rozsáhlým požárem v rezervaci Delibiatská paščara, asi 60 kilometrů východně od Bělehradu. Úřady už evakuovaly okolní vesnice. Oblast je známá jako Evropská Sahara. Jde totiž o největší písečnou oblast v Evropě s až 200 metrů vysokými dunami. V rezervaci žijí stovky vzácných rostlin i živočichů. K pomoci s hašením nebo finanční podpoře vyzvala hnutí i student blokady, která zaštiťuje už 2 roky trvající protivládní protesty po celé zemi. Českým vesnicím na jihu regionu Banát se plameny vyhnuly. Na japonské město Nagasaki před 81 lety dopadla jaderná bomba. Plutoniová puma Fatman, česky Tlouštík, tam způsobila podobnou zkázu jako o 3 dny dřív bomba nad Hirošimou. Výbuch Nagasaki nepřežilo přes 70 tisíc lidí.
4: Bombardér B-29 přitom nejdřív mířil na město Kokurato, ale nakonec zachránilo počasí, kdy kvůli oblačnosti nebylo nic vidět. Exploze v Nagasaki o teplotě skoro 4000 stupňů Celsia a o síle přes 20 kilotun TNT okamžitě zničila nebo poškodila skoro polovinu města. Japonská premiérka Sanae Takaichiová ve čtvrtek v Hirošimě řekla, že tato zkáza už se nesmí nikdy opakovat.
5: Japonsko pevně dodržuje 3 nejaderné principy. Jako jediný národ, který zažil atomové bombardování, neseme odpovědnost za neúnavné úsilí o realizaci světa bez jaderných zbraní.
4: 3 nejaderné principy jsou japonskou dlouhodobou národní politikou. Podle ní země nevlastní ani nevyrábí jaderné zbraně a zároveň nepovoluje jejich dovoz. Lucie Rýdlová, Český rozhlas.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač odstartuje do dnešní velké ceny Británie třídy Moto2 ze 6. místa. V kvalifikaci ztratil na vítězného Španěla Guevaru necelých 8 desetin sekundy. Závod začne ve 12 hodin a 15 minut. V elitní kategorii MotoGP z 1. místa odstartuje lídr šampionátu Španěl Martin, který ovládl na okruhu Silverstoneu i sobotní sprint. V Praze dnes bude jasno, odpoledne a večer až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupňů, slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Nevynecháme ani aktuální dopravní informace, začneme nehodami v pražských ulicích, konkrétně v ulici U Brusnice, u křižovatky s Jelení, dejte pozor, havarovala tady 2 osobní auta. Komplikace zůstávají také v ulici Komunardů v křižovatce s Přístavní. Tady narazilo osobní auto do stromu, tak projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně také ve Střelničné ulici v Praze 8, kde se pracuje na vozovce. V místě je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru jízdy na prosek a omezení tady potrvá do 30. září. A ve Vlznově ulici v Praze 1 probíhají ve směru do centra na úrovni hlavního nádraží stavební práce. Kvůli tomu tady jsou etapovité zábory jízdních pruhů. Průjezd je zachován vždy dvěma jízdními pruhy. Omezení tady potrvá do 15. listopadu. Jeďte opatrně a my přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: 10 hodin 5,5 minuty a společně si užíváme nedělní dopoledne. Dnes s datem 9. srpna. Už navždy bude Amélie z Montmartru. Francouzská herečka Audrey Tautou sice zazářila také ve filmech Šifra mistra Leonarda nebo Coco Chanel, pro miliony diváků ale zůstává především zasněnou servírkou z pařížského bistra. Dnes je jí 50 a my si už v 10:30 připomeneme životní příběh herečky, která se dobrovolně vzdala hollywoodské slávy a dala přednost obyčejnému životu. A ve víkendové Praze nechybí ani Sienna s Pyrou. Medusa a Good Boys. Nebo Taylor Swift. Já jsem Láďa Malošík a přeji vám výborný poslech.

0: Je po 10:45, s vámi je Rádio Praha, přejeme nádherný nedělní den, dnes s datem 9. srpna. Novorenesanční památka Grota v Havlíčkových sadech hostí opět po roce divadelní představení. Letní grébovka s divadlem MA už je tradiční akcí, celkově je připravených 20 večerů a celkem 5 inscenací. Slednout jste už mohli hru Jak je důležité míti Oscara. A v dalších termínech máte možnost vidět od 10. do 14. srpna Být Marlene Dietrich, od 17. do 19. srpna Běh života, od 20. do 21. to je Buenos Aires Vystupte a od 24. do 26. zase 13 ženských tváří. Na program mrkněte do odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha je nej. Kdysi tu stála největší socha Stalina v Evropě. Dnes se tu kývá obří metronom. Letenský stroj času patří mezi nejvýraznější dominanty Prahy a měří skoro 25 metrů. Monumentální socha diktátora tu vydržela jen 7 let, než ji v 60. letech odstřelili. O několik desetiletí později místo nahradil metronom. Stroj času od sochaře Vratislava Nováka. Na místo ho v roce 91 dopravila helikoptéra, protože podstavec po odstřeleném Stalinově pomníku nebyl dostatečně stabilní pro jeřáb. Dnes se pod ním scházejí

0: A doplníme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. Začneme v Praze v ulici U Brusnice. U křižovatky s ulicí Jelení dejte pozor, vyšetřují tady nehodu dvou osobních aut. Nehoda je také v ulici Komunardů v křižovatce s Přístavní. Osobní auto tady narazilo do stromu. Opatrně také na dalších místech, například v Jičínské ulici v Praze 3. Tady se pracuje na vozovce, v místě je omezení mezi křižovatkami s Olšanským náměstím a Křišťanovou, a to až do 31. prosince. V Vybernské ulici v Praze 1 probíhají mezi křižovatkami ulice Senovážná a Havlíčkova stavební práce. V místě jsou kvůli tomu zúžené jízdní pruhy a omezení tady potrvá do 23. února 2027. A ještě připojím Pražský okruh 9. kilometr na trase Ruzyně Modletice. Cholupický a Lochkovský tunel jsou tady uzavřené kvůli pracem údržby, které potrvají ještě do dnešního poledne. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Lék na špatnou náladu. Od premiéry filmu Amélie z Montmartru uplyne v září už 25 let a jeho hlavní představitelka Audrey Tautou dnes slaví 50. narozeniny. Přestože se stala jednou z nejslavnějších francouzských hereček své generace, v posledních letech dává přednost fotografování, soukromí a životu mimo záře reflektorů.
1: Když se řekne Audrey Tautou, většině lidí se okamžitě vybaví velké tmavé oči, krátké mikádo a pařížská servírka, která se rozhodla udělat svět o něco hezčí místem.
2: V tutéž vteřinu se spermie s chromozomem X pana Rafaela Pulena oddělila od pelotonu a vydala se k vajíčku paní Amandiny Pulenové, rozené Amandin Fuetové. Po 9 měsících se narodila Amélie Pulenová.
1: Na začátku září uplyne 25 let od premiéry filmu Amélie z Montmartru. Jeho hlavní představitelka ale tvrdí, že se své nejslavnější hrdince vlastně vůbec nepodobá.
3: I have no idea, but that's so amazing that 10 years after I meet some people who adored this movie and they were maybe 5 years old when it comes out.
1: V jednom z mála rozhovorů, které poskytla, přiznala, že jí dodnes překvapuje, jak silné pouto si diváci k filmu vytvořili. A to i ti, kteří ho poprvé viděli jako děti. S moderátorem se tehdy shodla, že lidé v Amélii nacházejí kus sebe samých.
4: She connected by her presence and her personality.
3: Yes, and I think also it's also because the audience connects with this character.
1: Ke slávě přitom přišla víceméně náhodou. Režisér slavného snímku Jean-Pierre Jeunet totiž původně počítal s britskou herečkou Emily Watsonovou. Nakonec dal ale příležitost

0: přesto, že po úspěchu filmu Coco Chanel natočila ještě několik výrazných snímků, třeba Pěnu dní, Pomalu a zběsile, nebo životopisný film o Jacquesu Cousteauovi Odyssea, začala se Audrey Tautou postupně stahovat z veřejného života. Před kamerou se naposledy objevila v roce 2019, kdy adoptovala shodou okolností vietnamskou dívku. Od té doby se věnuje hlavně fotografování, divadlu a životu v ústraní. Vydala také knihu Superficial, osobitý fotografický deník na pomezí autobiografie a výtvarného projektu. Prostřednictvím autoportrétů, zápisků, dopisů od fanoušků a vzpomínek v ní přemýšlí o slávě, samotě i o tom, jak její život proměnil právě obrovský úspěch Amélie z Montmartru. Na veřejnosti se dnes ukazuje jen výjimečně. Naposledy to bylo letos v únoru na gala večeru výrobce sušenek a čokolády v Kolíně nad Rýnem. Alžběta Havlová, Český rozhlas. Víkendová Praha. A Vláďa Malošík.
1: A máme pro vás aktuální dopravní informace. V Praze máme nehody v ulici U Brusnice u křižovatky s Jelení. Dejte pozor, havarovala tady dvě osobní auta. Není to bohužel jediná nehoda v pražských ulicích. V ulici Komunardů v křižovatce s Přístavní narazilo osobní auto do stromu. I tady projíždějte se zvýšenou opatrností. Komplikace, ty jsou také na Pražském okruhu. Na 9. kilometru na trase Ruzyně-Modlatice je uzavřený Cholupický a Lovchovský tunel. Je to kvůli pracem údržby a uzavírka tady potrvá ještě do dnešního poledne. S omezením počítejte taky na Hlávkově mostě v Praze 7. Probíhají na něm totiž práce údržby a neprojedete pravým jízdním pruhem ve směru z centra do Holešovic. Práce tady potrvají do 31. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
5: Vinyl. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu
6: Praha. Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Je po 10:45 a s vámi Rádio Praha. Park Pordheimka se i letos proměnil v letní kino pod širým nebem. Do 21. srpna nabízí sérii 8 filmových večerů s oblíbenými českými komediemi a rodinnými klasikami. Vstupné je dobrovolné, stačí si přinést deku, něco dobrého k jídlu a vychutnat si pohodovou letní atmosféru. Promítání začínají vždy v 21 hodin. A letošní program ještě nabídne 14. srpna, to je příští týden v pátek, film Jak svět přichází o básníky a 21. srpna od 21 hodin film Postřižiny. No a podíváme se na silnice, stále máme komplikace v Praze v ulici Komunardů. V křižovatce s přístavní tam narazilo osobní auto do stromu, projíždějte se zvýšenou opatrností. Opatrně také v ulici U Brusnice u křižovatky s Jelení. Havarovala tady dvě osobní auta, tak dejte pozor. No a ve Vídeňské ulici v Praze 4 tady probíhají stavební práce, kvůli tomu je tady omezení a v místě je nutné počítat se střídavými zábory silnice mezi křižovatkou ulici Vídeňská, u Michalského lesa a u Krčského nádraží. A to až do 31. srpna. A ještě připojíme Benkovou ulici v Praze 11, tady se pracuje na silnici, v místě jsou zúžené jízdní pruhy a ulice je mezi křižovatkami ulic Kahovská a Květnového vítězství zjednosměrněna ve směru do ulice Květnového vítězství. S omezením tady počítejte do 10. září. A dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. 107,1 FM.

0: Leone a Callum Scott dozněli, teď je tady Vašek Miller, ten zazní ve zprávách v 11 hodin na Rádiu Praha.
1: Hezky dopoledne. Turisté v Praze za první pololetí utratili meziročně o 18% víc. Stovky tisíc korun šetří některé obce společným nákupem energií. A čínské úřady se připravují na tajfun Dolphin. Přes 100 tisíc lidí muselo opustit své domovy. V Praze bude jasno odpoledne, večer až polojasno, s teplotami 31 až 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Do Prahy v prvním pololetí letošního roku přijeli bezmála 4 miliony turistů. To je o zhruba 1% víc než loni touto dobou. Turisté stále častěji vyhledávají kulturní akce a během pobytu také více utrácejí, říká Klára Janderová, mluvčí společnosti Prague City Tourism, která organizuje cestovní ruch v hlavním městě.
3: Nejvíce cestovatelů dorazilo již tradičně z Německa, Spojených států amerických a nebo Velké Británie. Podle analýzy transakčních dat v Praze utráceli až o 18% více než loni.
1: Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
4: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek, elektřiny a plynu.
1: Přes 60% Čechů si myslí, že by měla výuka cizího jazyka zůstat povinná až od třetí třídy. Naopak 13% lidí s tím rozhodně nesouhlasí. Ukázal to bleskový průzkum společnosti Median pro Český rozhlas. Původně měla školská reforma zavést angličtinu povinně už od první třídy. Minister školství Robert Plaga za hnutí ANO ale tuto změnu na jaře zrušil. Zachování cizího jazyka až od třetí třídy podporují hlavně voliči současné vlády, říká Vojtěch Dufek z agentury Median.
5: Výrazný souhlas vyjadřuje třetina lidí s dětmi do 15 let a vysoký podíl souhlasu je patrný také mezi voliči hnutí ANO, SPD a motoristů.
1: Nesouhlas naopak častěji vyjádřili mladší respondenti a studenti. Bleskového průzkumu se na začátku srpna zúčastnilo přes 1000 dospělých respondentů. Tajfun Dolphin míří na východní pobřeží Číny. Podle Národního meteorologického centra by měl zasáhnout pevninu v noci na pondělí místního času. Provincie Zhejiang a Fujian muselo opustit přes 100 000 lidí.
6: Čínská provincie Zhejiang vyhlásila nejvyšší nouzový stupeň. Zemi už včera zasáhly masivní srážky a silný vítr. Tamní úřady tak pozastavily provoz trajektů a některých vlaků. Šanghaj kvůli tajfunu zrušila většinu dnešních letů na obou svých letištích. Ve východních provinciích byly také do terénu vyslány tisíce pozorovatelů kvůli nebezpečí sesuvu půdy. Adéla Chaloupková, Český rozhlas.
1: Hokejový hrinka Gretzky Cup ovládli hokejisté Kanady. Ve finále prestižního turnaje hráčů do 18 let v Edmontonu deklasovali výběr Spojených států amerických 8-1. V zápase o třetí místo porazili Finové Slováky 3-2. Češi na prvním turnaji pod vedením trenéra Jaroslava Nedvěda obsadili 6. místo. V Praze dnes jasno, odpoledne a večer až polojasno, s teplotami 31 až 33 stupňů, slabý proměnlivý, během dne místy mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích v Praze a okolí. V Praze máme nehody, například v ulici Komunardů u křižovatky s Přístavní, a varovalo osobní auto do stromu. Opatrně také v ulici u Brusnice u křižovatky s ulicí Jelení a varovala tady dvě osobní auta. Problémy jsou taky na D10, a to konkrétně na 9,5 kilometru ve směru od Turnova do Prahy. Tady narazilo osobní auto do svodidel, taky zde zvyšte opatrnost. V Novopatské ulici v Praze 9 až 14 je provoz vedený jedním místním pruhem v každém směru. Omezení je v tomto místě kvůli rekonstrukci Kbelské ulice a potrvá do 15. srpna. A v ulici u Tvrze mezi křižovatkami ulic Pod Táborem Brodem a Strnadova v Praze 10 probíhají práce na vozovce a v místě je kyvadlový provoz vedený jedním místním pruhem. Práce tady potrvají do 17. srpna. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Je 11 hodin bezmála 6 minut, k tomu nedělní víkendová Praha pokračuje. Paddleboard si většina z nás spojuje hlavně s pohodovou projížďkou na vodě. Jenže na paddleboardu se dá taky závodit. Na jedné takové netradiční akci byla i naše létající redaktorka Monika. Už za necelou půl hodinu prozradíme víc. A máme pro vás i další hity. Stojí za nimi třeba Shawn Mendes, Lady Gaga a Bruno Mars, a taky Madonna. Ten nejlepší poslech vám přeje Vláďa Malošík.

0: She's the One, Robbie Williams na rádiu Praha krátce po 11:15. Hvězdné léto pod Žižkovskou věží je oblíbená letní divadelní scéna divadla Kalich a jeho partnerských souborů. V malebném prostředí Málerových sadů na Praze 3 pokračuje už 8. ročník festivalu a potrvá do 3. září. Program nabízí bohatý výběr úspěšných komedií a koncertů předních českých umělců. Začátky představení jsou vždy v 19 hodin. I letos vás čekají oblíbené tituly jako Bez předsudků, Pidlou v zádech, Nikdy není pozdě, Malé chytré lži nebo legendární Lakomec. A z koncertů nebo hudebních večerů zmíním třeba velký muzikálový večer divadla Kalich či koncerty Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers. Další tipy najdete taky na našem webu praha.rozhlas.cz. No, sledujeme aktuální situaci na silnicích. Začneme nehodou v ulici Komunardů v Praze. Tady stále vyšetřují problém, ke kterému došlo u křižovatky s Přístavní. Osobní auto tady narazilo do stromu. Nehoda je také v ulici U Brusnice, a to u křižovatky s ulicí Jelení. Havarovala tady dvě osobní vozidla. Opatrně i na D10 na 9,5 kilometru ve směru od Turnova do Prahy. Havarovalo tady osobní auto do svodidel, tak zpomalte a dobře dojeďte i v tomto místě. Já ještě doplním komplikace v Novopatské ulici v Praze 9 až 14. Tady je provoz vedený jedním místním pruhem v každém směru. Omezení je v tomto místě kvůli rekonstrukci k Blažské ulice a potrvá do 15. srpna. A v ulici U Tvrze mezi křižovatkami ulic Pod Táborem a Strnadova v Praze 10 probíhají práce na vozovce. V místě je kevadlový provoz vedený jedním místním pruhem a práce tady potrvají do 17. srpna. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Devátý srpnový den pokračuje, s vámi je Rádio Praha, přejeme nádherný den. Závodníci na paddleboardu si v pražských Lipencích vyzkoušeli i několik zábavných disciplín. Na netradiční závod u místního jezera se byla podívat i naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Když se řekne paddleboard, tak většina z nás si asi představí takovou klidnou projížďku po hladině, sluníčko, maximálně nějaké to opalování. Jenomže ono to jde i úplně jinak. Na paddleboardu se totiž dá závodit, soupeřit, ale hlavně se u toho hodně nasmát. A přesně to si mohli vyzkoušet lidé, kteří dorazili na jezero v pražských Lipencích. Rozhodně nešlo o klasický závod, kde by vyhrál ten, kdo nejrychleji dopádluje z bodu A do bodu B. Disciplíny mi představila organizátorka akce Michaela Laversová.
2: Dvojce na paddleboardech se musí jeden druhého pokoušet schodit do vody pomocí pěnových tyčí. Není to jednoduché, protože jenom přiblížit se k sobě něco trvá. Další disciplína lov pokladu, kdy vysypeme na hladinu krabici míčku a zase každý na svém paddleboardu ve dvojicích budou muset každý co nejrychleji pospírat co nejvíce balonků a nakonec se pokusíme dostat co nejvíce lidí na jeden paddleboard, aby se udrželi alespoň 10 vteřin.
1: Na těch disciplínách se krásně ukázalo, že udržet rovnováhu na paddleboardu může být někdy mnohem větší výzva než to samotné pádlování. U těchto zábavných aktivit nemusíte být žádný sportovec ani zkušený paddleboardista. Navíc se mohli zapojit celé rodiny s dětmi, jako třeba maminka se synem. Co na tom bylo nejtěžší?
3: No, asi udržet ten balanc, zjistit směr, jak to plave a udržet se. Měli jsme se snažit pěnovou tyčí schodit soupeře do vody.
1: A jak to šlo, kdo vyhrál?
3: Maminka, já jsem prohrál 3-1.
1: No a ve chvíli, kdy jsi spadnul do vody, tak jak se dostává na ten paddleboard?
3: Chytil jsem se takovýho ouška, který tam bylo. Snažil jsem se na něj vyškrábat. Jednou jsem ho podařil dokonce celý přetočit, takže jsem ho pak ještě musel přetočit zpátky a zase na něj vyzkoušet líst. Takže jsme to měli takový dobrodružný.
1: Pokud jste si až doteď mysleli, že paddleboard je jen taková letní relaxace na vodě, tak v Lipencích ukázali, že se na něm dá zažít i pořádná dávka adrenalinu. Monika Doležalová, Rádio Praha.
4: Víkendová Praha.
5: A Vláďa Maloší.
0: No a my se teď z vodní hladiny přesuneme na silnice, protože tam se stále něco děje, třeba v ulici Komunardů v Praze. V křižovatce s přístavní ulicí tam narazilo osobní auto do stromu, projíždějte opatrně. Pozor si dejte také v ulici U Brusnice u křižovatky s Jelení. Tady se srazila před časem dvě osobní auta. Komplikace zůstávají taky na D10, 9.

0: 11 hodin 45 minut, s vámi je Rádio Praha. Hostem Kateřiny Kubalové v další prázdninové repríze pořadu Až na dřeň. Dnes bude Katarína Veselá, která dlouhé roky pracuje jako lékařka Pražské záchranné služby. Za sebou má stovky výjezdů a hromady zkušeností s pacienty, jejich blízkými i přihlížejícím davem. Co práci lékařky záchranné služby komplikuje nejvíc a kdy potřebovala zachránit ona sama, tak o tom promluví na Rádiu Praha už za pár minut, hned po zprávách v poledne. Nerušený poslech a dobrou chuť k nedělnímu obědu vám přeje Vláďa Malošík. No a doplníme aktuální dopravní informace. Ještě stále máme komplikace v ulici U Brusnice v Praze. U křižovatky s Jelení máme hlášenou nehodu dvou osobních aut. Tam by už ale každou chvíli mělo být vše v pořádku a místo by mělo být bez komplikací. Komplikace ale stále máme na D10, a to hned několikrát. Na 9,5 kilometru ve směru od Turnova do Prahy havarovalo osobní auto do svodidel. A problém máme taky na 11,5 kilometru D10 ve směru od Turnova do Prahy. Tady neprojedete levým jízdním pruhem, je to kvůli hromadné nehodě tří osobních aut. Na místo míří policisté, projíždějte velmi opatrně. Komplikace ty zůstávají také v pražských ulicích kvůli omezením či uzavírkám. S omezením počítejte třeba ve Staroujezdské ulici mezi křižovatkami ulice Druhanická a Dubinská v Praze 21. Probíhají tady práce na plynovém potrubí a potrvají do 19. srpna. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Do Rytmu jsme se tady vlnili s Vaškem Millerem ve studiu Rádia Praha, ale teď Vašek přináší další zprávy. Ahoj Vašku.
1: Ahoj Vláďo a hezké poledne. Pražští strážníci evidují nárůst počtu přestupků v městské hromadné dopravě. Hynek Poníček dnes ukončí jako poradce pro národní bezpečnost. Vláda zatím neoznámila jeho nástupce. Fotbalisté Slavie v lize přivítají Pardubice a v Praze bude jasno odpoledne a večer až polojasno s teplotami 31 až 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští strážníci při kontrolách městské hromadné dopravy od začátku roku do konce června řešili zhruba 15,5 tisíce přestupků. Je to asi o 800 víc než za stejné období loni. Meziročně vzrostl třeba i počet lidí, které strážníci vykázali z tramvají, autobusů a metra. Pokračuje mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.
3: Prioritně se touto problematikou zabývá hlídkový útvar, který úzce spolupracuje s dopravním podnikem. Nejčastěji zde řešíme problémy s nepřizpůsobivými, kteří v prostorách nástupišť bivakují, žebrají, popíjí alkohol či odmítají opustit prostor dopravních prostředků, protože jsou pod vlivem návykových látek.
1: Diplomat Hynek Moníček dneškem končí na pozici poradce pro národní bezpečnost. Vláda jeho rezignaci projednala na konci července. Kdo ho na postu nahradí, zatím není jasné. Moníček se ještě během léta stane vedoucím stálé mise při OSN v New Yorku. Nahradí bývalého ministra zahraničí Jakuba Kulhánka, který bude nově velvyslancem ve Spojených státech. Do konce září můžou lidé přejít k jiné zdravotní pojišťovně. Změnit je možné dvakrát do roka. Letos stejně jako každý rok, to bylo na jaře do konce března. Všeobecná zdravotní pojišťovna, největší v Česku, dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, říká její mluvčí Viktorie Plívová.
4: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází. Rok 2025 pro VZP nakonec znamenal přibližně 20 tisíc nových klientů, letos za první půl rok dalších zhruba 12 tisíc.
1: Lidé, kteří o změnu pojišťovny zažádají, se po splnění podmínek jejími novými klienty stanou od 1. ledna 2027. Ukrajina nepřímo potvrdila, že v Bulharsku včera vybuchl ukrajinský dron. Kyjev ale odmítá, že by šlo o úmyslný útok. Bezpilotní letoun explodoval poblíž plynovodu kousek od bulharsko-rumunské hranice. Nikomu se nic nestalo.
5: Mluvčí ukrajinského ministerstva zahraničí Georgij Tichý novinářům řekl, že Ukrajina je v úzkém kontaktu s bulharskou stranou a zjišťuje všechny okolnosti incidentu. S určitostí můžeme říci, že ozbrojené síly Ukrajiny žádné prostředky v bulharském směru úmyslně nevyslaly. Uvedl Tichý a dodal, že prvotní příčinou podobných případů je ruská agrese. Podle televize 24. kanál šlo pravděpodobně o ukrajinský dron Maja. Ten se používá jako návnada, která má zmást a přetížit protivzdušnou obranu nepřítele. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
1: Fotbalisté Slavie budou v této sezóně šance ligy hájit 100% bilanci. Ve třetím kole nejvyšší soutěže nastoupí v 15 hodin proti Pardubicím.
6: V obou úvodních ligových kolech Pražané vyhráli o 4 góly. Na výhru 5-1 se Slováckem navázali triumfem 4-0 v Ostravě. S Pardubicemi slávisté v dosavadních 12 vzájemných zápasech v nejvyšší soutěži neprohráli a doma je ve všech 6 duelech porazili. Slávia si odpoledne odbyde poslední část z disciplinárního trestu za nedohrané květnové derby se Spartou a bude mít po čtvrté uzavřené hlediště. Na tribuny ale po úpravě řádů stejně jako proti Slovácku můžou skupiny dětí do 12 let v doprovodu dospělého. Lukáš Michalík, Český rozhlas.
1: Praha je dnes jasná, odpoledne bude a večer až polojasno, teploty 31 až 33 stupňů, slabý proměnlivý, během nemístí mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Doplníme aktuální dopravní informace. Začneme na D10 na 9,5 kilometru ve směru od Turnova do Prahy. Dejte pozor, tady osobní auto narazilo do svodidel, na místě zasahují policisté, projíždějte velice opatrně. Komplikace jsou na D10 taky na 11,5 kilometru ve stejném směru, tedy od Turnova do Prahy. Havarovala tady 3 osobní vozidla, v místě je neprůjezdný levý jízdní pruh. A problémy, ty máme také v Praze kvůli omezením či uzavírkám, například v úseku Hostivařské náměstí až k ulici k Horkám v Praze 15 se pracuje na silnici. Probíhá tady oprava mostu přes Botič v jízdním pruhu ve směru jízdy Hostivař-Chodov. V místě je střídavý jednosměrný provoz vedený jedním jízdním pruhem a řízený světelnou signalizací. S omezením tady počítejte do 21. září. A dobře dojeďte.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádio Praha.
2: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
8: Narodila se v Košicích, ale už roky je lékařkou Pražské záchranné služby. Přesně tak, jak si to kdysi vysnila. Už za chvíli bude mluvit nejen o práci na záchranné službě, ale také o tom, jaké to je padnout až na pomyslné dno a hledat cestu zase nahoru. Naším hostem bude lékařka Katarína Veselá. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: až na dřeň.
1: Hostem pořadu Až na dřeň je dnes lékařka nejen Pražské záchranné služby, Katarína Veselá. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kolikrát do měsíce sloužíte?
2: V Praze máme 12-hodinové směny, takže to vychází nějaký zhruba 14-12 hodinových směn do měsíce. Někdy je to míň, někdy je to víc, právě jako podle nějakého počtu pracovních hodin, ale zhruba tak 14-12.
1: A nejen v Praze. Vyjíždíte se záchrannou službou, kde ještě? Působíte, vy toho máte neuvěřitelně moc.
2: No, já si umím velmi dobře manažovat svůj čas, takže ještě lze mě potkat ještě na Středočeském kraji, na Ústeckém kraji a občas ve Vinohradské nemocnici na Áru.
1: Jak často vyjíždíte, když máte tu 12-hodinovou službu? Je to perná doba? Nebo je to
2: záleží. To záleží. Jako můj rekord je 12 výjezdů za 12 hodin. 12 výjezdů za 12 hodinovou směnu. A nikdy se jako nevjede vůbec. Někdy jako je třeba nula, ale průměr jako v tom centru, je s tím centru v Holešovicích a to je zhruba tak 5 výjezdů. Takový průměr, jako co máme.
1: Možná mají posluchači práci na záchrance spojenou především s adrenalinem. Jaké to je, že honem rychle běžíte, honem rychle jedete, teď zachraňujete ten život, vracíte se zpátky, ani nevypijete kafe a jedete zase. Je to adrenalin pro vás? I třeba vzhledem k tomu, kolik let už tam sloužíte, nebo ani ne?
2: Jak kdy? Jako je pravda, že každý přesně čeká takovou tu akční záchranku, jakože opravdu jako
1: to známe z těch seriálů
2: všichni,
1: třeba.
2: Přesně tak. A to je vlastně takový jako mýtus. Jednak většina těch výjezdů není adrenalinových. Mm-hmm. A většina výjezdů, kterou máme, tak je k seniorům. Nejčastější výzva, kterou máme, je dušnost nebo bolesti na hrudníku. Ale samozřejmě jsou i výjezdy jako dopravní nehody, pády z výše, tak to jsou takové jako akčnější výjezdy. Ale i v té akci, já se vlastně snažím lidem vysvětlovat, že i když se děje nějaká akce, tak ona se nesmí dít zbrkle. Ty věci se musí dít rychle, ale koordinovaně. Nesmí to být nějaký jako nekoordinovaný chaos. A třeba i spousta lidí, jako když přijíždíme třeba resuscitaci, tak oni nás křičí honem, honem, pojďte a teď jako čekají, že my si vezmeme baťoch a už jako běžíme. Ale ono to tak vlastně jako není. My pracujeme rychle, ano, ale já musím vylíst ty sanitky z toho malého autíčka, jít dozadu, domluvit s kolegou, jaký bereme pomůcky, co vezmeme, kdo co bere. Teď my to vezmeme, ale jako taky nemůžeme prostě vyběhnout ultra rychle do 5. patra. Protože když vyběhneme ultra rychle jednak, čím rychleji běžím, tím větší je pravděpodobnost, že zakopnu nebo podobně. Takže musí to být rychlý, ale musí to být v tempu, ale nesmí tam být rychlost na úkor kvality ty péče.
1: Co vám právě třeba nejvíc komplikuje život při tom výjezdu? Co my, kteří voláme, třeba děláme špatně, nebo měli bychom změnit?
2: Není to ani úplně jako o volajících, ale ta první věc je, když někdo zavolá záchranku a my máme průměrný dojezdový čas v Praze mezi 6 a 7 minutami, takže je to jako velmi rychlý. Ale to, co mě komplikuje, to je, když někdo není účastný toho, že řídí auto třeba. Protože my jsme do minuty v autě. Odpípnutí výzvy, to je úplně jedno, jestli sedím na záchodě, jestli jím, prostě cokoliv, co se stane, já vstávám a odcházím do toho auta a za 60 vteřin se odpívávám, že jsem dolů v autě. Ale ten dojezdový čas závisí od toho, jak nás ty lidi pustí. A když jako uhýbá 6 aut směrem doprava a jedno nám uhne směrem doleva, tak už se ten čas jako prodlužuje, když ty lidi jako nevidí, neslyší, protože se věnují jako něčemu úplně jinému, tak to je to, co mě vadí. A není to pro mě. Jo, ten čas běží tomu pacientovi, ke kterému jedeme, tomu sraženému dítěti. Jo, a může to být prostě klidně příbuzný toho člověka, který jako nám neuhne. A to ještě jako mluvíme o těch lidech, kteří to nedělají schválně, ale pak jsou taci, kteří to schválně dělají.
1: Opravdu.
2: Ano. Občas se najde prostě někdo, to jsou na Facebooku, jako občas bývají videa těch záchran, kde vás někdo cíleně nepustí a vyprošťuje. Takže i to se děje. A druhá věc, kterou jsem vlastně vypozorovala jako nedávno a mě to jako velmi vadí, je bezohlednost vůči pacientovi. Když se někde něco stane, všichni chtějí stát vedle, všichni si to chtějí točit a všichni to chtějí prostě sdílet. A je to strašně nefér vůči tomu člověku, který tam leží. Protože vy byste nechtěli, aby to byla jako vaše babička nebo vaše ségra nebo někdo. A naposled se mi stalo, že jsme měli pacientku, která byla sražena tramvají. Bylo to jako na velmi frekventované silnici a nebo na zastávce a teď tam postával jako hlouček těch, já nevím, 50 lidí. Jako fakt to bylo jako ve špičce. A my jsme byli minutu na místě a ona jako hrozně křičela. A já vůbec jako minuta je čas, jako než se zorientujete, než prostě zjistíte, než vyšetříte. proste toho človeka, než naložiť límec. A tie ľudia ako bylo vidieť, ako jak oni proste medzi sebou to teď komentujú. Oni tady nechajú trpieť v bolestech, oni nic nedelajú. A ako z mýho pohledu proste by sme posúvali ako takhle ako koordinovaným proste postupem všechno, tak ako sa minúta to byla. A pro mňa to bylo ako hrozne nepříjemný vlastne ako poslouchať tohleto. A přesto všechno, že sa dělo všechno, ako co se mělo, ako tu žílu za minutu nepíchnete, za minutu ani neotevřete batoh, jo, než vyndat jako ty pomůcky, prostě připravit si to a musíte to mít batoh, to nepřijdete jako s infuzí v ruce jako k tomu člověku. Takže ty kolem stojící, jako mě to dává zabrat, protože fakt jako je to nefér vůči tomu člověku, jako který tam leží, kterýho si jako někdo filmuje v tyho nejslabší a nejohroženější chvíli jeho života.

0: až na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Vás to někdy vytočilo, takže jste třeba zasáhla, opravdu je okřikla, že
2: neokřiknu,
1: cesta nevede?
2: Neokřiknu, ale většinou to domluvám s policajtama. A když se něco děje venku, tak tam mám policajty a jako přicházím k pacientovi a jako my přicházíme zároveň většinou s policajtama, nebo někdo nás instruuje, tak řeknu, prosím tě, jako udělejte nám tady jako místo pro práci, nebo hasiči nám dávají zástěnu a tak, jo, takže jo.
1: Máte to už v oku? Přece jenom tam sloužíte 12 let, pamatuju si to správně, že už třeba přijíždíte na místo a už si říkáte, tak tahle ta skupinka lidí, ano, to bude problém.
2: Ano, jo, jako lékař na záchrance vlastně vnímám svět jako z úplně jako jiný perspektivy. Když přicházím na ten výjezd, tak ať už jdu do bytu nebo jdu venku, tak okamžitě se podívám na evakuační cestu, čili kudy budeme jako transportovat pacienta. Jak vypadá výtah, jaký máme schody, jestli potřebujeme hasiče, protože vlastně když jde o život, tak my potřebujeme čím rychleji jako udělat si svoje na místě a potom toho člověka někam dostat. Takže už řeším, jako jestli potřebujeme zavolat hasiče, jestli jako se dostaneme do výtahu ze sedačkou a podobně. Takže to vnímání toho světa vlastně úkolem toho lékaře je koordinovat ten tým a to, aby ten zásah byl plynulý. A já se vlastně snažím si všímat přesně jako to okolí a i drobných momentů, které by nám mohly jako komplikovat situaci nebo něco, co by nám mohlo ulehčit, takže jo.
1: Vy si to malé randevu autíčko řídíte sama, anebo máte možnost, že vás někdo veze, aby si můžete chystat ty věci, zjišťovat informace a tak dále.
2: Ne, to by dopadlo. Ne. Jsme dva. Já mám vždycky řidiče nebo řidiče záchranáře, takže to je moje pravá ruka a vlastně jsou systémy, kde je opravdu ten lékař, jako že si řídí motorku někde v zahraničí a tak, ale zároveň my, když se dostaneme k pacientovi, my se můžeme dostat první. Tam nemusí být ta velká sanitka, protože dojíždí až po nás. To se stát jako klidně může, protože my jsme prostě blíž, oni jako nejsou z toho samého stanoviště.
1: Máme jste menší, možná se lépe propletete.
2: Ale my vyjíždíme každý odinut, takže sanitka se může vracet z nemocnice nebo můžou jako být z jiného stanoviště, takže může se stát, že jsme tam dřív a kdybych tam byla sama, bylo by to mnohem náročnější, když jsme dva, tak můžeme jako normálně zachraňovat život, jako resuscitovat, sice máme méně rukou, ale jako poradíme si.
1: Mluvila jste o tom hloučku těch lidí, kteří tam třeba postávají. Jak často jsou v tom hloučku lidé, kteří pomáhají? Kteří poskytují tu první
2: hodně
1: pomoc. Jak jsme na tom?
2: Hodně. My jsme na tom vlastně úplně skvěle. Česká republika je vlastně země, kde lidi jsou velmi ochotní poskytovat první pomoc, i co se týče resuscitace. Ku podivu mnohem víc než ve Spojených státech. A já jsem přednášela před pár lety ve Spojených státech v Las Vegas a měla jsem tam právě prezentaci na to, jak jsou lidé ochotní v Česku resuscitovat, konkrétně v Praze. A ty kolegové mě tam zaslali jako vážně, jako u vás prostě takhle jako vysoké procento, prostě fakt jako skoro každý, jako který ho osloví, ta dispečerka je ochoten prostě na toho člověka sáhnout. A oni říkají, no, my tady jako ne, a ještě se vlastně v té Americe mnohem méně jsou resuscitované ženy, ku podivu, než muži, protože ženy, jak mají prsa, tak jak tam je prostě mýtu, tak...
1: Když se jako ostýchají, než sáhnout.
2: Ano. A to tady jako v Česku není. Aha. Jako v Česku člověk potřebuje pomoc, takže ty lidi jsou hrozně ochotní a já mám i jako hezký vzpomínky, že jednou jsme resuscitovali na ulici a strašně lilo a přišel pán a říká, víte, já se postavím tady za vás, nebude vám vadit, když jako nad váma budu držet deštník a říkám, ježiš, co jste hrozně hodný. takhle čurkem voda. A to prostě bylo strašně milý, takže ty lidi jako i jsou ochotní, nepotřebujete podržet infuzi a jako když ne, jako my jim řekneme, že jako ne, když tu pomoc potřebujeme, tak jsme jako za to velmi vděční. Takže jako jo, lidi jsou jako velmi ochotní pomáhat.
1: Říká Katarína Vesela.
3: Letní měsíce v Biu Oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu Oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.net. Mediálním partner je Rádio Praha.
4: Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

0: na dřeň.
1: Co máme říkat té dispečerce, když se dovoláme na záchrannou službu, to se celkem asi ví, ale jak potom máme my, když jsme zavolali tu záchranku, postupovat ve chvíli, kdy tam opravdu ten lékař a ten záchranář přijedou? A co potom, když odjedou? Teď nám odvezou toho našeho blízkého do třeba nemocnice a co s námi? S nás odpadne ten adrenalin, no. Teď se tam někde možná třeba zhroutíme. Jak dál?
2: Já jsem strašně ráda, že se na to ptáte, protože je to tak, jako každý jako řeší vlastně to, co je na výjezdu, ale my neřešíme ty lidi po výjezdu. A jednak já jsem to i zmiňovala jako v jednom instagramovém příspěvku, že my máme hrozně malý prostor na to, aby jsme s těma lidma promluvili. A mně to je líto. Já bych jim to strašně ráda jako vysvětlila, prostě všechno jim řekla, ale tam my se tlučeme v tom, co já jim chci říct, abych uklidnila je a s tím časovým faktorem, který běží, abych a já dostala toho člověka co nejrychleji do nemocnice, kde mu můžou pomoct daleko víc kvalifikovaně než já. Takže snažím se s nima promluvit. Ale vždycky prosím, aby si zavolali buď to nějakého příbuzného. My máme i takový jako letáček. Letáček máme sanitka odjela, co mám teď dělat. My řekneme, kam jedeme do nemocnice.
1: To jim tam necháme,
2: anebo řekneme, jako, do které nemocnice jako jedeme. Když to víme, nikdy se může stát a proto já to říkám tím lidem radši, ať si zavolají po výjezdu na 155 a na dispečinku jim hrozně rádi řeknou, kam jsme jako pacienta odvezli, protože se může stát, že se nám po cestě změní směřování a oni budou zbytečně hledat jako v jiný nemocnici. Ale jako když víme, když to máme jako fakt potvrzený, tak řeknu, kam jedeme.
1: Takže se na mě nebudou zlobit, že jako volám znovu, blokuju linku.
2: Vůbec ne, vůbec ne. Ne. Takže to je jako jedna část. A druhá část vždycky, jako říkám, jestli můžou si zavolat nějakého příbuzného, jako s kým by si promluvili, aby na to jako nebyli sami. A další věc, máme možnost zavolat na místo takzvaného interventa. Když ty lidi mají pocit, že by to nezvládli, nebo i když já vidím, já to fakt jako už dokážu prostě vycítit, že na toho člověka jako je to moc, tak se jí vždycky ptám, jestli by chtěli někoho, kdo si s nima promluví. Ty krizoví interventi, které máme, to jsou naši kolegové. To znamená, že to jsou naše dispečerky a naše kolegové záchranářky, záchranáři, lékařky máme v tom intervenčním týmu. A když ne my, tak mají policajti, tak mají hasiči, takže my určitě se dokážeme dopátrat nějaký jako pomoci, kterou dokážeme tomu člověku poslat na místo. Někteří to jako odmítají, ale když fakt vidím, že ta situace je jako náročná, že jsme právě resuscitovali mladého člověka a tak, tak se domluvíme, my to aktivujeme přes dispečing a ten člověk, já nevím, prostě v rozpětí jako nějakých 40-50 minut, jako záleží, kde to je, záleží, kde ten člověk bydlí, tak je schopen tam přijít a těm lidem poskytnout tu první akutní jako psychologickou pomoc, rozebrat to s nima, říct jim, co se děje, kde se to děje, kde ten člověk leží, jak to asi jako bude vypadat.
1: Hostem pořadu Až na dřeni dnes Kateřina Veselá, lékařka Pražské záchranné služby, dáma zapálená do záchranařiny už od útlého věku. Vy jste se pro ní rozhodla prý nějakých už snad 15 letech?
2: Ano, já jsem bydlela v Košicích na Slovensku, bylo mi 15 a já jsem tehdy řekla, tak já budu doktorka na Pražské záchrance.
1: Čistá jasná, nebo co vám to spustilo?
2: Víte co, můj otec doteď tvrdí, že to byl seriál Pohotovost. On to doteď tvrdí, jako že já jsem viděla seriál Pohotovost a že jako je to klidně možný. Já jsem do té doby jsem chtěla číst zprávy v televizi a dělat žurnalistiku, ale...
1: No,
2: tak to bylo prostě takhle, jako já jsem i moderovala dětský pořad v televizi místní a tak, takže furt to bylo jako směrem té žurnalistiky a pak se to prostě v těch 15 zlomilo a já jsem říkala, že prostě tohle to jako chci dělat. Počkala jsem si 10 let, až jsem mohla pak dělat jako doktorku na pražský záchrance a já bych to jako neměnila.
1: Specificky tu pražskou záchranku jste
2: si
1: vybrala.
2: Já jsem si to takhle vybrala.
1: Tak prostě půjdu na pražskou záchranku.
2: Ano. A já jsem dělala všechno pro to, jako celou medicínu, prostě všechno jsem podmínila tomu, aby mohla dělat doktorku na pražský záchrance.
1: Co vás na tom tak jako lákalo, na té práci záchranáře?
2: Podle mě ten adrenalin, který ten jako adrenalin. Pak vlastně jako nebyl, ale doteď mě jako na ty práci vlastně baví to, že já nikdy jako ten počet výjezdů, jako které já říkám, že mě to je vlastně jako jedno, kolik jako mám těch výjezdů, protože mě baví to, že potkávám vždy jiný lidi. Není to stereotyp. A my vstupujeme do míst, do kterých byste se normálně nedostala. Já se dostanu do kolektoru, dostanu se na Pražský hrad, do zákulisí pošty, vstupujeme do domácnosti těch lidí a ty výjezdy jsou vlastně nějak časově omezené, nějak jako relativně krátké, takže je to furt jako taková změna. Já nemůžu říct, jako když přijdu na sál na anestezi, na dostanu operační program, se podívám, jo, tak máme tohleto, což jako taky se to může kdykoliv zvrtnout, ale mám to vlastně nalajnované. A takhle jako přijdu do práce a nikdy jako nevím, co mě čeká. Potkám spoustu zajímavých lidí a vlastně je to sice jako práce s lidma jako v nejslabší chvíli, ale myslím si, že by to měli dělat lidi, jako kteří na tohleto mají a s tímhle s tím počítají.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Je hodně žen lékařek na záchranné službě.
2: Já si myslím, že to máme teď tak 50 na 50.
1: Ano?
2: Myslím si to, jako úplně to nevím. Pražská záchranka má v současnosti 90 lékařů, ale ten poměr bude tak nějak jako přibližně.
1: Jaké jsou nároky třeba na kondici lékařů, záchranářů, aby třeba vyběhly rychle ty schody a došly tam co nejrychleji?
2: Tak to asi tak stačí, jako, jo, že fakt jako, jo, zvládáte takový jako běžná kondice. A já si myslím, že jako spousta lékařů jako aktivně sportuje, protože pro nás je to mentální jako nějaký jako oddech od toho, co děláte jako normálně v práci, tak ten sport je jako nějaká forma odreagování. Není to jak na hasiči, jo, že musíte unést prostě nevím, jaký jako vybavení sekeru, jako rozsekat nábytek, jo, tohle to jako nemáme.
1: Takový ještě vyšší level adrenalinu, jako třeba letecká záchranka nebo něco takového, to vás nelákalo? Nelákalo?
2: Lákalo, já jsem nějakou chvíli lítala a doufám, že ještě jako někdy jako budu. Takže jo, ale je to nějaká trošičku jako jiná forma práce, než která je na pozemní záchrance, protože tam se s těma úrazama setkáváte víc, méně jako zase přesně s tou dušností, jako, ale stále je to jako vlastně ta sama práce, jako na kterou

0: Prostě to je čas pacientů, který to takhle mají.
1: A ona to takhle pozdě zjistila, nebo ne. Celou dobu to já prostě neřekla?
0: Já si myslím, že to věděla, prostě to neřekla. A ona ani nešla k doktorovi. A to je, máte prostě spektrum lidí, jako který přesně jako to popírají prostě do poslední chvíle. Když nemám tu diagnozu na papíře, tak ona není. Takže ona to takhle jako měla, takže až když skolabovala, jak se na to pak přišlo a to už byla, měla metastáze jako úplně všude. A pak nastal rok 2021, což byl druhý covidový rok, takže my jsme jako chodili do práce, všechno jako v těch tajvekách a tak. A my jsme se snažili, jako já jsem ještě měla manžela, snažili jsme se dostat na Slovensko, protože za tou mámou v tom covidu to bylo náročné a tím, že já jsem měla i slovenské občanství, tak to bylo jako dobrý. A pak v tom samém roce jsem měla komplikaci po botoxu, spadlo mi jedno víčko, takže na oko jsem viděla, ale prostě bylo to jako, jako komplikovaný. Mohla jsem pracovat, protože když jsem se podívala dole, tak to bylo jako všechno v pohodě. A pak v srpnu manžel odešel do práce, z práce už se vrátil. A pak to ještě pokračovalo dál. Já jsem musela nechat na sebe přepsat hypotéku. My jsme se měli stěhovat, my jsme se připravovali na to, že budeme mít rodinu. Rodina nevyšla. Tak já jsem se přestěhovala do bytu s poměrně slušnou hypotékou. V listopadu, 17. listopadu jsem se přestěhovala. V bytě byl biokrb. Já jsem biokrb 20. prosince, 4 dní před Vánocem, poprvé zapálila a vzhledem k tomu, že to bylo špatně nainstalovaný, tak byt vyhořel. Takže já jsem utíkala z hořícího bytu. Jsem měla hasičárnu za rohem a pamatuju si, že jsem volala na ten dispečink dvakrát, kde ty hasiči jsou. A mě to strašně pomohlo pochopit ty volající. Mně šlo o nábytek, jako v bytě, nebo prostě o byt. A jim jde o život. Takže já se vlastně od té doby vůbec nedivím, jako jak ty lidi počítají vteřiny. A pak jsem se zpamatovala z toho vyhořeného bytu. A vzhledem k tomu, že to bylo špatně nainstalované, pojišťovně řekla, to máme ve výluce, takže se musíte soudit s tím, kdo to instaloval. Takže jsem se soudila 2 roky, mezi tím pak zemřela máma. A vlastně všechno tohleto, jako co se nahrnulo jako za ten jeden rok, tak z toho se vzpamatovávám 4 roky. Je to vlastně jako nějaký proces a pro mě nebyt mých přátel a psychoterapie, tak já bych to vlastně nezvládla. Já jsem mohla chodit do práce, protože těmi lety jsem naučena tak, že já přijdu do svojí práce a kdyby jako dělo, jako kdyby venku padaly bomby, to je prostě úplně jedno. Já zavírám dveře od bytu, otvírám dveře do práce a v tu chvíli jsem prostě lékař na záchranné službě a netýkají se mě prostě žádný osobní věci. Já prostě žádný osobní věci jako neřeším. Takže já jsem v té práci mohla fungovat normálně. Ale pro mě pak byly těžké ty večery a vlastně chvíle, když jsem v té práci jako vůbec nebyla. Takže to jsem pak zajídala koláčema a pak jsem ještě přibrala 30 kilo, pak se mi teda povedlo jako je zase dostat neumím zpátky.
1: Neumím si představit, že jste
0: jo, na Instagramu je spousta fotek právě jako těch větších. Já neříkám, že jsem byla jako nějaká jako monstrozně obezní nebo něco, ale jako nebylo to příjemné jako vyměnit celý šatník a s tím vlastně přicházely jako další stres a další deprese a další pocit prostě, že jsem jako úplně k ničemu. A dneska vlastně se snažím všechno to, co jsem prožila, přetavit právě jako do těch sociálních sítí, protože mě na sociálních sítích vadí a já to říkám otevřeně, takový to, všichni jsme úžasní, všichni krásní, všichni jenom lítáme na dovolený, všichni jíme v luxusních restauracích, ale to tak není. A ono to potom vzbuzuje v těch lidech jako pocit, že to všichni mají krásný životy, jenom já se tady jako s něčím plácám. To tak není. My se jako všichni něčem plácáme a v životě je i to hezké a i to špatné. A právě jako i z toho špatného se dá dostat, když to má jako nějaký směr. A to je to, jako co se snažím ukázat, že super, já mám ráda i šaty, i modu, mám krásnou šatnu, prostě všechno. Ta šatna je vykoupena tím, ale že nemám děti a pravděpodobně už je jako nikdy asi mít jako nebudu, protože partnera nemám. A to nevadí, prostě dá se s tím žít. Ten život můj není míň komfortní. A tohle bych chtěla ukázat lidem, že ať se stane jako v jejich životě úplně cokoliv, tak se z toho dá dostat.
2: Až na dření s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dření. Na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: až na dřeň.
1: Naše maminka byla vážně nemocná a když to řeknu možná hloupě, tak se asi dalo počítat s tím, že prostě jednou nebude. Byť to strašně bolí. Ale váš manžel odešel naraz. Najednou. To bylo zčista jasná. Já si vůbec neumím představit, jak tohle člověk může zvládnout, jak to v sobě může zpracovat.
2: Já jsem se setkala vlastně během pár měsíců s oběma formama vlastně umírání blízkých lidí. Občas si to tak říkám, jako co je jako vlastně lepší, když ten člověk se může rozloučit, a když jsem se na tu mámu dívala a ona se mě jako tak už jako fakt jako těsně před smrtí se ptala, a kolik času jako mi ještě zbývá, tak mi to jako řekni. Já jsem věděla, nedokážete určit jako na dny. Ale dokážete to prostě určit jako na nějaký týdny, protože když to jako znáte. A bylo to pro mě vlastně o něco jako snesitelnější, než to, když jako, jo, my jsme se loučili s manželem vlastně s tím, že večer jako půjdeme na večeři a já jsem se mu pak nemohla dovolat a prostě pak jsem zjistila, že jako v té práci zemřel. A jako to byl šok. Tohle pro mě bylo daleko jako těžší, náročnější, protože vlastně se na to nemůžete nějakým způsobem připravit. Ten člověk tady jako jednu chvíli je a v druhé chvíli už tady prostě není nic. Najednou jako není nic. A nemůžete se vlastně z toho vůbec sesypat, protože řešíte pohřeb, teď jako řešíte prostě lidi kolem, teď to jako máte někomu říct. Teď manžel měl doma zbraně, já zbrojní průkaz neměla, takže jsem musela vyřešit tohle. Ale teď už to na vás padá, jo, protože musíte vyřešit banku a tak dále. Takže vlastně jako v tu chvíli fungujete na nějaký bazál, na prostě nějakou jako demo verzi. A mě pak strašně moc lidí jako kondolovalo a nabízeli pomoc. A já jsem jim všem říkala, hleďte, já tohle si obíhám sama. Vy mi nemůžete pomoct tím, jestli půjdu na úřad. Já prostě teď funguji jako v režimu, já jsem měla měsíc volno. To všechno vyřídila a říká, ale vzpomeňte si na mě za rok. Za rok mi nabídněte tu pomoc. Za rok přijďte za mnou, jestli nechci jít někam ven. Protože ten člověk, kterýmu se tohle stane náhle, on v tu chvíli nějak funguje, protože musí, jako ty tlaky prostě toho papírování jsou strašný. Ale ten člověk, jakmile opadne takový ten prvotní šok, on potom potřebuje pomoc. Pak potřebuje, aby ho někdo někam vzal, aby ho někdo vytáhnul na večeři. A to je vlastně to, co si spousta těch lidí jako kolem těch lidí jako neuvědomuje, že když je to akutní, tak nabízí jako pomoc všichni. Ale už málo kdo si řekne, no tak po roce, ale ty už musíš být v pohodě, ty už z toho musíš být jako dávno venku, tak to už přeci jako nebudu jako nabízet tu pomoc. A právě jako po těch několika měsících nastává ta klíčová role, kdy ten člověk to potřebuje jako víc než předtím.
1: Přišli po roce?
2: Já jsem měla jako přátelé, kteří se mnou byli jako celou dobu a jsou se mnou doteď a já se divím jako některým, že to jako dali, protože to nebyly jako dobrý stavy, jako moje stavy zoufalství jako byly těžký jako zvládnout i pro mě na to, že jsem žrala nervy vlastně jako někomu jinému. Takže já jsem dodnes jako za svoje přátele vděčná, že se mnou byli v tom dobrým a ve zlým a teď zase vlastně v tom dobrým. A nikdy jim to jako nezapomenu, že jsou to lidi, kteří mě zachránili život, protože já jsem tady zůstala sama. Vlastně já jsem měla tátu na východním Slovensku a to je jako 700 kilometrů odtud. Jako, jo, táta je taky starší člověk, takže to nefunguje jako na to, aby jako tady prostě něco zařizoval. A jsem neměla nikoho. Vlastně nic. Najednou je prostě člověk sám na všechno. Tak jsem se jako naučila jsem se přivrtat si poličku, naučila jsem se solidně něco o autech. Jo, jako nemám s tím problém, vlastně já jsem to protavila jako obrovskou sílu a soběstačnost.
1: Vy jste už před chvílí zmínila psychoterapie, na které jste začala chodit. V jaké chvíli jste se pro ně rozhodla? Bylo to bezprostředně po tom, co váš manžel odešel, nebo až třeba
2: vůbec
1: v souvislosti
2: ne.
1: S těmi koláči?
2: Ano, plus minus. Já mám kamaráda, který je psychiatr i terapeut. Já jsem pak vlastně začala mít jako posttraumatickou poruchu, protože mě se začalo zdát, že utíkám z horícího bytu a měla jsem flashbacky a podobně. A on mi tehdy říká, dobře, antidepresiva a psychoterapie. A říkám, antidepresiva nebudu brát. To já to prostě jako nechci brát. A on to pak vysvětloval tak, abych to pochopila i já. On říká, ale tobě se pomíchala chemie v mozku. To prostě jinak nevyřešíš. Ty nebudeš mít na furt, ty budeš mít na 2 roky. Za 2 roky je vysadíš a bude to v pohodě. A ještě k tomu musíš mít psychoterapii. Tak já jsem kývla na ty antidepresiva a říkám, psychoterapie, já se nebudu chodit vykecávat za peníze, jako, já se na to můžu jako vykašlat. Tak ty antidepresiva to jako proběhly, ale to jako otupí prostě, jo, neudělalo to jako zázrak, jo, otupělo mě to, ale jako nic jiného. Emočně mě to otupělo. A pak jako moje kamarádka mi už jednoho dne řekla, jako, bylo to myslím, že po narození, na hele, my už tě máme plný zuby. Buď to půjdeš na terapii, nebo my s tebou končíme. S tebou už se to jako nedá. Já dnes vím, že ona to tak nemyslela. Ona mi to pak řekla, ale že věděla, že jako jinou páku prostě
1: musela na vás
2: jiná páka prostě nebyla. Takže ja som sa pak odhodlala aj na terapii. Našla som si veľmi dobrýho a veľmi kvalifikovaného terapeuta ako s letitou praxí, se ktorým sme si sedli na první dobrou. Vlastne na tú terapii chodím dodnes. Ja mám terapii jednou týdne. Už dávno bych ji nemusela mít jednou týdne, ale ja ji chci jednou týdne, protože pro mňa to má obrovský přínos. Ja tomu človeku věřím. Když má niekto zlomenou nohu, tak proste jde za tým ortopedem, aby mu to pomohlo vyřešiť. Když má niekto zlomenou duši, tak my si myslíme, že to jako vyřešíme tady jako všichni sami, nebo že to vyřešíme u piva. Nevyřešíme. Je to přesně stejný problém, jak zlomená noha. A je to to samé, že když máte zlomenou nohu, tak nikdo od vás nečeká, že tady vyběhnete maraton. A když máte zlomenou duši, všichni od vás čekají, že budete fungovat úplně normálně. A to tak není. Rádio Praha.

0: až na dřeň.
1: Co byla ta největší vnitřní proměna, kterou jste prodělala po tom všem, co jste nám teď vyprávěla?
2: Pro mě bylo jako, že jsem najednou musela prožít tu bolest. Já jsem vlastně tu bolest jako odkládala, protože tak se řešila máma, tak se řešil jako požár, všechno. A já jsem chodila jako na terapii s tím, že to bolí, že mě je prostě špatně. Terapeut mi říkala, to musíte vydržet. To je teď to, co jako musíte jako vydržet. A já jsem se vlastně k té bolesti, já jsem se dostala až jako před 3/4 rokem. Já jsem do té doby řešila úplně jako jiné věci a mezi tím jsem se naučila mít se ráda. Vlastně a s tím přišlo jako i to hubnutí, že už jsem dokázala jako do fitka, dokázala jsem se zvednout z postele, jsem šíleně makala, já jsem chodila 7 dní v týdnu do fitka. A přišlo s tím mít se ráda. Přišlo s tím stanovovat si vlastní hranice, že jsem přestala kývat na všechno ano a přestala jsem dělat jako spoustu prostě neefektivních věcí. A s tím přišlo to, že dnes vím, co chci a poznala jsem samu sebe. Takže pro mě z té psychoterapie vlastně největší jako bylo to poznat samu sebe a naučit se, že samota je super. Že nikdo vám vlastně nemůže vyřešit vlastně vaše problémy, že jako všichni vás můžou podporovat, ale pomoci musí jako člověk vlastně sám. A dneska já vím, že mě je dobře tak, jak mě, a když se objeví nějaký chlap, já mám dort. On bude ta třešnička. Můj život nezávisí od žádného člověka. Já jsem OK, tak jak jsem sama.
1: Změnil se po tom všem i váš pohled na ten svět jako takový?
2: Neuvěřitelně. Já musím říct, že začala jsem víc chápat lidi. Já jsem do té doby měla nějakou formu empatie, protože to musíte mít. Ale stal se mně daleko ještě víc empatičtější člověk, ještě víc chápající člověk, který rozumí těm lidem, protože já jsem si prošla jako celým spektrem to, co se stalo od majetku, od toho, že jsem přišla o lidi a o všechno. A dnes mám pocit, že těm lidem daleko jako víc rozumím a rozumím jejich problémům a chci pomáhat, ale ještě v trošku jako jiný formě, jako která byla předtím. Já to neventiluju na sociálních sítích, protože si myslím, že se mají dít dobré věci, jako, o kterých se prostě neví. Ale potkala jsem maminku v pekárně. Maminka ztratila peněženku, měla tam jako 2 děti. A řekla ty prodavačce, já to stornuje, že ona musí jako jít hledat tu peněženku. Já jsem říkala, já to zaplatím. A ona říká, no a já vám to jako nemám jak vrátit. Říkám, neřešte, jděte hledat peněženku tady, jako já vám zaplatím nákup. No jak vám to vrátím? Říkám, ne, to vrátíte do světa. Protože já věřím, že to dobrý, jako co dáme, tak to se prostě v nějaký jako formě vrátí. A snažím se dělat takové jako mikrodobro prostě ve svém okolí a se to vrací, ale jako fakt se to vrací. A já to nedělám jako zjištně. Já to dělám prostě proto, že věřím jako v dobro, v lidské dobro a v dobro jako světa.
1: Ještě mi na závěr povězte, kdy budete mít na zádech to tetování Fénixa.
2: Jste četla včerejší post. Já doufám, že brzo. Já jsem byla jako přesvědčena, já věřím, že všechno má svůj čas. Že vlastně lidi, jako, jak říká, jako já chci všechno hned, nejde to. Jako fakt to nejde. Já jsem taky chtěla být OK. A terapeut mi říkal, a z toho se budete léčit roky. A jsou to 4 roky a se z toho prostě pořád jako dostám. Takže teď nadežel čas na to, že už si můžu říct, že jako už si pořídím na záda Fénixa.
1: Hostem pořadu až na dřeň byla Katarína Veselá. Moc vám za to děkuju. Mějte se krásně.
2: Taky děkuju, hezký den. Naschledanou.
1: Naschledanou. A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můj rozhlas.cz.

0: Eva Farná dospívala ve 13 hodin na Rádiu Praha. Teď už pro vás máme zprávy. Je tu Václav, hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Ze Špěcharu na Hradčanskou dnes nejezdí tramvaje. Lidé dnes můžou navštívit zrekonstruované židovské památky i ty, které jsou běžně zavřené. A teď úspěchy ze světa sportu. Tyčkařka Nikola Krutilová je juniorskou mistryní světa a pozor, motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství. A dnes v Praze bude jasno, odpoledne a večer až polojasno s teplotami 31 až 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Ze Špejcharu na Hradčanskou nejezdí jednosměrně tramvaje. Kvůli opravě trati jsou do 17. hodiny vedené odklonem. Vysvětluje mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
3: Linky číslo 1 a 25 ve směru na Hradčanskou budou vedené přes zastávky Čechův most a Malostranská. Přes tyto zastávky povedeme také tramvaje linek číslo 8 a 26 jedoucí z centra. V provozu bude tramvajová linka 38, která pojede z Bílé Labuti na Špejchar.
1: Ve směru z Hradčanské na Špejchar a Letenské náměstí jezdí tramvaje bez omezení. Je den židovských památek, lidé dnes můžou navštívit desítky synagog a židovských hřbitovů po celém Česku. Zdarma nebo za dobrovolné vstupné se otevřou i místa, která jinak nejsou volně přístupná nebo jsou nově zrekonstruovaná. Cílem akce je podle koordinátora projektu Pavla Veselého z židovské obce v Praze přiblížit právě i finanční náročnost oprav a údržby památek. Řekl, kam se například lidé můžou přijít podívat.
4: Já bych možná pozval návštěvníky, aby si prohlédli židovské památky v Pacově nebo v Neveklově nebo třeba v Čáslavi, protože tam ten posun k lepšímu je opravdu vidět. Tam se hodně opravily synagogy, investovalo se tam poměrně dost peněz do jejich oprav a restaurování.
1: Seznam přístupných památek je na webu projektu. Synagogy a hřbitovy jsou dnes otevřené do 17 hodin. Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí Sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
5: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
1: Ve městech po celém Polsku se dnes uskuteční protesty proti nenávisti založené na národnosti. Jejich heslem je nebuď lhostejný. Většina manifestací začne v 17 hodin. Demonstrací se lidé mohou zúčastnit například ve Varšavě, Lublinu, Krakově, Vratislavi, Opolu nebo v Jihlení hoře.
6: Protesty pořádá Výbor na obranu demokracie, který kampaní reaguje na rostoucí vlnu nenávisti, xenofobie, nacionalismu a násilí namířeného proti Ukrajincům a zástupcům dalších menšin žijících v Polsku. Polské sociální sítě v posledních týdnech plní videa a příspěvky zachycující a popisující slovní nebo fyzické útoky, kdy oběti jsou ukrajinského původu. Zaměstnanec dopravního podniku v Bílsku Bělé například slovně napadl školačky, které se bavily ukrajinsky. Ve Vratislavi skupina mužů zbyla mladý pár, který je dříve v obchodě vyzval, aby u kasy nepředbíhali. Napadení mluvili s ukrajinským přízvukem. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Český rozhlas.
1: Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval ve Velké ceně Británie v Moto2 premiérové vítězství seriálu. Postaral se o první český triumf po 16 letech. A tyčkařka Nicole Krutilová, je juniorskou mistryní světa v americkém Eugene, vyhrála výkonem 445 cm. Navázala tak na 8 let staré zlato Amálie Švábíkové z Tampere. Bronz přidal v Oregonu desetibojař Adam Juliš, jen si ziskem 7877 bodů vylepšil osobní rekord. Česká výprava má kompletní sbírku medailí. Už ve středu vybojovala stříbro smíšená štafeta na 4x400 metrů ve složení Lukáš Mareš, Sofie Pišnotová, Jakub Marek a Linda Bodková. Praze dnes jasno, odpoledne a večer až polojasno, nejvyšší teploty 31 až 33 stupňů, slabý proměnlivý, během nemístí mírný jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Po zprávách se vracíme na silnice. V Praze na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje u sjezdu na Krč. Kolona se táhne až na Barandovský most a v tuhle chvíli je to zdržení 20-minutové.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Stále posloucháte Rádio Praha a já už pro vás mám další muziku. Ellie Goulding. Bude tu i Teddy Swims. Nebo Benson Boone. Teď ale David Guetta. Krásné odpoledne s Rádiem Praha s Lenkou Vahalovou.

0: Krásné odpoledne, teď máme přesně 1:45, stále posloucháte Rádio Praha a za chvíli pozvánka do kina. Idylické americké městečko se propadá do šílenství poté, co záhadný zmrzlinář naservíruje dětem mražené pochoutky, které je mění na maniakální vrahy. A za chvíli tedy bude pozvánka na americký horor zmrzlinář. Teď ale pohled na silnice. Komplikace máme stále na jižní spojce v Praze směrem na Smíchov. Zastavuje se u sjezdu na Krčko, ona se táhne až na Barrandovský most a v tuhle chvíli je zdržení 20-minutové.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
2: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: Tohle byl Tomáš Robin, dospíval na Rádiu Praha přesně minutou před půl druhou. Co kdyby největší letní radost dětí byla zároveň jejich největší hrozbou? Právě na téhle znepokojivé myšlence staví nový americký horor Zmrzlinář. Pozvánku do kina pro nás má Štěpánka Duchková.
1: V poklidném městečku Baleen Bay panuje horké léto. Děti si užívají prázdniny, rodiče řeší každodenní starosti. Vypadá to, že nic nemůže narušit ospalou atmosféru malého města. Až do chvíle, kdy přijíždí zmrzlinář.
2: What happened? Someone hurt my mommy. Who? Me.
1: Zmrzlinář rozdává úsměvy, jeho vůz hraje veselou melodii. Žádné dítě nedokáže odolat. Jenže sladké dobroty budou mít tentokrát děsivé následky.
3: Marcella! Marcella!
4: Back to your classrooms! What is going on here?
3: This isn't funny!
1: Po ochutnání zmrzliny se z dětí stávají nebezpeční zabijáci. Maloměstská pohoda se během chvíle mění v krvavý chaos. Hrstka těch, kteří zmrzlině odolali, se snaží přijít na to, kdo tajemný zmrzlinář je a proč si vybral právě jejich město. Režisér a scénárista krve žíznivé podívané Zmrzlinář je Eli Roth. Ten před 20 lety natočil horor Hostel a způsobil tak mezinárodní skandál, protože ze Slovenska udělal zaostalou zemi smučírnou turistů. Zmrzlináře ale označuje za svůj nejodvážnější a nejšílenější počin.
5: Praha žije filmy.
6: Praha žije filmy.
7: Somewhere in space.
0: Krásné odpoledne, pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. V Praze na jižní spojce směrem na Smíchov se zastavuje stále u sjezdu na Krč. Kolona se táhne až na Barrandovský most a je to na 20 minut.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

slow now.

0: Del Rey dospívala na Rádiu Praha přesně ve 2:45. Záchranářka Katarína Veselá tentokrát byla hostem v pořadu Až na dřeň dnes ve 12. A pokud jste rozhovor nestihli, tak nezoufejte, protože když kliknete jednoduše na praha.rozhlas.cz, tak tam je kompletní archiv, samozřejmě i fotky, článek a video. Na Rádiu Praha také sledujeme situaci na silnicích. V Praze a okolí je poměrně klid a dívám se teď momentálně i na dálnici D1, kde je čerstvá novinka. Buďte velmi opatrní u 37. kilometru na trase do Brna. Je tu odstavené nákladní auto a vybočuje se. A ještě se dívám na Benešovskou trojku. Pokud míříte od Tábora směrem k dálnici D1, tak zdržení už je u Votic.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si klidně.

0: Praha 1 opraví dětské hřiště ve Vlašské ulici. Úřady práce začnou vyplácet superdávku prvním žadatelům, přijde nejpozději ve středu. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval v Británii své první vítězství v mistrovství světa. V Praze bude jasno, odpoledne od západu polojasno, teploty až 33 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 1 začne zítra upravovat dětské hřiště ve Vlašské ulici. Dělnici obnoví chodníky, doplní lavičky a zeleně, přibudou i herní prvky. Radnice na podobě hřiště spolupracovala s obyvateli a rodiči, kteří ho navštěvují. Hotovo by mělo být do konce listopadu, říká nezávislá radní Kateřina Klasnová.
2: To dětské hřiště by mělo být vlastně stále takové jakoby intimní. Budeme měnit ale hlavně povrchy cest, budeme vyměňovat mobiliář a obnovovat některé herní prvky, to znamená repasovat, a některé nové tam přibudou. Přibude tam také nový vodní prvek.
0: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku. Ta nahrazuje 4 dosavadní podpory: příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním z více než 300 tisíc domácností, kterým Ministerstvo práce a sociálních věcí dávku schválilo, přijdou peníze nejpozději ve středu. Většinou se jedná o lidi, kteří už nějakou dávku v minulosti čerpali. Řada z nich bude mít teď ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
3: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
0: Vyšší podporu naopak podle Slavíka dostanou domácnosti s nízkými příjmy, jejichž členové pracují. Po schválení novely by od 1. října měli také dostávat víc samoživitele s dětmi do 15 let. Jemenští povstalci Husíové tvrdí, že zasáhli ropnou rafinérii na saúdsko-arabském pobřeží Rudého moře. Podle agentury AFP to oznámil vojenský mluvčí skupiny. Jemenští povstalci podporovaní Íránem prý trefili závod největší ropné společnosti na světě Saudi Aramco. Saúdské úřady předtím uvedly, že na místě se hasičům podařilo dostat pod kontrolu požár. Příčinu ohně země neupřesnila. Motocyklový závodník Filip Salač zvítězil ve Velké ceně Británie. Na okruhu v Silverstonu vybojoval své premiérové vítězství v mistrovství světa silničních motocyklů. Zároveň jde o první český triumf v seriálu po 16 letech. Salač pak pro televizi Nova Sport popisoval, jaký je pro něj závod byl.
4: Je to šílený. Nepovedl se mi úplně start, viděl jsem, že všichni hodně tlačili na pilu a věděl jsem, že budu mít potom výhodu, jenom jsem se snažil, aby mi neujeli ty první, a díky chybám soupeřů, který mě trošičku udělali cestičku dopředu, tak obhájit pak to poslední kolo pod tím tlakem nebylo vůbec jednoduchý, ale zvládnul jsem to.
0: Dnes má být jasno, odpoledne od západu polojasno, teploty 31 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Hezké odpoledne, pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy se zastavuje u 11. kilometru, projíždí se jedním pruhem, čekejte zdržení 5 až 10 minut. Na Benešovské trojce z Tábora směrem do Prahy počítejte se silnějším provozem mezi Voticemi a Olbramovicemi a také na výjezdu z Benešova.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: 4 minuty po 14. Rádio Praha stále s vámi. Teď je neděle, nebo máme neděli 9. srpna, a já mám pro vás další dobrou muziku. Bude tu Katy Perry. Bude tu Bon Jovi. Nebo Tata Boy. Teď Ella Henderson.

0: Magistrát zpřístupnil vychlazené prostory, Praha zažila dosud nejteplejší noc a lidé z Prahy 6 byli bez teplé vody. Podrobnosti už za chvíli, bude tu týden v Praze se Štěpánkou Martanovou.
1: Praha je nej. Věděli jste, čím jsou zajímavé hodiny na židovské radnici v centru Prahy? Ručičky na ciferníku se totiž pohybují opačným směrem. Ano, slyšíte dobře. Hodiny mají hebrejské číslice a respektují tak směr čtení zprava doleva. Připomínají tak židovskou kulturu a tradice, které jsou s Prahou spojené po staletí. Budovu radnice najdete v nejmenší pražské čtvrti zvané

0: Míněná radnice a několik synagog. Praha je nej. Rádio Praha.
1: Zpátky na silnice, na dálnici D4 z Příbrami do Prahy budete popojíždět v koloně mezi 11. a 9. kilometrem a je to kvůli omezení u jiloviště.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Tata Boys, třetí osoba, teď máme 14.30, je tu týden v Praze.
1: Hezký den. Policie zahájila kvůli červencové nehodě poslance Filipa Turka trestní řízení. Policisté nehodu, která se stala na IP Pavlova, vyšetřují pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikoho ale zatím neobvinili. Neobvyklý pohled se teď může naskytnout při procházce po Karlovu mostě. Horolezci na něm čistí jednotlivé pilíře, odřas a další zeleně. Ta se musí z mostu odstraňovat pravidelně, aby nepoškodila jednotlivé kameny a spáry historického zdiva. Restaurátoři památku po čištění zkontrolují a poničené části opraví. Nepochopitelné. V úterý vyskočila z jedoucího vlaku v Libni žena. Skončila v kritickém stavu po vážném úrazu hlavy v nemocnici. Praha 1 má zpět barokní sochu světce. Je ve Vojanových sadech. Vzácný objekt se tam vrátil po 30 letech. Praha 4 chystá obnovu parku Jezerka, a to včetně opravy poškozeného jezírka. Práce měly začít v březnu kvůli žádosti o dotaci a doplnění zeleně do projektu, je ale radnice musela odložit a podle současných plánů by obnova mohla začít v listopadu. Jste v centru města a je vám vedro? Tak to můžete využít vychlazené prostory ve Škodově paláci. K dispozici jsou od 8 do 18 hodin a nechybí tam ani barel s pitnou vodou. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve fakultní nemocnici Bulovka. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství. Ve čtvrtek ráno se ukázalo, že Praha zažila nejteplejší noc. V Klementinu teplota neklesla pod 26 stupňů. Od úterý do čtvrtka byly bez pitné vody tisíce lidí v Praze 6, a to kvůli závadě na potrubí. Původně šlo o 21 tisíc lidí. Ve středu se ale pražským vodovodům a kanalizacím podařilo částečně poruchu odstranit. Od středy do čtvrtečního dopoledne voda chyběla více než 5 tisícům obyvatel. Současný tisk, bankovky a nebo pohlednice, tak přesně to obsahuje časová schránka a nově leží pod povrchem rozestavěné tramvajové tratě na Václavském náměstí. Pro budoucí generace má být upomínkou na dnešní dobu. V Klánovicích přitvrdili v boji s přemnoženými divokými prasaty. Pohybují se totiž mezi domy. Od začátku roku radnice eviduje už 8 střetů zvířat s obyvateli. I proto nechala vyčistit zarostlé pozemky ve svém centru a zastřelit bachyni, která útočila na lidi. V sobotu prošel městem průvod hrdosti, takzvaný Prague Parade, a vyvrcholil tak festival Prague Pride. V Lipencích se konal závod paddleboardu a třeba kulaťák, hřmaňák a nebo kubáň zaplnili trhovci, a to v rámci už tradičních farmářských trhů. A protože jsou velká vedra a sucha, vydal magistrát zákaz rozdělování ohňů na vybraných místech. Jsou to třeba lesy, parky a pole. Tak buďte opatrní, třeba i během grilování. Takový byl první srpnový týden v naší metropoli. Příjemný zbytek neděle a pohodový nový týden přeje Štěpánka Martanová, Rádio Praha.
2: Co se děje v Praze?
0: Teď zpátky na silnice, na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy. Pozorněte za sjezdem na Řitku. Na 11. kilometru se dojíždí do Kolony. Pokračovat budete až na 9. kilometr a aktuální zdržení je 10 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: odpoledne Rádio Praha stále s vámi. Teď máme 3:15. Nezapomeňte poslouchat dnes večer v 21 hodin hit týdne. No a potom v týdnu hlasovat na prahe.rozhlas.cz. Důležité informace máme teď z dálnice D4. S Příbrami za sjezdem na Žitku je dálnice neprůjezdná. Na 11. kilometru zasahují u nehody dvou osobních aut a dopravu teď policie odklání u 14. kilometru.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Rádio Praha a Lenka Vahalová.

0: Voda v Praze 6 je opět pitná. Nalezená kola z Mladé Boleslavy odveze nezisková organizace do škol v africké Gambii. Vyčerpané české turisty v Rakousku zachraňovali policejní vrtulníky. Bude jasno, odpoledne polojasno, teploty až 33 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Voda v Praze 6 v oblasti Veleslavína je po závadě na potrubí z poloviny týdne podle pražských vodovodů a kanalizací opět pitná. Tamním obyvatelům voda netekla kvůli havárii od středy do čtvrtečního dopoledne. Ale ani poté ji neměli pít, a to ani po převaření. PVK nechala v ulicích cisterny s pitnou vodou a zahájila proplach vodovodní sítě. Analýza odebraných vzorků dopadla dobře a vodu mohou lidé už pít, řekl dnes mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Současně doporučil, aby lidé, kteří vodu dlouho nepouštěli, ji nechali před použitím chvíli odtéct. Opuštěná kola z Mladé Boleslavy dostanou školáci v africké Gambii. Městská policie je po dohodě s magistrátem věnuje neziskové organizaci Kola pro Afriku. Ta se postará o opravu a jejich následnou přepravu.
2: Jedná se o jízdní kola, která nalezli strážníci v ulicích města a dlouhodobě se o ně nikdo nepřihlásil. Celkem jich je přes 40. Organizace od roku 2013 poslala do Afriky přes 15 000 kol. Z Mladé Boleslavy Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: O dvou víkendových případech letecké záchrany vyčerpaných českých turistů v rakouských Alpách dnes informují rakouská média. Skupina čtyř českých turistů se ocitla v nouzi a na konci byla zcela vyčerpaná na túře pod rakouskou horou Traunstein. Češi přecenili své síly a slepě se spoléhali na aplikaci, píše dnes o sobotní události server Kronenzeitung. Ve druhém případě policejní vrtulník v sobotu zachraňoval českou rodinu s vyčerpanou 10letou dívkou nahoře Grosser Donner Kogel. Štafeta českých běžkyň vybojovala stříbro na světovém poháru v orientačním běhu ve Vyšším Brodě. Trojice Denisa Králová, Tereza Rauturier a Lucie Dittrichová nestačila pouze na vítěznou štafetu Norska. Druhá česká trojice Lucie Semíková, Markéta Mulíčková a Jana Peterová doběhla osmá. Halová mistryně světa v běhu na 400 metrů Lourdes Gloria Manuel bude nejsledovanější českou atletkou na mistrovství Evropy v Birminghamu, které se uskuteční celý příští týden. Jako druhá nejrychlejší Evropanka této sezony patří mezi čtvrtkařkami k favoritkám na medaily. Dnes má být jasno, odpoledne polojasno, teploty 31 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Krásné odpoledne, 2:15. Vracíme se na silnice. Pojďme se podívat, jak to vypadá na dálnici D4. S Příbrami ve směru do Prahy zpomalte za sjezdem na Mníšek pod Brdy na 16. kilometru. Už se zastavuje do kolony. Ta pokračuje nesouvisle až k Jíloviště. V tuhle chvíli je zdržení 20 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha další dobrá muzika. Damiano David. Imagine Dragons.

0: Krásné odpoledne, Blue a Elton John dozněli krátce před 3:45. Potraviny se v horku kazí rychleji. Za chvíli prozradíme, jak poznat například zeleninu, kterou je potřeba rychle spotřebovat a kterou naopak můžeme skladovat delší dobu. Taky sledujeme situace na silnicích. Na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy pokračuje zdržení v koloně. Tady zastavíte už u 14. kilometru, popojíždět budete až na 12. kilometr, zdržení 15 minut. Navíc je tu dopravní omezení a je tu navíc ještě nehoda. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy opatrně před sjezdem na Jihlavu na 112. kilometru je kolona a ta pokračuje až na kilometr 110.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Krásné odpoledne, letní teploty svědčí mikrobům kazícím jídlo, upozorňují vědci. Při vyšší teplotě se urychlují chemické děje a třeba některé druhy zeleniny nám teď vydrží jen několik dní. Ne všechno, ale podle odborníků patří do ledničky.
1: Tady jsou sklizení cibule, ty slupky a hlavně ten krček by měl se lámat a šustit.
2: Ještě když se vymačkáte ten krček, nechrastí to moc.
1: Přesně tak. Tohle jsou cibule, které jsou na čerstvý použití.
3: Pavel Klouček z České zemědělské univerzity ukazuje čerstvě sklizenou úrodu. Ovoce a zelenina jsou živé i po sklizení a v horkém počasí všechno dozrává rychleji.
1: Ta rostlina vlastně jí nezajímá ten plod samotný, který zajímá nás. Ona se snaží co nejrychleji ten plod přezrát do stádia zralosti těch semen, což už pro nás většinou není jako ke konzumaci.
2: Ta dužnina, třeba u rajčat, ta se rozpadne, aby to semeno se mohlo zasadit.
1: Procesy se tam prostě urychlí. Rozpadá se ta dužnina, vysychá to, začíná to praskat. Vysoká teplota čerstvého ovoce a zeleniny samozřejmě dobře nedělá.
3: Zaskažené potraviny můžou mikroorganismy, bakterie, kvasinky, plísně. V horkém počasí se množí rychleji, ale jen když k tomu mají i další podmínky, dodává mikrobioložka z Vysoké školy chemicko-technologické Kateřina Demnerová.
4: Bakterie nebo mikroby vyžadují vodu. Nejvíce nebezpečné jsou třeba maso, mléko, všechno, co má dostatek jako vody.
3: Maso nebo mléčné výrobky se mají uchovávat v ledničce. Mikrobům tam bude zima a nepomnoží se tolik. U zeleniny ale rozhodnutí není tak jednoznačné.
1: Okurky, rajčata primárně nepatří do lednice. Ve chvíli, kdy se tam objeví první známky kažení, tak je lepší dát do té lednice, kde vydrží ještě o pár dní déle.
3: Horké počasí nesvědčí kořenové zelenině.
1: Mrkve, která už tady od včerejška leží v teple a na suchu.
2: Vy ohýbáte v ruce, že to není křupavá mrkev?
1: Ne, ona úplně zgumovatí.
3: Naopak v teple a v suchu si libují cibule a česnek.
1: Ten stonek se dá krásně zlomit.
3: Vědci z České zemědělské univerzity zkoumají, jak jednoduchým způsobem zastavit množení nežádoucích mikrobů.
1: Takzvané esenciální oleje neboli silice, jak jsou těkavé, tak oni dokáží zabíjet ty mikroorganismy i v té plynné fázi.
2: V atmosféře.
3: Na některé druhy zeleniny vědci vytvořili speciální sáčky napuštěné potřebnou látkou. Z pozemků České zemědělské univerzity Martin Srb, Český rozhlas.
5: Praha žije trendy.
0: V Praze počítejte se silným provozem na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most a popojíždět budete už z východní části okruhu od sjezdu na Hradec Králové. Na trojce z Tábora ve směru do Prahy počítejte se silným provozem od konce D3 k Miličínu, dál mezi Voticemi a Olbramovicemi a také za Benešovem. Jinak tradiční kolony už jsou na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy. U sjezdu na Chodce Rady na 29. kilometru se zastavuje a popojíždět budete až na 24. kilometr, kde je omezení na Šmykalce. Jinak na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy stále zpomalíte za sjezdem na Řitku na 14. kilometru a popojíždět budete na 9. kilometr, teď je to na 15 minut.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Smyčka kolem vraha se utahuje. Ivan Trojan v kriminální minisérii Docent. ČT2. S tisícihlavým stádem na cestě plné nástrah. Clark Gable jako honák dobytka a zloděj se srdcem na správném místě ve filmu Správní chlapy. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hostem Lubomírem Lipským, navazující na společný televizní rozhovor z počátku 70. let. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
5: Rád

0: odpoledne, 3:15, stále posloucháte Rádio Praha a pokud jste nestihli víkendové pořady sobotního hosta Lenky Vahlové a nebo Až na dřeň, a tenhle pořad vysíláme vždy v neděli ve 12 hodin, tak nezaufejte, protože máme web praha.rozhlas.cz, tam najdete kompletní archiv, včetně článků, fotek a videozáznamu a samozřejmě tam najdete i pořad k věci. Vracíme se na silnice, zdržení stále čekejte na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy. Popojíždět teď momentálně budete mezi 12. a 9. kilometrem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, tohle byla kapela Offspring a teď už jsou tu zprávy na 16. hodinu a je tu Denisa, hezký den.
1: Hezké odpoledne. Turisté v Praze za první pololetí utratili meziročně o 18% více peněz. Strážci parku na Sněžce kontrolovali turisty před východem slunce. 23 z nich dostalo pokutu. Motocyklový jezdec Filip Salač vybojoval v Británii své první vítězství v mistrovství světa. Bude jasno, odpoledne polojasno, teploty až 33 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Do Prahy v prvním pololetí letošního roku přijeli bezmála 4 miliony turistů, to je o zhruba 1% víc než loni touto dobou. Turisté stále častěji vyhledávají kulturní akce a během pobytu také více utrácejí, říká Klára Janderová, mluvčí společnosti Praxity Tourism, která organizuje cestovní ruch v hlavním městě.
3: Nejvíce cestovatelů dorazilo již tradičně z Německa, Spojených států amerických a nebo Velké Británie. Podle analýzy transakčních dat v Praze utráceli až o 18% více než loni.
1: Strážci Krkonošského národního parku dnes ráno na Sněžce udělili více než 20 pokut. S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody jim pomáhali i policisté. Zaměřili se na turisty, kteří dorazili na nejvyšší Českou horu sledovat východ slunce. Kolem 5. ráno tam bylo přes 500 lidí. Někteří z nich vstupovali proti pravidlům do volného terénu v klidovém území nebo rozdělávali ohně. Autobusy na Nymbursku budou od 1. září jezdit podle nových jízdních řádů, například od hlavního nádraží přes sídliště Drahelice směrem do centra nově propojí linky číslo 433 a 833. Ve špičkách bude interval půl hodiny, mimo špičku pak 60 minut. Radnice také přejmenuje 9 zastávek ve městě, říká mluvčí Nymburka Marta Svobodová.
4: Cílem úprav je zlepšit návaznosti autobusových spojů na železniční dopravu, zkrátit cestovní doby především směrem do Prahy a posílit obsluhu města. Součástí změn je také úprava jízdních řádů linek městské dopravy.
1: Na středním Slovensku medvěd v sobotu napadl cyklistu. 55-letý muž utrpěl četná zranění. V nemocnici ho operovali, informovala o tom slovenská média. Útok se odehrál v sobotu večer poblíž sportovního a rekreačního zařízení u obce Valča. Šelma cyklistu napadla na soukromé lesní cestě se zákazem vjezdu, který platí i pro cyklisty. Zraněný muž dokázal po útoku sám dojít k nejbližším chatám, odkud mu přes tísňovou linku přivolali pomoc. Motocyklový jezdec Filip Salač se stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa po 16 letech. Závodník týmu OnlyFans American Racing ovládl britskou velkou cenu v Silverstonu. Po startu ze 6. pozice se sice propadl na 10. místo, ale postupně se probojoval vpřed a vedení se ujal v posledním kole. Salač v mistrovství světa debutoval před 8 lety a dosud stál 6x na stupních vítězů. Dnes má být jasno, k večeru polojasno, teploty 31 až 33 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Krásné odpoledne, vracíme se na silnice. Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy se jede pomalej před omezením na Šmejkalce mezi 30. a 24. kilometrem a na dálnici D1 se teď zdržíte 15 minut. Další komplikace a zdržení na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy. Tady se zdržíte mezi 12. a 9. kilometrem a je to taky na 15 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Nalaďte se na Prahu s dobrou muzikou. Bude tu Lady Gaga. Kygo. Jason Derulo. Nebo teď Olivia Dean.

0: Kapela Maroon 5 dozněla ve čtvrt na pět na Rádiu Praha. Stále pokračuje festival Žižkovská spojka. Podrobnosti bude mít Jirka Štefla už za pár minut. Jak to vypadá na silnicích? Na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy dejte stále pozor za sjezdem na Řitku. Mezi 12. a 9. kilometrem je zdržení 15 minut a další zdržení zůstává také na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy. Pomalé se jede před omezením u Šmejkalky mezi 30. a 24. kilometrem a dívám se, že to zdržení je momentálně taky na 15 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc

0: A stále s vámi teď už Jirka Štefl a jeho tipy.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Pokračuje festival Žižkovská spojka. Ten vám přináší jedinečné propojení architektury, krajinářské tvorby a urbanismu prostřednictvím populárně naučných i odborných aktivit. Vidět můžete třeba nový minimalistický objekt v podobě trojhraného sloupu u Žižkovské highliny, a to na úrovni hlavního nádraží. Dozvíte se něco o historii tohoto místa, ale taky o budoucích změnách. Do nich vstoupíte skrze okno a budete tak pozorovat chystané proměny lokality. A nebo se vydejte do divadla, pobavit se můžete u pedagogické komedie Úča musí pryč. Ta se odehrává v 5. třídě základní školy, kde se sešlo 5 rodičů a ti mají jasno, za špatné známky jejich dětí může učitelka. Jenomže učitelka jen tak nedá svoji kůži zadarmo. Jak tohle dopadne, dozvíte se na letní scéně pod Žižkovskou televizní věží v pondělí od 19 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
0: Vracíme se na dálnici D1 a také D4. Hustší provoz čekejte na dálnici D1 z Brna do Prahy kvůli omezení na Šmejkalce u 24. kilometru a také na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy. Tady se popojíždí od 13. a 5. kilometru až na kilometr 9 a celý úsek je na 15 minut.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Krásné odpoledne, stále posloucháte Rádio Praha, mám pro vás jeden tip, senovoda a dohled rodičů. Chovatelka morčat radí, jak vybrat prvního mazlíčka, protože v Tulcovém dvoře byla výstava morčat, tak máme k tomu i informace a zprávy přímo na praha.rozhlas.cz, takže pokud přemýšlíte o novém domácím mazlíčkovi třeba v podobě morčete, tak se určitě podívejte, je tam spousta zajímavých informací. praha.rozhlas.cz. Máme stále dvě kolony na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy. Se zdržíte mezi 31. a 24. kilometrem. V tuhle chvíli je to na 30 minut. A další zdržení je stále na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy. Tady se zdržíte mezi 14. a 9. kilometrem. A tady to zdržení je na 15 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Voda v Praze 6 je opět pitná. Pražští strážníci evidují nárůst počtu přestupků v městské hromadné dopravě. Letos je poslední možnost změnit zdravotní pojišťovnu, mají lidé do konce září. Dnes má být jasno, k večeru polojasno, teploty až 33 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Voda v Praze 6 v oblasti Veleslavína je po závadě na potrubí z poloviny týdne opět pitná. Na svém webu to uvedly pražské vodovody a kanalizace. Od čtvrtka tam voda sice tekla, ale lidé ji neměli pít, protože šlo o užitkovou vodu. Společnost vodovod propláchla a následně odebrané vzorky dopadly pozitivně. Lidé tak vodu už můžou pít, jen pokud ji dlouho nepouštěli, měli by ji nechat před použitím chvíli odtéct. Pražští strážníci při kontrolách v městské hromadné dopravě od začátku roku do konce června řešili zhruba 15,5 tisíce přestupků. Je to o asi 800 více než za stejné období v loni. Meziročně vzrostl třeba i počet lidí, které strážníci vykázali z tramvají, autobusů a metra. Pokračuje mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.
2: Prioritně se touto problematikou zabývá hlídkový útvar, který úzce spolupracuje s dopravním podnikem. Nejčastěji zde řešíme problémy s nepřizpůsobivými, kteří v prostorách nástupišť bivakují, žebrají, popíjí alkohol či odmítají opustit prostor dopravních prostředků, protože jsou pod vlivem návykových látek.
0: Do konce září můžou lidé přejít k jiné zdravotní pojišťovně. Změnit ji je možné dvakrát do roka. Letos stejně jako každý rok to bylo na jaře do konce března. Všeobecná zdravotní pojišťovna, největší v Česku, dlouhodobě zaznamenává nárůst počtu klientů, říká její mluvčí Viktorie Plívová.
3: Pohyb mezi pojišťovnami se každoročně týká desítek tisíc lidí. VZP již několik let po sobě zaznamenává pozitivní saldo, tedy výrazně víc klientů se k ní hlásí, než odchází. Rok 2025 pro VZP nakonec znamenal přibližně 20 tisíc nových klientů, letos za první půl rok dalších zhruba 12 tisíc.
0: Lidé, kteří o změnu pojišťovny zažádají, se po splnění podmínek jejími novými klienty stanou od 1. ledna 2027. Izrael znovu odmítl mírový plán pro pásmo Gazy, který navrhla Rada míru vytvořená americkým prezidentem, oznámil to izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Zopakoval, že izraelská armáda se nestáhne k původní žluté linii rozdělující pásmo, dokud Hamas nebude plně odzbrojen. K této linii se izraelská armáda stáhla v rámci dohody o příměří a propuštění rukojmích uzavřené loni v říjnu. Od té doby ale svou kontrolu nad územím rozšířila z přibližně 53% na více než 60%. Teroristické hnutí Hamás mírový plán Rady míru už dřív přijalo. Zástupce organizace dnes podle agentury AFP vyzval Spojené státy, aby na Netanyahua vyvinuli větší tlak. Čeští vodní slalomáři získali na mládežnickém mistrovství Evropy v Épinalu 5 medailí v časovce kajak krosu. Juniorky obsadili ve Francii kompletní stupně vítězů v čele s vítěznou Lucí Vaculovou. Bude jasno, k večeru polojasno a teploty 31 až 33 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Na dálnici D1 z Brna ve směru do Prahy stále čekejte zdržení mezi 31. a 24. kilometrem. Celé je to na půl hodiny. Zdržení zůstává i na dálnici D4 opět ve směru do Prahy od Příbramy. Popojíždět budete mezi 14. a 9. kilometrem. Je to na 20 minut. A na tahu 3 z Tábora do Prahy, respektive k dálnici D1, čekejte kolony na obvyklých místech.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Rádio Praha a další dobrá muzika. Eva Farná a Miraj.
5: Je to tak správně, jen se neumím loučit.
4: Bude tu i Tomas Robin. Nebo Miles Smith.
5: Take my heart, don't break it. Love me to my bones.
4: Teď David Kušner.

0: Krásné odpoledne, 17:45, Ozzy Osbourne dospíval na Rádiu Praha. Už navždy bude Amélie z Montmartru. Francouzská herečka Audrey Tautou sice zazářila také ve filmech Šifra mistra Leonarda nebo Coco Chanel, pro miliony diváků ale zůstává především zasněnou servírkou z pařížského bistra. Dnes je jí 50 let a my ji připomeneme podrobně už za chvíli. Na silnicích stále stejná situace, zdržení čekejte na dálnici D1 také D4. D4 s Příbrami do Prahy je sklonou mezi 14. a 9. kilometrem a D1 z Brna do Prahy mezi 42. a 24.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
2: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queeni s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.
5: I see a million faces I'll never know. And I'm losing my patience. I'm scared to see this corner swallow me whole.

0: Krásné odpoledne. Lék na špatnou náladu. Od premiéry filmu Amélie z Montmartru uplyne v září už 25 let a jeho hlavní představitelka Audrey Tautou dnes slaví 50. narozeniny. Přestože se stala jednou z nejslavnějších francouzských hereček své generace, v posledních letech dává přednost fotografování.
1: Dis-moi, papa.
2: Když se řekne Audrey Tautou, většině lidí se okamžitě vybaví velké tmavé oči, krátké mikádo a pařížská servírka, která se rozhodla udělat svět o něco hezčím místem.
3: V tutéž vteřinu se spermie s chromozomem X pana Rafaela Pulena oddělila od pelotonu a vydala se k vajíčku paní Amandiny Pulenové, rozené Amandin Fuetové. Po 9 měsících se narodila Amélie Pulenová.
2: Na začátku září uplyne 25 let od premiéry filmu Amélie z Montmartru. Jeho hlavní představitelka ale tvrdí, že se své nejslavnější hrdince vlastně vůbec nepodobá.
4: I have no idea, but that's so amazing that 10 years after I meet some people who adore this movie and they were maybe 5 years old when it comes out.
2: V jednom z mála rozhovorů, které poskytla, přiznala, že jí dodnes překvapuje, jak silné pouto si diváci k filmu vytvořili. A to i ti, kteří ho poprvé viděli jako děti. S moderátorem se tehdy shodla, že lidé v Amélii nacházejí kus sebe samých.
5: She connected by her presence and her personality.
4: Yes, and I think also it's also because the audience connect with this.
2: Ke slávě přitom přišla víceméně náhodou. Režisér slavného snímku Jean-Pierre Jeunet totiž původně počítal s britskou herečkou Emily Watsonovou. Nakonec dal ale příležitost tehdy nepříliš známé rodačce z Normandie a zrodil se filmový fenomén. Amélie z Montmartru získala 5 Oscarových nominací a s Audrey Tautou se rázem stala tvář francouzské kinematografie.
6: Professor Langdon, you're in grave danger.
2: Nabídka z Hollywoodu na sebe nenechala dlouho čekat. Ve filmu Šifra mistra Leonarda, natočeném podle slavného románu Dana Browna, si zahrála po boku Toma Hankse. V roce 2009 pak stvárnila legendární módní návrhářku Gabrielle Chanel, známou pod přezdívkou Coco. Přestože po úspěchu filmu Coco Chanel natočila ještě několik výrazných snímků, třeba Pěnu dní, Pomalu a zběsile nebo životopisný film o Jacques Cousteauovi Odyssea, začala se Audrey Tautou postupně stahovat z veřejného života. Před kamerou se naposledy objevila v roce 2019, kdy adoptovala shodou okolností vietnamskou dívku. Od té doby se věnuje hlavně fotografování, divadlu a životu v ústraní. Vydala také knihu Superficial, osobitý fotografický deník na pomezí autobiografie a výtvarného projektu. Prostřednictvím autoportrétů, zápisků, dopisů od fanoušků a vzpomínek v ní přemýšlí o slávě, samotě i o tom, jak její život proměnil právě obrovský úspěch Amélie z Montmartru. Na veřejnosti se dnes ukazuje jen výjimečně. Naposledy to bylo letos v únoru na gala večeru výrobce sušenek a čokolády v Kolíně nad Rýnem. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
7: Praha žije filmy.
0: Na Benešovské trojce čekejte hustý provoz ve směru od Tábora k dálnici D1 na obvyklých místech, například mezi Voticemi a Olbramovicemi a také v okolí Benešova.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Letní měsíce v Biu oko budou patřit Dobrákovi, Lovci démonů, Vyvolenému i romantickému hrdinovi. Užijte si herce Keanu Reevese jak ve filmech, které jste viděli už stokrát, tak v těch, které vám unikly. Ďáblův advokát, Nebezpečné známosti, Matrix, Konstantin, Drákula, Dům u jezera a mnohé další. Filmová přehlídka Léto s Keanu Reevesem každé úterý v Biu oko. Více informací a celý program najdete na www.biooko.net. Mediálním partner je Rádio Praha.
7: Rádio

0: Klid je v Praze a okolí a dokonce i na dálnicích. Volně průjezdná je v tuhle chvíli dokonce i dálnice D1. Tak šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete?
3: Instagramujete?
2: Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
3: Na Rádio Praha.
2: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
3: Ve vašem mobilu.
4: I heard what you said. Just as I was chasing.

0: Pražské Vinoři bude od září fungovat dětská skupina. Neukáznění návštěvníci na Sněžce dostali při nedělní ranní kontrole pokuty. Srbští hasiči se už pátým dnem potýkají s požáry v přírodní rezervaci Deby Blacka Peščara. Zítra čekejte jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, teploty až 36 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Od září bude v Pražské Vinoři působit dětská skupina Liška. Děti ve věku do 6 let do ní budou moci chodit 3x až 5x týdně. Provozovat ji bude spolek z Mladé Boleslavy, kterému Vinoř pronajala část budovy bývalé školky. Služba přijme maximálně 12 dětí, říká radní městské části Martin Max z uskupení Společně pro Vinoř.
2: Z nedávného dotazníku spokojenosti obyvatel Vinoře vyplynulo, že právě tato služba ve Vinoři chybí. Doufáme, že se podaří najít dostatek zájemců, aby dětská skupina mohla začít od září fungovat.
0: Strážci Krkonošského národního parku dnes ráno na Sněžce udělili víc než 20 pokut. Kolem 5. ráno se na nejvyšší České hoře sešlo 500 lidí, kteří přišli sledovat východ slunce.
3: S kontrolou dodržování pravidel ochrany přírody pomáhali i policisté. Někteří turisté vstupovali proti pravidlům do volného terénu, říká mluvčí správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.
4: Je tam klidové území, kde platí jednoduché pravidlo. Nesmíte tam chodit volným terénem, musíte jít pouze po označených turistických cestách.
3: Častým přestupkem je taky rozdělávání ohňů. Podle Drahného správa parku na letní sezónu strážní službu posiluje.
4: Zaměříme se také na ty brzké ranní, případně noční hodiny, které se ukazuje, že do horst chodí stále více návštěvníků v tuto, řekněme, nezvyklou dobu.
3: Na Sněžku míří v létě denně 10 až 12 tisíc lidí. Hora tak patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle v Česku. Michal Forst, Český rozhlas.
0: Požár v srbské přírodní rezervaci Deli Blacka Peščara je po 5 dnech částečně pod kontrolou. Některá ohniska se hasičům podařilo uhasit, ale problematické zůstává hašení oblasti s lesním porostem. Úřady evakuovaly obyvatele z ohrožených míst, zastavily se také dodávky elektřiny a vody.
5: Hasičům se zatím daří chránit před ohněm vesnice v zasažené oblasti. S pomocí těžké techniky se celý den pracuje na vytvoření ochranných pásem, která mají zabránit dalšímu šíření lesního požáru. Odhaduje se, že hašení potrvá ještě několik dní. Kromě hasičů jsou v akci také vojáci a policisté a hasí se i ze vzduchu pomocí vrtulníků. Práce komplikují vysoké denní teploty i vítr, který by se podle předpovědi mohl po klidnějším dni znovu rozfoukat. Požár se ale zatím obešel bez zraněných i obětí. Ze západního Balkánu Tea Veseláková, Český rozhlas.
0: Slavia porazila dnes Pardubice 2-1 ve třetím kole fotbalové šance ligy a vrátila se do čela tabulky. Teď hraje Jablonec se Slováckem a také Hradec Králové s Ostravou a od 20 hodin bude Artis Brno hostit olomouckou Sigmu. Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, ojediněle přehánka nebo bouřka, pravděpodobně i silná s nárazovým větrem a teploty 34 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Na Benešovské trojce z Tábora do Prahy stále čekejte hustý provoz před Miličínem a také mezi Voticemi a Olbramovicemi. Hustý provoz zůstává i na dálnici D4 s Příbrami do Prahy. Popojížděte začnete od 14. kilometru a na dálnici D1 z Brna do Prahy máme také nesouvislé kolony. Hustý provoz mezi 42. a 24. kilometrem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Pražský update.
8: Pražští hasiči.
9: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
10: Praze nepojede o víkendu metro.
11: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
6: Krásný podvečer, 4 minuty po 18. začíná na Rádiu Praha Pražský update. Čeká nás týden v Praze se Štěpánkou, perný den s Petrem Jungmanem. Povím vám něco o speciální jednotce, která je na letišti, ale nejprve pozvánka. Milovníci Harryho Pottera, zpozorněte, za chvíli si řekneme, co je k vidění na výstavě, která připutovala do pražských Letňan.
7: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský

0: Pražský update. Do Prahy dorazil svět Harryho Pottera, v Letňanech začala velká interaktivní výstava.
1: Takže raz, dva, tři.
2: Aurora!
1: Výborně!
3: To je Pubertův plánek. Musíme se najít. Už!
4: Tímto kouzlem a nadšením vstoupila naše skupina na výstavu Harry Potter The Exhibition. Prochází se prostředím inspirovaným ikonickými scénami z legendárních filmů. Výstava je interaktivní, jak mi prozradila tisková mluvčí JVS Group Květa Havelková.
5: Ta výstava vás vlastně vezme přímo do Bradavic. Vy se stanete studentem Bradavické koleje. Hned na začátku si vyberete pásku, která bude symbolizovat tu vaši kolej, jestli chcete do Havraspáru, Mrzimoru, Nebelvíru nebo do Zmiozelu. A za tu kolej vlastně potom hrajete tu hru, která tady probíhá celou výstavou. Má 4000 metrů čtverečních, takže je to absolutně největší verze Harry Potter výstavy, této putovní verze. Ta výstava má 25 galerií a v každé té galerii vyplníte nějaké úkoly.
4: A tak jsem si vyzkoušela třeba přípravu kouzelného lektvaru.
3: A jdu namíchat Amorův šíp, ten milostný. Podívejte se do knihy lektvaru, kde najdete nápovědy týkající se ingrediencí. Takže já tam mám mátu, aha, peppermint, správně. Pak tam mám a pearl dust. Příprava lektvaru se podařila. Jdeme přisadit mandragoru. 3, 2, 1.
4: Na výstavě uvidíte ale i originální kostýmy a rekvizity.
5: Takže opravdu tady je třeba zlatonka, která se zachovala jako jediná z natáčení prvního dílu Harry Pottera. Ale jsou tady i ty další filmy o Harry Potterovi a dokonce jsou tady věci i z té divadelní hry, která měla úspěch na Broadway, Harry Potter a prokleté dítě. Dostanete se na návštěvu do Hagridovy chýše a zapovězeného lesa a samozřejmě si zahrajete fanfrpál.
3: Na jak dlouho to tak je vlastně?
5: My říkáme minimálně hodinu, ale upřímně řečeno minimálně 2 hodiny, abyste vlastně stihli všechno a určitě doporučujeme audioprůvodce.
4: Výstava je otevřena v Letňanech každý den až do 8 hodin do večera. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update. Na dálnici D1 je stále hustý provoz z Brna do Prahy. Popojíždět budete mezi 42. a 24. kilometrem.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Pražský update. Co dnes hýbalo Prahou? Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Bezpečnost na pražském letišti Václava Havla hlídá nová speciální policejní jednotka. Patří pod cizineckou policii. Cestující mohou potkat muže v zelené uniformě od vstupní haly až po gate. A někdy také přímo v letadle. Dohlíží na bezpečnost vládních delegací, prezidentů, ale i všech ostatních cestujících. Připraveni jsou i na nejhorší bombový a teroristický únos.
2: Jen před několika dny zasahovali policisté ze speciální jednotky, jejich velitel major Jan Kubo jim říká bojovníci, proti muži, který o sobě ironicky prohlásil, že je terorista.
3: Bohužel my tady tu situaci nemůžeme nikdy podcenit.
2: I když potom muž vysvětloval, že se pokusil o špatný vtip, nikam neodletěl. Speciální jednotka se stará taky o bezpečnost vládních delegací nebo prezidentů. Zasahují taky třeba proti opilým nebo agresivním cestujícím, někdy i přímo v letadlech. Kubo.
3: Člověk, který bude agresivní, může použít jako zbraň cokoliv, co je v letadle.
2: Proto znají příslušníci speciální jednotky přesně typy letadel. Zásahy v nich pravidelně cvičí, jak dokládá záznam z jejich přípravy pořízený televizí Prima. Pomáhat tak můžou třeba i útvaru rychlého nasazení, známému pod zkratkou Urna. K tomu vytvořili podle zástupce velitele jednotky majora Jana Paříka speciální zásahové karty. V nich je například maximální počet cestujících, pozice únikových i hlavních východů a další informace. Každý z jednotky umí navíc ovládat jakoukoliv techniku na letištní ploše, doplňuje Pařík.
4: Ať už jsou to schody, nějaký pás, jakýkoliv vozík.
2: Stali se tak od července třetí speciální jednotkou české policie. Od roku 2010 má vlastní tým jaderná elektrárna Temelín a od roku 2016 i jaderná elektrárna Dukovany. Letiště je navíc jedním z takzvaných měkkých cílů. Do konce letošního roku by mohlo podle odhadů odbavit dohromady skoro 19 milionů cestujících. Rostoucí počet cestujících potvrzuje mluvčí letiště Denisa Hejtmánková.
5: Letiště Praha odbavilo za první polovinu tohoto roku 8 224 302 cestujících. Ve srovnání s loňským rokem se jedná o nárůst téměř 6%.
2: Na čím dál větší počet lidí na letišti a jejich bezpečnost se tak připravuje i speciální jednotka. V budoucnu by mezi sebou chtěla mít třeba i vyjednavače. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: Krásný podvečer, 18.30, stále posloucháte Pražský update a teď už souhrn pražských zpráv s Denisou Žižkovou. Přeji vám dobrý podvečer. Voda v Praze 6 v oblasti Veleslavína je po závadě na potrubí z poloviny týdne podle pražských vodovodů a kanalizací opět pitná. Tamním obyvatelům voda netekla kvůli havárii od středy do čtvrtečního dopoledne, ale ani poté ji neměli pít, a to ani po převaření. PVK nechala v ulicích cisterny s pitnou vodou, zahájila proplach vodovodní sítě. Analýza odebraných vzorků dopadla dobře a vodu mohou lidé už pít, řekl dnes mluvčí PVK Tomáš Mrázek. Do Prahy v prvním pololetí letošního roku přijeli bezmála 4 miliony turistů, to je o zhruba 1% víc než loni touto dobou. Turisté stále častěji vyhledávají i kulturní akce a během pobytu také více utrácejí. Praha 1 začne zítra upravovat dětské hřiště ve Vlašské ulici, dělnici obnoví chodníky, doplní lavičky a zeleně, přibudou i herní prvky. Radnice na podobě hřiště spolupracovala s obyvateli a rodiči, kteří ho navštěvují. Hotovo by mělo být do konce listopadu. Od září bude v Pražské Vinoři působit dětská skupina Liška. Děti ve věku do 6 let do ní budou moci chodit 3x až 5x týdně. Provozovat ji bude spolek z Mladé Boleslavy, kterému Vinoř pronajela část budovy bývalé školky. Služba přijme maximálně 12 dětí. Fotbalisté pražské Slavie ve třetím kole první ligy udolali doma Pardubice 2-1 a udrželi 100% bilanci v sezóně. Obhajce titulu z Edenu vyhrál i třetí kolo v sezóně a vede neúplnou tabulku. Zítra by mělo být v Praze jasno nebo polojasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle přehánka nebo bouřka a teploty zítra 34 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Na tahu 3 z Tábora ve směru do Prahy trvá silný provoz, hlavně mezi Voticemi a Olbramovicemi. Zdržení čekejte také stále na dálnici D4. Popojíždět budete od 14. kilometru a je to na 20 minut a hustý provoz zůstává i na dálnici D1 směrem do Prahy mezi 41. a 24. kilometrem.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Berný den, Rádia Praha. Berný den.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Neděle 9. srpna. Svátek má skoro 68 tisíc Římanů u nás.
4: Hej, Římani!
3: Nositelů jména Roman.
5: Tyhle Římani vypadají dobře, lítají líp než předešlý, řekl bych.
3: A tady je Petr Jungmann. Most doktora Edvarda Beneše v Ústí nad Labem byl slavnostně otevřen a do užívání dán před 90 lety v roce 1936. Původní vozovka mostu byla z dřevěné dlažby, z borových olejem impregnovaných špalíků. Byla lehká, ale zamokra, to byla klouzačka, vydržela až do roku 1968. Dnes je připomínán den Nagasaki. Druhou atomovou pumu na toto japonské město svrhl americký bombardér B-29 před 81 lety v roce 1945. Plutoniová bomba, nazvaná na počest Winstona Churchilla Fat Boy, Tlouštík, byla ještě silnější než první svržená na Hirošimu. Japonsko po dvou jaderných úderech 15. srpna kapitulovalo. Legendární Queen v plné sestavě na koncertním turné naposledy zahráli

0: milionu korun. Až před 10 lety se podařilo vypátrat pachatele a před 8 lety padaly tresty. Celkem 41 let. Šéf bandy bývalých policistů Roman Dolíhal by si měl odsedět dokonce 20 let. Z uloupených peněz se zatím dohledalo jen 42 milionů. Předloni na olympiádě v Paříži jsme na třetí medaili čekali pěkně dlouho.
1: Pojeď, Váťo, pojeď! Tohle může být tvůj životní závod!
0: Pátek 9. srpna přišla a byla zlatá.
1: Je Martin Fuxa olympijský vítězem!
0: Martin Fuxa vyhrál v finále kánojí oparník stylem start cíl.
2: Jsem teda olympijský vítěz, ne? Ano, ano. Jej, ty krása. Takových jako let čekání tady na to a... Je to tady.
0: Kulatou 50 slaví rodačka z francouzského Beaumont.
3: Ráda se ve tmě otáčím a pozoruji ostatní diváky.
0: Okouzlující Amélie z Montmartru nebo Sophie Neve ze šifry mistra Leonarda. Herečka Audrey Tautou. A já přeju hezkou neděli.
4: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Pražský update. Krásný podvečer, minuta po 6:45, je tu Štěpánka a týden v Praze.
1: Hezký den. Policie zahájila kvůli červencové nehodě poslance Filipa Turka trestní řízení. Policisté nehodu, která se stala na IP Pavlova, vyšetřují pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti. Nikoho ale zatím neobvinili. Neobvyklý pohled se teď může naskytnout při procházce po Karlovu mostě. Horolezci na něm čistí jednotlivé pilíře, odřas a další zeleně. Ta se musí z mostu odstraňovat pravidelně, aby nepoškodila jednotlivé kameny a spáry historického zdiva. Restaurátoři památku po čištění zkontrolují a poničené části opraví. Nepochopitelné. V úterý vyskočila z jedoucího vlaku v Libni žena. Skončila v kritickém stavu po vážném úrazu hlavy v nemocnici. Praha 1 má zpět barokní sochu světce. Je ve Vojanových sadech. Vzácný objekt se tam vrátil po 30 letech. Praha 4 chystá obnovu parku Jezerka, a to včetně opravy poškozeného jezírka. Práce měly začít v březnu kvůli žádosti o dotaci a doplnění zeleně do projektu, je ale radnice musela odložit a podle současných plánů by obnova mohla začít v listopadu. Jste v centru města a je vám vedro? Tak to můžete využít vychlazené prostory ve Škodově paláci. K dispozici jsou od 8 do 18 hodin a nechybí tam ani barel s pitnou vodou. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a jednu právnickou osobu v korupční kauze kolem nákupu urychlovačů za 160 milionů korun ve fakultní nemocnici Bulovka. Oznámilo to vrchní státní zastupitelství. Ve čtvrtek ráno se ukázalo, že Praha zažila nejteplejší noc. V Klementinu teplota neklesla pod 26 stupňů. Od úterý do čtvrtka byly bez pitné vody tisíce lidí v Praze 6, a to kvůli závadě na potrubí. Původně šlo o 21 tisíc lidí. Ve středu se ale pražským vodovodům a kanalizacím podařilo částečně poruchu odstranit. Od středy do čtvrtečního dopoledne voda chyběla více než 5 000 obyvatel. Současný tisk, bankovky a nebo pohlednice, tak přesně to obsahuje časová schránka a nově leží pod povrchem rozestavěné tramvajové tratě na Václavském náměstí. Pro budoucí generace má být upomínkou na dnešní dobu. V Klánovicích přitvrdili v boji s přemnoženými divokými prasaty, pohybují se totiž mezi domy. Od začátku roku radnice eviduje už 8 střetů zvířat s obyvateli. I proto nechala vyčistit zarostlé pozemky ve svém centru a zastřelit bachyni, která útočila na lidi. V sobotu prošel městem průvod hrdosti, takzvaný Prague Parade, a vyvrcholil tak festival Prague Pride. V Lipencích se konal závod paddleboardu a třeba kulaťák, hřmaňák anebo kubáň zaplnili trhovci, a to v rámci už tradičních farmářských trhů. A protože jsou velká vedra a sucha, vydal magistrát zákaz rozdělování ohňů na vybraných místech. Jsou to třeba lesy, parky a pole. Tak buďte opatrní, třeba i během grilování. Takový byl první srpnový týden v naší metropoli. Příjemný zbytek neděle a pohodový nový týden přeje Štěpánka Martanová, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
2: Teď ještě pohled na silnice. Dívám se, jak to v tuhle chvíli vypadá na dálnici D1. Tady se zdržíte na příjezdu do Prahy stále mezi 41. a 24. kilometrem a další zdržení je na dálnici D4 s Příbrami do Prahy. Popojíždět budete v koloně mezi 14. a 9. kilometrem.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Máte rádi novinky?
5: Tak si nalaďte každou středu

0: Krásný podvečer, Rádio Praha stále s vámi. Samozřejmě sledujeme nejen situaci na silnicích, ale také, jak bude počasí. Čekáme jasno až polojasno, zítra odpoledne a večer přechodně oblačno, ojedněla přehánka nebo bouřka, pravděpodobně i silná s nárazovým větrem a zítřejší teploty opět tropické 34 až 36 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: turisté v Praze za první pololetí utratili meziročně o 18% víc peněz. Úřady začnou příští týden vyplácet superdávku. Části domácností se výrazně sníží. Požár na jihu Španělska se pořád šíří, situace se ale podle tamních úřadů pomalu lepší. Zítra bude jasno nebo polojasno, k večeru by se mohla objevit přeháňka a teploty až 36 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Do Prahy v prvním pololetí letošního roku přijeli bezmála 4 miliony turistů. To je o zhruba 1% víc než loni touto dobou. Turisté stále častěji vyhledávají kulturní akce a během pobytu také více utrácejí, říká Klára Janderová, mluvčí společnosti Praxity Turism, která organizuje cestovní ruch v hlavním městě.
2: Nejvíce cestovatelů dorazilo již tradičně z Německa, Spojených států amerických a nebo Velké Británie. Podle analýzy transakčních dat v Praze utráceli až o 18% více než loni.
0: Stát začne od příštího týdne vyplácet superdávku, do níž se nově sloučili dřívější příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a dětské přídavky. Prvním žadatelům pošlou úřady práce peníze nejpozději ve středu.
3: Novou dávku schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí zhruba 300 tisícům domácností. Řada z nich bude mít ale podporu nižší, říká mluvčí ministerstva Jakub Slavík.
4: Nižší podpora se může týkat například domácností, které nesplňují podmínky pro přiznání pracovního bonusu, protože si aktivně nehledají práci nebo nevyvíjejí pracovní aktivitu.
3: Změny se citelně dotknou i některých seniorů, upozorňuje předsedkyně Rady seniorů Lenka Desatová.
5: Lidi, kteří měli příspěvek na bydlení 8-9 tisíc, mají nyní 4 100.
3: Až třetina klientů Rady seniorů podle Desatové o příspěvek úplně přišla. Problémy s podporou teď mají i samoživitelky. Podmínky superdávky se i proto budou od října znovu měnit. Tomáš Jeník, Český rozhlas.
0: Lesní požár v Andaluzii na jihu Španělska se rozšířil na plochu přibližně 8 000 hektarů. Uvedla to agentura AFP s tím, že ne všechna zasažená místa schořela. Úřady preventivně evakuovaly asi 470 lidí. Plameny se od čtvrtka šíří v oblasti okolo města Niebla, které leží zhruba 70 kilometrů od jižní hranice s Portugalskem. S požárem bojuje přes 500 hasičů, z toho 250 příslušníků specializované vojenské jednotky. Přestože je čeká ještě hodně práce, podle regionálního činitele zodpovědného za mimořádné situace, se situace zlepšuje. Fotbalisté Slavie jsou v této sezóně šance ligy dál 100%. Ve třetím kole nejvyšší soutěže zdolali Pardubice 2-1, Východočeši naopak zůstávají bez bodu. Utkání rozhodl v 80. minutě svým druhým golem v zápase útočník Slavie Mojmír Chytil, který je se 4 brankami v čele ligové tabulky střelců.
6: Říkal jsem, že jsem začal dávat góly až v 7. kole vždycky, takže nevím, čím to je, ale jsem rád, že dávám góly od začátku a ne až po 5-6 kolech. Byl jsem tak asi správně nažávený na tu novou sezonu, takže jsem se na to hrozně těšil a nese to asi ovoce.
0: 100% je i Jablonec, který vyhrál nad Slováckem 1-0. V čele soutěže se na Slavii bodově dotáhl. Hradec Králové zvítězil nad Baníkem Ostrava 2-1 a za necelou hodinu odstartuje utkání Artisu Brno s Olomoucí. Zítra bude jasno nebo polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, přehaňky nebo bouřky a teploty 34 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Na dálnici D1 se stále zdržíte z Brna směrem do Prahy. Popojíždět budete v hustém provozu mezi 41. a 24. kilometrem a silný provoz je také na dálnici D4 s Příbrami ve směru do Prahy. Tady budete stále popojíždět mezi 14. a 9. kilometrem.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Víte, kde se dá v Praze v případě mimořádné situace ukrýt? Do metra a dalších stálých krytů se vejde zhruba 500 000 lidí. Pro ostatní obyvatele pak hasiči, odborníci z univerzit a stavební úřady typují další vhodná místa. Podrobnosti už za chvíli. A z muziky Madonna. Bastille. Nebo Ellie. Teď James Arthur, krásný večer.

0: Praha hledá nové prostory pro ochranu obyvatel, ne tedy Rádio Praha. Společně s hasiči a odborníky chce vytvořit seznam takzvaných improvizovaných úkrytů. Mohou to být sklepy, podzemní chodby nebo třeba i podzemní parkoviště.
1: Nevím, kde bych našla úkryt a předpokládala bych, že bych šla do stanice metra.
2: Říká paní Kateřina, kde v Praze najít úkryt, neví ani pan Pavel.
3: To nevím, já bych typoval metro, ale jako nevím.
2: Jedním ze stálých úkrytů v Praze je Folimanka. Z ulice Pod Karlovem do něj vstupujeme s vedoucím odboru ochrany obyvatelstva správy služeb hlavního města Petrem Koníčkem.
4: My jsme přišli vlastně přístupovou chodbou, která je lomená. V současné době se nacházíme před tlakovými dveřmi, kterými vejdeme do úkrytu. Ty dveře se uzavřou a budeme v prostorách úkrytu. Nyní už jsme v prostorech, které by využívali ukrývané osoby.
2: Tady jsou takové, vypadá to jako sudy nebo velké hrnce, nahoře dokonce puklice, co to je?
4: Do toho se dá takzvaný pohlcováč pro kyslíčník uhličitý.
2: Nad námi jsou taky velké roury. Šachta.
4: Jsme v prostorách takzvaného filtroventilačního zařízení a je to v podstatě zařízení, které dodává vzduch do celého úkrytu tak, aby zde ty ukrývané osoby mohly přežít.
2: Zeleným tlačítkem jste teď spustili celý ventilační systém, poměrně dost hlučí, ale vyšli jsme na chodbu a nad námi je roura, tady z toho tedy fouká, když šáhnu. To je ten čistý vzduch.
4: Ano.
2: Ve stálých úkrytech, jako je Folimanka, se v Praze může schovat 150 tisíc lidí. Skoro 350 tisíc by se pak mohlo skrýt v metru a Strahovském tunelu. Další kapacity chce město společně s hasiči a odborníky z českých univerzit získat zavedením systému tzv. Improvizovaných úkrytů, říká vedoucí pracoviště ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička.
5: Budeme vytipovávat vhodné objekty, posuzovat ty jejich přirozené ochranné vlastnosti a samozřejmě budeme ještě k tomu dávat nějaké další doporučení, jak by mohly případně zvýšit ty ochranné vlastnosti stavby.
2: Jak si můžeme představit různá doporučení? Je to například pažení, nějaké zpevnění konstrukce nebo něco v tom smyslu?
5: Ano, můžeme se bavit i o nějakým jednoduchým pažení za pomocí dřevěných trámků nebo ucpání okenních oken, nějak pomocí třeba pytlů s pískem, opravdu takovýhle jednoduchý primitivní způsoby.
2: Jako improvizovaný úkryt můžou sloužit veřejné stavby i ty soukromé.
5: Různý sklepy, garáže, vlastně cokoliv, co je pod úrovní terénu, tak je takřka ideální, jo. Takže i třeba parkoviště v nákupních centrech a tak podobně.
2: Popsal vedoucí ochrany obyvatelstva pražských hasičů Jakub Růžička. Místa úkrytů najdou lidé v mapě na webových stránkách hlavního města. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
6: Co se děje v Praze?
7: Viny.
6: Každé pondělí na Rádiu Praha.
7: Na Rádiu Praha.
8: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queeni s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

Tohle byl Coolio a vy stále posloucháte Rádio Praha. Teď máme krátce po půl osmé. Stále pokračuje festival Žižkovská spojka. Právě na ten pozve Jirka Štefl už za pár minut. Také sledujeme, jaké zítra bude počasí, naměříme opět tropické teploty 34 až 36 stupňů, čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, ojediněle přeháňky nebo dokonce bouřky.

0: Krásný večer, 7:45, stále posloucháte Rádio Praha a teď už tipy od Jirky Štefla.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Pokračuje festival Žižkovská spojka. Ten vám přináší jedinečné propojení architektury, krajinářské tvorby a urbanismu prostřednictvím populárně naučných i odborných aktivit. Vidět můžete třeba nový minimalistický objekt v podobě trojhraného sloupu u Žižkovské highliny, a to na úrovni hlavního nádraží. Dozvíte se něco o historii tohoto místa, ale taky o budoucích změnách. Do nich vstoupíte skrze okno a budete tak pozorovat chystané proměny lokality. A nebo se vydejte do divadla, pobavit se můžete u pedagogické komedie Úča musí pryč. Ta se odehrává v 5. třídě základní školy, kde se sešlo 5 rodičů a ti mají jasno. Za špatné známky jejich dětí může učitelka. Jenomže učitelka jen tak nedá svoji kůži zadarmo. Jak tohle dopadne, dozvíte se na letní scéně pod Žižkovskou televizní věží v pondělí od 19 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Už v září by mohly znovu jezdit tramvaje mezi IP Pavlova a Vinohradskou ulicí v Praze. Magistrát Mladé Boleslavy požádal turistické agentury o posudek. Zřícení na Michalovice možná bude v knize rekordů. Stovky tisíc korun šetří některé obce společným nákupem energií. Zítra bude jasno nebo polojasno, přechodně oblačno, přehánky a bouřky, teploty 34 až 36 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Tramvaje z IP Pavlova přes muzeum do Vinohradské ulice v Praze začnou jezdit dřív, než dopravní podnik plánoval. Mohlo by to být už letos v září. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí dopravce Daniel Šabík, podle kterého byl původní termín zhruba v únoru příštího roku.
2: Výstavbu tratě z Vinohradské ulice se podařilo významně urychlit. Nicméně přesný termín bude záležet na dokončení prací, následných přejímkách a povolacím procesu k uvedení tratě do zkušebního provozu.
0: Přes muzeum nejezdí tramvaje od poloviny loňského června. Dopravní podnik tam stavěl novou trať z Vinohradské ulice na Václavské náměstí. Zápis zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi do Guinnessovy knihy rekordů budou řešit agentury Czech Tourism a Česká centrála cestovního ruchu. Požádala je o to Mladoboleslavská radnice. O případném zápisu pak rozhodnou zastupitelé. Geodeti měřením potvrdili náklon hradní věže 7,315 stupně. Pokračuje radní města Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
3: Si uvědomujeme, že vynaložit 1 milion korun za zápis do Guinnessovy knihy rekordů je skutečně hodně peněz. A proto jsme se ve vedení radnice dohodli, že zpracujeme cost-benefit analýzu, analýzu příležitostí a nákladů a tu předložíme zastupitelům, kteří zejdou z říjnových komunálních voleb.
0: Desítky měst a obcí i stovky organizací, které zřizují, nakupují energie společně. Počet zapojených navíc stále roste. Uspoří tím stovky tisíc korun ročně i množství času, říká mluvčí sdružení místních samospráv Eva Bláhová.
4: Běžná obec ušetří obvykle proti ceníkovým cenám 150 až 200 tisíc korun ročně. U měst jsou to miliony korun. Dalším významným přínosem je také zjednodušení administrativní a organizační stránky procesu sjednávání dodávek elektřiny a plynu.
0: Valentína Kočířová ovládla na juniorském mistrovství Evropy ve vodním slalomu v E-Pinalu všechny tři olympijské disciplíny. Po triumfu na kanoji a kajaku dnes vybojovala 17-letá reprezentantka zlato i v kajak krosu. V závěrečný den šampionátu získala česká výprava celkově 9 medailí. A tenisová jednička Jannik Sinner se kvůli zranění kolene nezúčastní turnaje Masters v Cincinnati, generálky na US Open. Ital od triumfu ve Wimbledonu nehrál a v prohlášení pro média uvedl, že se soustředí na to, aby byl fit na newyorský Grand Slam. Zítra bude jasno nebo polojasno, odpoledne přechodně oblačno, ojediněle přehaňka nebo bouřka a teploty 34 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Teď ještě na silnice, opatrně na Pražském okruhu ve směru na letiště. Dejte pozor v Lochkovském tunelu. V pravém pruhu překáží nepojízdné osobní auto.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Brněnská hvězdárna zveřejnila pozdravy od člověka, jehož česká věta doletěla nejdál do vesmíru. Vzpomínky Čecho-Američana Václava Kostrouna uslyšíte už za chvíli.

0: Krásný večer, 8:45, Rádio Praha stále s vámi. Češtinu můžete slyšet i desítky miliard kilometrů daleko od Země. Dvojice kosmických sond Voyager totiž nese nahrávky pozemských pozdravů. A ten český namluvil skoro před 50 lety vědec Václav Otakar Kostroun, žijící ve Spojených státech. Letos se tam za ním vypravila expedice z brněnské hvězdárny.
1: Milí přátelé, přejeme vám vše nejlepší.
2: Řekl vesmíru v roce 1977 Václav Kostroun. Letos mu bude 88 let. Většinu života strávil ve Spojených státech, ale na českou zemi stále myslí, jak uvedl v nahrávce vydané hvězdárnou a planetáriem v Brně.
3: Jsem hrdý, že díky mému hlasu je čeština nejdál ve vesmíru, kam jsme se jako lidstvo dostali.
2: Sonda Voyager 1 letos na podzim překoná vzdálenost jednoho světelného dne od Země. To je, velmi zaokrouhleno, skoro 26 miliard kilometrů. Vědci chtěli poslat do hlubin vesmíru vzkaz pro případné mimozemské nálezce nebo aspoň jako památku na lidstvo.
3: Já jsem byl ve své laborce a dostal telefon, že natáčejí pro Voyager, tak jsem měl pár minut přemýšlet.
2: Pana Kostrouna pochopitelně zajímalo, proč si vybrali právě jeho. Proč neoslovili třeba Organizaci spojených národů?
3: Jo, oni tam šli, ale každý ten chtěl mluvit 20 minut a ta malá zlatá deska neměla tu kapacitu.
2: Hlasy jsou kvůli trvanlivosti nahrané na malé pozlacené gramofonové desce. To, že vědci o prázdninách a odpoledne sehnali na Cornellově univerzitě pana Kostrouna, bylo velké štěstí. Zdůrazňuje spolupracovník brněnské hvězdárny Tomáš Přibyl.
4: Skončil školní rok, spousta pracovníků v té době už byla pryč. Pan Kostroun si naštěstí nevzal dovolenou, byl naštěstí natolik ochotný, že se zvedl, ušel těch několik set metrů k administrativní budově, vymyslel tu krásnou větu.
2: Nahrávka sice vznikala velmi improvizovaně a narychlo, ale pan Kostroun by do dneška na svých slovech nic neměnil.
3: Bych řekl to stejný, jako co můžeme říct, jako přátelé, vítáme vás.
2: Ke zlaté desce vědci přibalili i gramofonovou jehlu a jednoduchý návod, jak ji přehrát, a také kosmickou adresu planety Země. Nikdo neví, jestli ji někdy někdo objeví.
3: Stephen Hawking myslel, že to je možná nebezpečný.
2: I kdyby mimozemšťané naši planetu podle údajů na sondě vypátrali, za našeho života se to nestane. Martin Srb, Český rozhlas.
0: Praha žije vědou. Praha žije vědou. Rádio Praha Retro. Každé úterý vyrazíme zpátky v čase do 80. Retro. Protože 80-kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádio Praha.

Krásný večer, Rádio Praha stále s vámi a za chvíli se vydáme do středních Čech. Nová okna se speciálními fóliemi a lepší izolace budov. Tak to jsou jen některé z úprav na snížení teploty, které teď dělníci připravují v domě seniorů v Sedlčanech. Podrobnosti o tom už za pár minut. Zítra čekáme jasno až polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, ojedinělé přehánky nebo bouřky a zítřejší teploty tropické 34 až 36 stupňů.

0: Krásný večer, teď máme minutu po 8:45, posloucháte Rádio Praha. Česko opět bude v horkých dnech, vyšší teploty hůře snáší nemocní a starší lidé. Snížit teplotu v pokojích mají například v domově seniorů v Sedlčanech. Rozsáhlé stavební úpravy. Technici upravují izolaci budov a střech, mění také okna, na nových bude speciální folie proti slunečnímu záření.
1: Jsem v domově seniorů v Sedlčanech, kde právě bude začínat hlášení rozhlasu. Paní ředitelka Jaroslava Kocíková prý takhle pravidelně v teplých dnech vyzývá obyvatele domova, aby pili a měli klidový režim.
2: Milí klienti, za prvé pijte, i když nemáte žízeň. S přibývajícím věkem se pocit žízně vytrácí, ale tělo vodu potřebuje o to více.
1: Paní Irena se teď vyslechla hlášení paní ředitelky. Jak snášíte ty teplé dny?
3: Nesnáším. Strašně se mi špatně dýchá, působí to horko velice na mě špatně, no. Ale my to řešíme tak, že si stahujeme žaluzie pořád, no. Větráme teda na balkon.
1: A nějak se ještě ochlazujete?
3: Máme tam větráček takovej, no.
1: By se obrátila ještě tady na paní ředitelku Jaroslavu Kocíkovou. Někoho napadne, jestli by nebylo vhodné třeba pořídit klimatizace?
4: Samozřejmě nás to napadlo také, ale po zkušenosti ostatních domovů jsem zjistila, že hodně lidí právě je potom nemocných, má angíny, jsou nastydlí.
1: Takže byste přistoupili sice asi k dražšímu a výraznějšímu komplexnímu řešení, to znamená výměna oken?
4: Ano, potom jsou to sluneční clony, budeme dělat izolaci, pak budeme izolovat i střechy a samozřejmě i větráčky jsou pro nás nejlepším řešením.
1: S jednatelem společnosti, která rozsáhlou rekonstrukci domova dělá, Martinem Heislerem, jsme teď vyšli ven. Je nějaký odhad, nějaký propočet tyhle nové stavební úpravy, o kolik by mohly v létě snížit v těch budovách teplotu?
5: Ze zkušenosti z jiných staveb máme vypozorováno, že ta teplota se sníží zhruba o 4 až 5 stupňů.
1: Stavba byla vysoutěžená za 176 milionů korun. Nakonec bude ještě kvůli více nákladům o něco vyšší. Investorem je Středočeský kraj. Ze Sedlčan Věra Hájíková, Český rozhlas.
6: Rádio Praha. Co se děje? Co se děje?
7: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Praha 1 opraví dětské hřiště ve Vlašské ulici. Do konce září můžou lidé žádat o přestupky jiné zdravotní pojišťovně. Rusko provedlo další masivní útoky na Charkov, Oděsu a Pavlohrad na Ukrajině. Čekáme jasno nebo polojasno, odpoledne zítra možné přehánky a teploty až 36 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Praha 1 začne zítra upravovat dětské hřiště ve Vlašské ulici. Dělnici obnoví chodníky, doplní lavičky a zeleň, přibudou i herní prvky. Radnice na podobě hřiště spolupracovala s obyvateli a rodiči, kteří ho navštěvují. Hotovo by mělo být do konce listopadu.
2: To dětské hřiště by mělo být vlastně stále takové jakoby intimní. Budeme měnit ale hlavně povrchy cest, budeme vyměňovat mobiliář a obnovovat některé herní prvky, to znamená repasovat, a některé nové tam přibudou. Přibude tam také nový vodní prvek.
0: Do konce září přijímají zdravotní pojišťovny žádosti o přestup klientů. Pro letošek je to poslední možná změna. Každý rok si novou pojišťovnu zvolí asi 60 tisíc lidí.
3: Zhruba třetina nových klientů loni přicházela k té největší v Česku Všeobecné zdravotní pojišťovně.
4: Nejjednodušší cestou je vyřešit vše online prostřednictvím formuláře, který najdete na webu. Přeregistrovat se lze také osobně, a to na kterékoliv pobočce.
3: Říká mluvčí VZP Viktorie Plívová. Nejčastěji lidé mění pojišťovnu kvůli stěhování nebo benefitům. V případě nároku na úhradu z pojištění ale ze zákona rozdíl není, vysvětluje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.
5: Založen na principu solidarity a je jedno, u jaké pojišťovny jste, protože ten nárok je pro každého pojištěnce rovný bez hledu na to, u které pojišťovny jste registrována.
3: Pokud zájemci do konce září pošlou žádost o přestup k nové pojišťovně, stanou se jejím klientem od 1. ledna 2027. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
0: Ruský útok na Charkov nepřežili dva lidé, zraněných je nejméně 37. Nepilotovaný letoun ve městě narazil do vysokopodlažního bytového domu v Pavlohradu v Dnipropetrovské oblasti. Rusko zasáhlo okolí obchodního centra. Podle oblastní vojenské zprávy bylo 9 lidí zraněno, z toho 4 děti. Cílem ruských úderů byla také Oděsa, kde zranění utrpělo 12 lidí.
6: Na Oděsu a Oděskou oblast v noci zaútočilo asi 60 dronů typu Šahíd a kolem 20 balistických a protilodních raket. Jeden z dronů zasáhl historické centrum města, obytné domy a hotel.
7: Uslyšel, jak on začal pikinout zvuk.
6: Aleksandr, jeden z hostů, uslyšel zvuk střemhlavě padajícího dronu a následný výbuch ve dvoře. Potom vypukl rozsáhlý požár, ve kterém schořelo i jeho auto. Rusko kromě toho mířilo na energetickou infrastrukturu. Část Oděsy proto doteď zůstává bez elektřiny a vody.
8: Z Oděsy Martin Dorazím, Český rozhlas.
0: Fotbalisté pražské Slavie ve třetím kole první ligy udolali doma Pardubice 2-1 a udrželi 100% bilanci v sezóně. Hradec Králové porazil doma 2-1 Ostravu a ideálně se naladili na čtvrteční odvetu třetího předkola Evropské ligy na hřišti Bešiktaše Istanbul. Fotbalisté Jablonce porazili Slovácko 1-0 a jsou s plným počtem 9 bodů v neúplné tabulce o skóre druzí za vedoucí Slavií. Zítra čekáme jasno nebo polojasno, odpoledne se mohou objevit přehánky a také bouřky a teploty 34 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha.
9: Jsem rád, že jste si naladili Prahu, abyste si poslechli další vydání Chartu. Vítejte, tady je Petr Jungmann a desítka nejlepších hitů na Rádiu Praha pro týden od 9. do 15. srpna. Sestavená přesně podle vašich hlasů, které jste nám do čtvrteční půlnoci poslali z našich stránek praharozhlas.cz. Díky za ně, bylo jich opravdu hodně. Než tady bude top 10, 5 nasazených. Jestli vás budou bavit a dáte jim hlasy, budou tu snad i za týden. Hit týdne.
10: Nasazená novinka.
9: První, skotsko-irská spolupráce, DJ Calvin Harris a jeho kolegyně Jazzy. Ta se živila i jako prodavačka v Tesku. Tady je první.

Calvin Harris a Jazzy. První nasazená Satisfy a druhá Country je prostě v modě. To je neoddiskutovatelný fakt. Mladé americké hvězdy s tradiční muzikou dobývají svět a k ním v posledních týdnech patří i kráska z Kalifornie Stella Lee.

Ty správné boty, bundu s třásněmi, klobouka, blue jeans, Boston, to byla Stella Lefty. Dress code amerického venkova změníme za moravský kroj. Vesna a taky jeden šohaj, Ben Kristoval, já si tě brát nebudu. Novinka.

Místo cymbálů a huslí, nejmodernější elektronická smršť Vesna a Ben Kristoval. Já si tě brát nebudu. Čtvrtou nasazenou bude mít dívčí band, který dali dohromady diváci Netflixu v reality show a jen těsně neprošla do šestičlenné sestavy Slovenka Adéla. A tak jsou v ní dívky z Jižní Koreje, Filipín, Švýcarska, Spojených států, říkají si Cat's Eye Animal.

0: Nepřipomíná vám tento song náhodou něco? Pro Cat's Eye ho napsal mimo jiné Ed Sheeran. To byla horká novinka v čártech Animal. I u nás na Rádiu Praha čtvrtá nasazená. Vraťme se k pátečnímu večeru na Letné. Kdo z našich zpěváků a skupin se může pochlubit tím, že na jeho koncert přišlo 70 tisíc lidí? Jedině Marek Ztracený. Tady je jeho nejnovější Obuj si mé boty.
1: Nevidí mi do hlavy, nevidí mi do duše, že může to být složitý, i když působí to jednoduše. Navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Marek Ztracen je pátým nasazeným v hitu týdne s novinkou Obuj si mý boty. Čtvrtá nasazená to byly Cat's Eye Animal, třetí Vesna a Ben Kristoval, Já si tě brát nebudu. Druhá nasazená je Stella Lefty Boston a první nasazená to byly Calvin Harris a Jazzy Satisfy. Zaslouží si někdo z nich váš hlas, tak mu ho nezapomeňte dát na praharozhlas.cz. Je tu desítka hitů, která jich tentokrát dostala nejvíc. Top 10 na Praze pro týden od 9. do 15. srpna.
1: Číslo 10.
0: A desítka začíná úplně stejně jako ta předchozí. Poslední je zase Damiano David, The First Time. Ale je tu, a to je hlavní, dnes po druhé.
1: Číslo

0: týdnem sedmá, teď předposlední je Ella Langley, Choosing Texas. A když Texas, tak tam se hrálo před pár týdny i 16 zápasů fotbalového mistrovství světa, tedy konkrétně ve dvou městech v Houstonu a v Dallasu. Pokaždé tam před výkopem z reproduktorů buráceli Andrea Bocelli, AJ, Megan Thee Stallion a samozřejmě David Guetta. Právě s touhle hymnou šampionátu DNA More Than a Game.
1: Hit týdne.

O páté v Top Ten, taky třetí. Teď už jen kousek opodál. David Guetta, Andrea Bocelli, AJ a Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game. Už

dokonce i třetí Kateřina Marie Tichá. A povinně po 8 týdnech museli jít i Sigala Jacksony a Ilan Kidron. 4 songy jsou pryč, 4 z nasazených minulou neděli je nahradí. A první je na 7. místě. Zrovna včera slavil Diječ 65. A to je druhý nejmladší ve skupině. Bono i Adam Clayton jsou starší. Řeč je samozřejmě o YouTube. S nimi o generace mladší Holanďan Martin Garrix, Fireflies. Jesus.

Vzpomenete si na hit, kterým se Martin Garrix proslavil? Samozřejmě Animals před 13 lety. Tomu bylo 17. To byla první novinka 32. kola čártu Rádia Praha. Martin Garrix, U2 a Fireflies. Na další budeme čekat, protože dnes po páté je tu Katy Perry, Watch It Burn. Číslo

0: Máte rádi novinky?
1: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha.
2: Tady je Rádio Praha a 32. vydání naší hitparády pro týden.

0: Eva Farna vyprodala v červnu 3x Eden. Troufne si jako Marek Ztracený i na Letnou? No, uvidíme a nechme se překvapit. Na to, že před námi jsou poslední 4 songy, jsme slyšeli nějak málo novinek. 1 a 4 songy vypadly. 4 je museli nahradit a zatím jsme tedy slyšeli jediný. Jinými slovy, 3 nové ještě budou. A novou Ellie Goulding si dáme právě teď. Black Prada Dress.
1: Hit týdne.
2: Číslo 4.
1: Číslo 4.

0: Too Much. 30. prosince oslaví kulatou 40. Letos se jí také narodilo druhé dítě. Tak to jsou velké události. Na Praze je dnes 4. s novinkou Black Prada Dress. Dámy a pánové, 3 nejlepší hity 32. kola jsou tu. A stále nás čekají 2 nové položky. No, nové. Obě jsme už nasadili. Jedna dokonce v top 10 bodovala. Obě dostali druhou šanci a přišel jejich čas. Upside Down, tak to je hit soulové legendy Diany Ross z roku 1980. A propo, Diana Ross u nás před několika týdny poprvé zpívala v Plzni Lochotíně ve svých 82. Novou verzi nahráli letos Felix Jena Kaskáda, Boy, You Turn Me.
1: Hit týdne.
2: Číslo 3.

Praha, Felix je na Kaskáda. Boy, You Turn Me. Aktuálně jeden z nejhranějších hitů v českých rádiích. Je tu finále. A poslední dva hity. Minule nasazená novinka a jednička z minulého týdne. Ta novinka je spíš repetent. Nizozemští Another a 54 Ultra už tu jednou byli. Dvakrát zabodovali a spadli. Dostali druhý.

Arnold a v New Jersey žijící zpěvák 54 Ultra Talk to You a nová dvojka na Praze. 14 hitů z dnešního vydání známe. Byly to Nasazené, první Calvin Harris a Jazzy Satisfy. Druhá Nasazená je Stella Letty, Boston. Třetí Vesna a Ben Kristoval,

osmička Andrea Bocelli, David Guetta, AJ a Megan Thee Stallion. DNA, More Than a Game. Sedmá je první novinka Martin Garrix a YouTube Fireflies. Česká Katy Perry, Watch It Burn. Pětka Eva Farná, Neříkej, co má se stát. Čtyřka novinka Ellie Goulding, Black Prada Dress. Trojka, další novinka Felixiana Cascada, Boy You Turn Me. Dvojka, návrat do čátu, Another. A 54 Ultra, Talk To You. A jednička je úplně stejná jako před týdnem. Ižel nebo Igel, Email, Angel a Altranatej. Moving to the Sun.

0: Jeden z největších tanečních hitů letošního parného léta dostal od vás podruhé nejvíc hlasů a obhájil post jedničky na Praze. To byly Ižel, Email Angel a Altranatej, Moving to the Sun. No letos spíš hledáme, jak se z toho sluníčka dostat. Léto je horké a další dny budou hnát rtuť teploměru zase hodně vysoko. Jestli si najdete chvilku a zahlasujete v našem hitu, budeme moc rádi. Do čtvrtka, do půlnoci. V pátek ráno hned všechno spočítáme a výsledek vám s radostí sdělíme opět v neděli po zprávách v 9. Mějte se.
1: Hit týdne.
2: Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.
3: Je 22 hodin.
4: Pražští strážníci evidují nárůst počtu přestupků v městské hromadné dopravě. Dovoz ojetin do konce července vzrostl o 9%. V Paříži jsou nově povinné helmy při jízdě na elektrokoloběžce. Zítra bude jasno nebo polojasno, odpoledne i přehánky nebo bouřky, teploty až 36 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
4: Pražští strážníci při kontrolách v městské hromadné dopravě od začátku roku do konce června řešili zhruba 15,5 tisíce přestupků. Je to asi o 800 více než za stejné období v loni. Meziročně vzrostl třeba i počet lidí, které strážníci vykázali z tramvají, autobusů a metra. Pokračuje mluvčí pražské městské policie Irena Seifertová.
5: Prioritně se touto problematikou zabývá hlídkový útvar, který úzce spolupracuje s dopravním podnikem. Nejčastěji zde řešíme problémy s nepřizpůsobivými, kteří v prostorách nástupišť bivakují, žebrají, popíjí alkohol či odmítají opustit prostor dopravních prostředků, protože jsou pod vlivem návykových látek.
4: Do Česka se za posledních 7 měsíců dovezlo přes 94 tisíc ojetých vozů, to je o 9,3% víc než za stejné období loni. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Z dovezených ojetin byla téměř polovina starší 10 let. Podle svazu zatím stojí hlavně zájem českých řidičů o cenově dostupné automobily, které nabídnou dobrý poměr mezi pořizovací cenou, technickým stavem a očekávanými náklady na provoz. Uživatelé elektrokoloběžek v Paříži musí nově povinně nosit helmy a reflexní doplňky, oznámila to pařížská policie. Důvodem je strmý nárůst smrtelných úrazů na e-koloběžkách ve francouzské metropoli.
6: Loni zemřelo v Paříži při jízdě na elektrokoloběžkách 79 lidí, rok předtím to bylo 45, nejčastěji kvůli vážnému poranění hlavy. Helmy jsou proto povinné při jízdě na elektrokoloběžce, ale i Segway nebo hoverboardu. To je vozítko s dvěma koly bez řidítek, které člověk ovládá vyvažováním. Za nenošení helmy hrozí pokuta v přepočtu asi 3300 korun. Povinná je i reflexní vesta nebo jiný reflexní prvek. V Paříži jsou od roku 2023 zakázané sdílené elektrokoloběžky, které se dřív lidé mohli půjčit pomocí aplikace v mobilu. Vlastní elektrokoloběžky můžou lidé používat dál. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas.
4: Filip Salač se po 16 letech stal prvním českým vítězem závodu mistrovství světa silničních motocyklů. V kategorii Moto 2 vyhrál britskou velkou cenu. Salač se po startu ze 6. místa propadl na 10., ale postupně se probojoval dopředu a vedení se ujal v posledním kole. Zítra čekáme jasno nebo polojasno, odpoledne a večer přechodně oblačno, ojediněle přehánky nebo bouřky, pravděpodobně i silné s nárazovým větrem. A teplota zítra v Praze 34 až 36 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
2: Rádio Praha.

I'm missing my same old us before we learned our truth.

0: největších soch v Praze najdete v Karlíně. Obří žena jménem Lilith měří 24 metrů, váží 35 tun a doslova objímá moderní budovu Fragment. Autorem monumentu je sochař David Černý. Lilith představuje bájnou první ženu, která podle legend vznikla ještě před Evou. A zajímavostí je, že každou noc po půlnoci otočí hlavu o 180 stupňů. Celý dům má symbolizovat lidskou sounáležitost a sílu lidí, kteří se navzájem podporují.
1: Rolujete? Jen si

0: Novinky a jeden návrat výrazně zamíchali nejnovějším 32. kolem. Martin Garrix a U2 jsou sedmí, ale všechny další v nejlepší pětce. Tu otevírá Eva Farna. Druhou novinku má Ellie Goulding, je čtvrtá. Trojka je taky poprvé, Felixie na Kaskáda, Boy, You Turn Me. Dvojka, návrat do top 10, Another a 54 Ultra, Talk to You. A jednička. Po druhé, Ižel, Email Angel a Ultra Natej, Moving to the Sun. Hlasování do dalšího kola běží, přidejte se.
1: Hlasujte na praha.rozhlas.cz. It's a lot. It's a lot. It's

0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou.
2: Narodila se v Košicích, ale už roky je lékařkou Pražské záchranné služby. Přesně tak, jak si to kdysi vysnila. Už za chvíli bude mluvit nejen o práci na záchranné službě, ale také o tom, jaké to je padnout až na pomyslné dno a hledat cestu zase nahoru. Naším hostem bude lékařka Katarína Veselá. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech.

0: Kateřinou Kubalovou.
1: Hostem pořadu Až na dřeň je dnes lékařka nejen Pražské záchranné služby, Katarína Veselá. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Kolikrát do měsíce sloužíte?
2: V Praze my máme 12-hodinové směny, takže to vychází nějaký zhruba 14-12-hodinových směn do měsíce. Někdy je to míň, někdy je to víc, právě jako podle nějakého počtu pracovních hodin, ale zhruba tak 14-12.
1: A nejen v Praze. Vyjíždíte se záchrannou službou, kde ještě? Působíte? Vy toho máte neuvěřitelně moc.
2: No, já si umím velmi dobře manažovat svůj čas, takže ještě lze mě potkat ještě na Středočeském kraji, na Ústeckém kraji a občas ve Vinohradské nemocnici na Áru.
1: Jak často vyjíždíte, když máte tu 12-hodinovou službu? Je to perná doba? Nebo je
2: to záleží. To záleží. Jako můj rekord je 12 výjezdů za 12 hodin.
1: 12
2: výjezdů za 12 hodinovou směnu. A někdy se jako nevjede vůbec. Někdy jako je třeba nula, ale průměr jako v tom centru, je s tím centru v Holešovicích a to je zhruba tak 5 výjezdů. Takový průměr, jako co máme.
1: Možná mají posluchači práci na záchrance spojenou především s adrenalinem. Jaké to je, že honem rychle běžíte, honem rychle jedete, teď zachraňujete ten život, vracíte se zpátky, ani nevypijete kafe a jedete zase. Je to adrenalin pro vás? I třeba vzhledem k tomu, kolik let už tam sloužíte, nebo ani ne?
2: Jak kdy? Jako je pravda, že každý přesně čeká takovou tu akční záchranku, jakože opravdu jako
1: to známe z těch seriálů
2: všichni,
1: třeba.
2: Přesně tak. A to je vlastně takový jako mýtus. Jednak většina těch výjezdů není adrenalinových. A většina výjezdů, kterou máme, tak je k seniorům. Nejčastější výzva, kterou máme, je dušnost nebo bolesti na hrudníku, ale samozřejmě jsou i výjezdy jako dopravní nehody, pády z výše, tak to jsou takové jako akčnější výjezdy, ale i v té akci, já se vlastně snažím lidem vysvětlovat, že i když se děje nějaká akce, tak ona se nesmí dít zbrkle. Ty věci se musí dít rychle, ale koordinovaně. Nesmí to být nějaký jako nekoordinovaný chaos a třeba i spousta lidí, jako když přijíždíme třeba resuscitaci, tak oni nás křičí honem, honem, pojďte a teď jako čekají, že my si vezmeme baťoch a už jako běžíme. Ale ono to tak vlastně jako není. My pracujeme rychle, ano, ale já musím vylézt ty sanitky z toho malého autička, jít dozadu, domluvit s kolegou, jaký bereme pomůcky, co vezmeme, kdo co bere. Teď my to vezmeme, ale jako taky nemůžeme prostě vyběhnout ultra rychle do 5. patra. Protože když vyběhneme ultra rychle, jednak čím rychleji běžím, tím větší je pravděpodobnost, že zakopnu nebo podobně. Takže musí to být rychlý. Musí to být v tempu, ale nesmí tam být rychlost na úkor kvality ty péče.
1: Co vám právě třeba nejvíc komplikuje život při tom výjezdu? Co my, kteří voláme, třeba děláme špatně, nebo měli bychom změnit?
2: Není to ani úplně jako o volajících, ale ta první věc je, když někdo zavolá záchranku a my máme průměrný dojezdový čas v Praze mezi 6 a 7 minutami, takže je to jako velmi rychlý. Ale to, co mě komplikuje, to je, když někdo není účastný toho, že řídí auto třeba. Protože my jsme do minuty v autě. Odpípnutí výzvy, to je úplně jedno, jestli sedím na záchodě, jestli jím, prostě cokoliv, co se stane, já vstávám a odcházím do toho auta a za 60 vteřin se odpípávám, že jsem dolů v autě. Ale ten dojezdový čas závisí od toho, jak nás ty lidi pustí. A když jako uhýbá 6 aut směrem doprava a jedno nám uhne směrem doleva, tak už se ten čas jako prodlužuje, když ty lidi jako nevidí, neslyší, protože se věnují jako něčemu úplně jinému, tak to je to, co mě vadí. A není to pro mě. Jo, ten čas běží tomu pacientovi, ke kterému jedeme, tomu sraženému dítěti. Jo, a může to být prostě klidně příbuzný toho člověka, který jako nám neuhne. A to ještě jako mluvíme o těch lidech, kteří to nedělají schválně, a pak jsou taci, kteří to schválně dělají.
1: Opravdu.
2: Ano. Občas se najde prostě někdo, to jsou na Facebooku, jako občas bývají videa těch záchran, kde vás někdo cíleně nepustí a vyprošťuje. Takže i to se děje. A druhá věc, kterou jsem vlastně vypozorovala jako nedávno a mě to jako velmi vadí, je bezohlednost vůči pacientovi. Když se někde něco stane, všichni chtějí stát vedle, všichni si to chtějí točit a všichni to chtějí prostě sdílet. A je to strašně nefér vůči tomu člověku, který tam leží, protože vy byste nechtěli, aby to byla jako vaše babička nebo vaše ségra nebo někdo. A naposled se mi stalo, že jsme měli pacientku, která byla sražena tramvají, bylo to jako na velmi frekventované silnici a nebo na zastávce a teď tam postával jako hlouček těch, já nevím, 50 lidí, jako fakt to bylo jako ve špičce. A my jsme byli minutu na místě a ona jako hrozně křičela. A já vůbec jako minuta je čas, jako než se zorientujete, než prostě zjistíte, než vyšetříte. víte toho človeka, než naložíte límec. A tie lidi ako bylo vidieť, ako jak oni proste medzi sebou to teď komentujú. Oni tady nechaj trpieť v bolestech, oni nic nedelaj. Jo, a jako z mýho pohledu proste by sme posúvali jako takhle, jako koordinovaným proste postupem všechno, tak jako se minuta to byla. Jo, a pro mňa to bylo jako hrozně nepříjemný vlastně jako poslouchat tohleto. A přesto všechno, že se dělo všechno, jako co se mělo, jako tu žílu za minutu nepíchnete, za minutu ani neotevřete batoh, jo, než vyndat jako ty pomůcky, prostě připravit si to a musíte to mít batoh, to nepřijdete jako s infuzí v ruce jako k tomu člověku. Takže ty kolem stojící, jako mě to dává zabrat, protože fakt jako je to nefér vůči tomu člověku, jako který tam leží, kterýho si jako někdo filmuje v tyho nejslabší a nejohroženější chvíli jeho života.

0: na dřeni s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny až na dřeň. Na Rádiu Praha.
1: Už vás to někdy vytočilo, takže jste třeba zasáhla, opravdu je okřikla, že tu
2: neokřiknu,
1: cesta nevede?
2: Neokřiknu, ale většinou to domluvám s policajtama. A když se něco děje venku, tak tam mám policajty a jako přicházím k pacientovi a jako my přicházíme zároveň většinou s policajtama, nebo někdo nás instruuje, tak řeknu, prosím tě, jako udělejte nám tady jako místo pro práci, nebo hasiči nám dávají zástěnu a tak, jo, takže jo.
1: Máte to už v oku? Přece jenom tam sloužíte 12 let, pamatuju si to správně, že už třeba přijíždíte na místo a už si říkáte, tak tahle ta skupinka lidí, ano, to bude problém.
2: Ano, jo, jako lékař na záchrance vlastně vnímám svět jako z úplně jako jiný perspektivy. Když přicházím na ten výjezd, tak ať už jdu do bytu nebo jdu venku, tak okamžitě se podívám na evakuační cestu, čili kudy budeme jako transportovat pacienta. Jak vypadá výtah, jaký máme schody, jestli potřebujeme hasiče, protože vlastně když jde o život, tak my potřebujeme čím rychleji jako udělat si svoje na místě, ale potom toho člověka někam dostat. Takže už řešíme, jako jestli potřebujeme zavolat hasiče, jestli jako se dostaneme do výtahu ze sedačkou a podobně. Takže to vnímání toho světa vlastně úkolem toho lékaře je koordinovat ten tým a to, aby ten zásah byl plynulý. A já se vlastně snažím si všímat přesně jako to okolí a i drobných momentů, které by nám mohly jako komplikovat situaci nebo něco, co by nám mohlo ulehčit, takže jo.
1: Vy si to malé randevu autíčko řídíte sama, anebo máte možnost, že vás někdo veze a vy si můžete chystat ty věci, zjišťovat informace a tak dále?
2: Ne, to by dopadlo. Ne. Jsme dva. Já mám vždycky řidiče nebo řidiče záchranáře, takže to je moje pravá ruka. A vlastně jsou systémy, kde je opravdu ten lékař, jako že si řídí motorku někde v zahraničí a tak, ale zároveň my, když se dostaneme k pacientovi, my se můžeme dostat první. Tam nemusí být ta velká sanitka, protože dojíždí až po nás. To se stát jako klidně může, protože my jsme prostě blíž. Oni jako nejsou z toho samého stanoviště, máme
1: víc. Možná se lépe proplatete.
2: Ale my vyjíždíme každý odinut, takže sanitka se může vracet z nemocnice nebo můžou jako být z jiného stanoviště. Takže může se stát, že jsme tam dřív, a kdybych tam byla sama, bylo by to mnohem náročnější, když jsme dva, tak můžeme jako normálně zachraňovat život, jako resuscitovat, sice máme méně rukou, ale jako poradíme si.
1: Mluvila jste o tom hloučku těch lidí, kteří tam třeba postávají. Jak často jsou v tom hloučku lidé, kteří pomáhají? Kteří poskytují tu první pomoc. Jak jsme na tom?
2: Hodně. My jsme na tom vlastně úplně skvěle. Česká republika je vlastně země, kde lidi jsou velmi ochotní poskytovat první pomoc, i co se týče resuscitace. Ku podivu mnohem víc než ve Spojených státech. A já jsem přednášela před pár lety ve Spojených státech v Las Vegas a měla jsem tam právě prezentaci na to, jak jsou lidé ochotní v Česku resuscitovat, konkrétně v Praze. A ty kolegové mě tam zaslali jako vážně, jako u vás prostě takhle jako vysoké procento, prostě fakt jako skoro každý, jako který ho oslovil, ta dispečerka je ochoten prostě na toho člověka sáhnout. A my říkáme, no, my tady jako ne, a ještě se vlastně v té Americe mnohem méně jsou resuscitované ženy, ku podivu, než muži, protože ženy, jak mají prsa, tak jak tam je prostě mýtu, tak...
1: Že se jako ostýchají, než sáhnout.
2: Ano, ano. A to tady jako v Česku není. Aha. Jako v Česku člověk potřebuje pomoc, takže ty lidi jsou hrozně ochotní. A já mám i jako hezký vzpomínky, že jednou jsme resuscitovali na ulici a strašně lilo. A přišel pán a říká, víte, já se postavím tady za vás, nebude vám vadit, když jako nad váma budu držet deštník a říkám, ježiš, co jste hrozně hodný. takhle čurkem voda. A to prostě bylo strašně milý, takže ty lidi jako i jsou ochotní, nepotřebujete podržet infuzi. A jako když ne, jako my jim řekneme, že jako ne, když tu pomoc potřebujeme, tak jsme jako za to velmi vděční. Takže jako jo, lidi jsou jako velmi ochotní pomáhat.
1: Říká Katarína Vesela.
0: Viny.
3: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works. Genesis s Philem Collinsem nebo Queen s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.

0: na dřeň.
1: O tom, co máme říkat té dispečerce, když se dovoláme na záchrannou službu, to se celkem asi ví, ale jak potom máme my, když jsme zavolali tu záchranku, postupovat ve chvíli, kdy tam opravdu ten lékař a ten záchranář přijedou? A co potom, když odjedou? Teď nám odvezou toho našeho blízkého do třeba nemocnice a co s námi? S nás odpadne ten adrenalin, no. Teď se tam někde možná třeba zhroutíme. Jak dál?
2: Já jsem strašně ráda, že se na to ptáte, protože je to tak, jako každý jako řeší vlastně to, co je na výjezdu, ale my neřešíme ty lidi po výjezdu. A jednak já jsem to i zmiňovala jako v jednom instagramovém příspěvku, že my máme hrozně malý prostor na to, aby jsme s těma lidma promluvili. A mně to je líto. Já bych jim to strašně ráda jako vysvětlila, prostě všechno jim řekla, ale tam my se tlučeme v tom, co já jim chci říct, abych uklidnila je a s tím časovým faktorem, který běží, abych a já dostala toho člověka co nejrychleji do nemocnice, kde mu můžou pomoct daleko víc kvalifikovaně než já. Takže snažím se s nima promluvit, ale vždycky prosím, aby si zavolali buď to nějakého příbuzného. My máme i takový jako letáček. Letáček máme, sanitka odjela, co mám teď dělat? My řekneme, kam jedeme do nemocnice.
1: To jim tam
2: necháme, anebo řekneme, jako, do které nemocnice jako jedeme. Když to víme, nikdy se může stát a proto já to říkám těm lidem radši, ať si zavolají po výjezdu na 155 a na dispečinku jim hrozně rádi řeknou, kam jsme jako pacienta odvezli, protože se může stát, že se nám po cestě změní směřování a oni budou zbytečně hledat jako v jiný nemocnici. Ale jako když víme, když to máme jako fakt potvrzený, tak řeknu, kam jedeme.
1: Takže se na mě nebudou zlobit, že jako volám znovu, blokuju linku.
2: Vůbec ne, vůbec ne. Ne. Takže to je jako jedna část. A druhá část, vždycky jako říkám, jestli můžou si zavolat nějakého příbuzného, jako s kým by si promluvili, aby na to jako nebyli sami. A další věc, máme možnost zavolat na místo takzvaného interventa. Když ty lidi mají pocit, že by to nezvládli, nebo i když já vidím, já to fakt jako už dokážu prostě vycítit, že na toho člověka jako je to moc, tak se jí vždycky ptám, jestli by chtěli někoho, kdo si s nima promluví. Ty krizoví interventi, které máme, to jsou naši kolegové. To znamená, že to jsou naše dispečerky a naše kolegové záchranářky, záchranáři, lékařky máme v tom intervenčním týmu. A když ne my, tak mají policajti, tak mají hasiči, takže my určitě se dokážeme dopátrat nějaký jako pomoci, kterou dokážeme tomu člověku poslat na místo. Někteří to jako odmítají, ale když fakt vidím, že ta situace je jako náročná, že jsme právě resuscitovali mladého člověka a tak, tak se domluvíme, my to aktivujeme přes dispečing a ten člověk, já nevím, prostě v rozpětí jako nějakých 40-50 minut, jako záleží, kde to je, záleží, kde ten člověk bydlí, tak je schopen tam přijít a těm lidem poskytnout tu první akutní jako psychologickou pomoc, rozebrat to s nima, říct jim, co se děje, kde se to děje, kde ten člověk leží, jak to asi jako bude vypadat.
1: Hostem pořadu Až na dřeně dnes Kateřina Veselá, lékařka pražské záchranné služby, dáma zapálená do záchranařiny už od útlého věku. Vy jste se pro ní rozhodla prý v nějakých už snad 15 letech?
2: Ano, já jsem bydlela v Košicích na Slovensku, bylo mi 15. A já jsem tehdy řekla, tak já budu doktorka na pražské záchrance.
1: Čistá jasná, nebo co vám to spustilo?
2: Víte co, můj otec doteď tvrdí, že to byl seriál Pohotovost. On to doteď tvrdí, jako že já jsem viděla seriál Pohotovost a že jako je to klidně možný. Já jsem do té doby jsem chtěla číst zprávy v televizi a dělat žurnalistiku, ale...
1: No,
2: tak to bylo prostě takhle, jako já jsem i moderovala dětský pořad v televizi místní a tak, takže furt to bylo jako směrem té žurnalistiky a pak se to prostě v těch 15 zlomilo a já jsem říkala, že prostě tohle to jako chci dělat. Počkala jsem si 10 let, až jsem mohla pak dělat jako doktorku na pražský záchrance a já bych to jako neměnila.
1: Specificky tu pražskou záchranku jste
2: si vybrala. Já jsem si to takhle vybrala.
1: Tak prostě půjdu na pražskou záchranku.
2: Ano. A já jsem dělala všechno pro to, jako celou medicínu, prostě všechno jsem podmínila tomu, a mohla dělat doktorku na pražský záchrance.
1: Co vás na tom tak jako lákalo, na té práci záchranáře?
2: Podle mě ten adrenalin, který ten jako adrenalin. Pak vlastně jako nebyl, ale doteď mě jako na ty práci vlastně baví to, že já nikdy jako ten počet výjezdů, jako které já říkám, že mě to je vlastně jako jedno, kolik jako mám těch výjezdů, protože mě baví to, že potkávám vždy jiný lidi. Není to stereotyp. A my vstupujeme do míst, do kterých byste se normálně nedostala. Já se dostanu do kolektoru, dostanu se na Pražský hrad, do zákulisí pošty, vstupujeme do domácnosti těch lidí a ty výjezdy jsou vlastně nějak časově omezené, nějak jako relativně krátké, takže je to furt jako taková změna. Já nemůžu říct, jako když přijdu na sál na anestezi, na dostanu operační program, se podívám, jo, tak máme tohleto, což jako taky se to může kdykoliv zvrtnout, ale mám to vlastně nalajnované. A takhle jako přijdu do práce a nikdy jako nevím, co mě čeká. Potkám spoustu zajímavých lidí a vlastně je to sice jako práce s lidma jako v nejslabší chvíli, ale myslím si, že by to měli dělat lidi, jako kteří na tohleto mají a s tímhle s tím počítají.

0: až na dřeň.
1: Je hodně žen lékařek na záchranné službě.
2: Já si myslím, že to máme teď tak 50 na 50.
1: Ano?
2: Myslím si to, jako úplně to nevím. Pražská záchranka má v současnosti 90 lékařů, ale ten poměr bude tak nějak jako přibližně.
1: Jaké jsou nároky třeba na kondici lékařů, záchranářů, aby třeba vyběhly rychle ty schody a došly tam co nejrychleji?
2: Tak to asi tak stačí, jako, jo, že fakt jako, jo, zvládáte takový jako běžná kondice. A já si myslím, že jako spousta lékařů jako aktivně sportuje, protože pro nás je to mentální jako nějaký jako oddech od toho, co děláte jako normálně v práci, tak ten sport je jako nějaká forma odreagování. Není to jak na hasiče, jo, že musíte unést prostě nevím, jaký jako vybavení sekeru, jako rozsekat nábytek, jo, tohle to jako nemáme.
1: Takový ještě vyšší level adrenalinu, jako třeba letecká záchranka nebo něco takového, to vás nelákalo? Nelákalo?
2: Lákalo, já jsem nějakou chvíli lítala a doufám, že ještě jako někdy jako budu. Takže jo, ale je to nějaká trošičku jako jiná forma práce, než která je na pozemní záchrance, protože tam se s těma úrazama setkáváte víc, míň jako zase přesně s tou dušností, jako, ale stále je to jako vlastně ta sama práce, jako na kterou jsme jako připraveni vyškolení. Je to trošku víc o tom adrenalinu, takže jasně, jako, jo, je to takový doplněk.
1: Byla doba a vy o tom i otevřeně píšete na svých sociálních sítích, kdy kromě toho, že jste zachraňovala, tak jste potřebovala trošku i sama zachránit.
2: Ano.
1: Prožila jste pár let, které byste asi nechtěla vrátit zpátky. Co všechno se dělo?
2: No, nechtěla bych to vrátit, ale zároveň nelituju, že byly. A já jsem vlastně měla takový jako komplikovaný rok 2021, kdy jako, ano, se začalo v prosinci 2020, kdy jsem se dozvěděla, že maminka umírá, že má rakovinu prsu v posledním stádiu. Přesto všechno, že já jsem lékařka, ona nic neřekla. Prostě to je část pacientů, který to takhle mají.
1: Ona to takhle pozdě zjistila nebo ne. Celou dobu to prostě neřekla?
2: Já si myslím, že to věděla, prostě to neřekla. A ona ani nešla k doktorovi. A to je, máte prostě spektrum lidí, jako který přesně jako to popírají prostě do poslední chvíle. Když nemám tu diagnozu na papíře, tak ona není. Takže ona to takhle jako měla, takže až když skolabovala, jak se na to pak přišlo a to už byla, měla metastáze jako úplně všude. A pak nastal rok 2021, což byl druhý covidový rok, takže my jsme jako chodili do práce, všechno jako v těch tajvekách a tak. A my jsme se snažili, jako já jsem ještě měla manžela, snažili jsme se dostat na Slovensko, protože za tou mámou v tom covidu to bylo náročné a tím, že já jsem měla i slovenské občanství, tak to bylo jako dobrý. A pak v tom samém roce jsem měla komplikaci po botoxu, spadlo mi jedno víčko, takže na oko jsem viděla, ale prostě bylo to jako, jako komplikovaný. Mohla jsem pracovat, protože když jsem se podívala dole, tak to bylo jako všechno v pohodě. A pak v srpnu manžel odešel do práce, z práce už se nevrátil. A pak to ještě pokračovalo dál. Já jsem musela nechat na sebe přepsat hypotéku, my jsme se měli stěhovat, my jsme se připravili na to, že budeme mít rodinu. Rodina nevyšla, tak já jsem se přestěhovala do bytu s poměrně slušnou hypotékou. V listopadu, 17. listopadu jsem se přestěhovala, v bytě byl biokrb. Já jsem biokrb 20. prosince, 4 dny před Vánocem ho poprvé zapálila a vzhledem k tomu, že to bylo špatně nainstalovaný, tak byt vyhořel. Takže já jsem utíkala z hořícího bytu. Jsem měla hasičárnu za rohem a pamatuju si, že jsem volala na ten dispečink dvakrát, kde ty hasiči jsou. A mě to strašně pomohlo pochopit ty volající. Mně šlo o nábytek, jako v bytě, nebo prostě o byt. A jim jde o život. Takže já se vlastně od té doby vůbec nedivím, jako jak ty lidi počítají vteřiny. A pak jsem se zpamatovala z toho vyhořeného bytu. A vzhledem k tomu, že to bylo špatně nainstalované, pojišťovně řekla, to máme ve výluce, takže se musíte soudit s tím, kdo to instaloval. Takže jsem se soudila 2 roky, mezi tím pak zemřela máma. A vlastně všechno tohleto, jako co se nahrnulo jako za ten jeden rok, tak z toho se vzpamatovávám 4 roky. Je to vlastně jako nějaký proces a pro mě nebyt mých přátel a psychoterapie, tak já bych to vlastně nezvládla. Já jsem mohla chodit do práce, protože těmi lety jsem naučena tak, že já přijdu do své práce a kdyby jako dělo, jako kdyby venku padaly bomby, to je prostě úplně jedno. Já zavírám dveře od bytu, otvírám dveře do práce a v tu chvíli jsem prostě lékař na záchranné službě a netýkají se mě prostě žádný osobní věci. Já prostě žádný osobní věci jako neřeším. Takže já jsem v té práci mohla fungovat normálně. Ale pro mě pak byly těžké ty večery a vlastně chvíle, když jsem v té práci jako vůbec nebyla, takže to jsem pak zajídala koláčema a pak jsem ještě přibrala 30 kilo, pak se mi teda povedlo jako je zase dostat
1: neumím
2: zpátky.
1: Neumím si představit, že jste
2: jako... Jo, na Instagramu je spousta fotek právě jako těch větších. Já neříkám, že jsem byla jako nějaká jako monstrozně obezní nebo něco, ale jako nebylo to příjemné jako vyměnit celý šatník a s tím vlastně přicházely jako další stres a další deprese a další pocit prostě, že jsem jako úplně k ničemu. A dneska vlastně se snažím všechno to, co jsem prožila, přetavit právě jako do těch sociálních sítí, protože mě na sociálních sítích vadí, a já to říkám otevřeně, takový to, všichni jsme úžasní, všichni jsme krásní, všichni jenom lítáme na dovolený, všichni jíme v luxusních restauracích, ale to tak není. A ono to potom vzbuzuje v těch lidech jako pocit, že to všichni mají krásný životy, jenom já se tady jako s něčím plácám. To tak není. My se jako všichni v něčem plácáme. A v životě je i to hezké a i to špatné. A právě jako i z toho špatného se dá dostat, když to má jako nějaký směr. A to je to, jako co se snažím ukázat. Že super, já mám ráda i šaty, i modu, mám krásnou šatnu, prostě všechno. Ta šatna je vykoupena tím, ale že nemám děti a pravděpodobně už je jako nikdy asi mít jako nebudu, protože partnera nemám. A to nevadí, prostě dá se s tím žít. Ten život můj není míň komfortní. A tohle bych chtěla ukázat lidem, že ať se stane jako v jejich životě úplně cokoliv, tak se z toho dá dostat.
0: Až na dřeň s Kateřinou Kubalovou. Celé prázdniny vysíláme výběr nejzajímavějších rozhovorů uplynulé sezóny. Až na dřeň. Na Rádiu Praha. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: až na dřeň.
1: Vaše maminka byla vážně nemocná a když to řeknu možná hloupě, tak se asi dalo počítat s tím, že prostě jednou nebude. Byť to strašně bolí. Ale váš manžel odešel naraz. Najednou. To bylo zčista jasná. Já si vůbec neumím představit, jak tohle člověk může zvládnout, jak to v sobě může zpracovat.
2: Já jsem se setkala vlastně během pár měsíců s oběma formama vlastně umírání blízkých lidí. Občas si to tak říkám, jako co je jako vlastně lepší, když ten člověk se může rozloučit, a když jsem se na tu mámu dívala a ona se mě jako tak už jako fakt jako těsně před smrtí zeptala, a kolik času jako mi ještě zbývá, tak mi to jako řekni. A jsem to věděla. A to nedokážete určit jako na dny. Ale dokážete to prostě určit jako na nějaký týdny, protože když to jako znáte. A bylo to pro mě vlastně o něco jako snesitelnější, než to, když jako, jo, my jsme se loučili s manželem vlastně s tím, že večer jako půjdeme na večeři a já jsem se mu pak nemohla dovolat a prostě pak jsem zjistila, že jako v té práci zemřel. A jako to byl šok. Tohle pro mě bylo daleko jako těžší, náročnější, protože vlastně se na to nemůžete nějakým způsobem připravit. Ten člověk tady jako jednu chvíli je a v druhé chvíli už tady prostě není nic. Najednou jako není nic. A nemůžete se vlastně z toho vůbec sesypat, protože řešíte pohřeb, teď jako řešíte prostě lidi kolem, teď to jako máte někomu říct. Teď manžel měl doma zbraně, já zbrojní průkaz neměla, takže jsem musela vyřešit tohle. A teď už to na vás padá, jo, protože musíte vyřešit banku a tak dále. Takže vlastně jako v tu chvíli fungujete na nějaký bazál, na prostě nějakou jako demo verzi. A mě pak strašně moc lidí jako kondolovalo a nabízeli pomoc. A já jsem jim všem říkala, hleďte, já tohle si obíhám sama. Vy mi nemůžete pomoct tím, jestli půjdu na úřad. Já prostě teď funguji jako v režimu, já jsem měla měsíc volno. To všechno vyřídila a říká, ale vzpomeňte si na mě za rok. Za rok mi nabídněte tu pomoc. Za rok přijďte za mnou, jestli nechci jít někam ven. Protože ten člověk, kterýmu se tohle stane náhle, on v tu chvíli nějak funguje, protože musí, jako ty tlaky prostě toho papírování jsou strašný. Ale ten člověk, jakmile opadne takový ten prvotní šok, on potom potřebuje pomoc. Pak potřebuje, aby ho někdo někam vzal, aby ho někdo vytáhnul na večeři. A to je vlastně to, co si spousta těch lidí jako kolem těch lidí jako neuvědomuje, že když je to akutní, tak nabízí jako pomoc všichni. Ale už málo kdo si řekne, no tak po roce, ale ty už musíš být v pohodě, ty už z toho musíš být jako dávno venku, tak to už přeci jako nebudu jako nabízet tu pomoc. A právě jako po těch několika měsících nastává ta klíčová role, kdy ten člověk to potřebuje jako víc než předtím.
1: Přišli po roce?
2: Já jsem měla jako přátelé, kteří se mnou byli jako celou dobu a jsou se mnou doteď a

0: Ten neměl nikoho. Vlastně nic. Najednou je prostě člověk sám na všechno. Tak jsem se jako naučila jsem se přivrtat si poličku, naučila jsem se solidně něco o autech. Jo, jako nemám s tím problém, vlastně já jsem to protavila jako obrovskou sílu a soběstačnost.
1: Vy jste už před chvílí zmínila psychoterapie, na které jste začala chodit. V jaké chvíli jste se pro ně rozhodla? Bylo to bezprostředně po tom, co váš manžel odešel, nebo až třeba v souvislosti s těmi koláči?
0: Ano, plus minus. Já mám kamaráda, který je psychiatr i terapeut. Já jsem pak vlastně začala mít jako posttraumatickou poruchu, protože mě se začalo zdát, že utíkám z horícího bytu a měla jsem flashbacky a podobně. A on mi tehdy říká, dobře, antidepresiva a psychoterapie. A já říkám, antidepresiva nebudu brát. To já to prostě jako nechci brát. A on to pak vysvětloval tak, abych to pochopila i já. On říká, ale tobě se pomíchala chemie v mozku. To prostě jinak nevyřešíš. Ty nebudeš mít na furt, ty je budeš mít na 2 roky. Za 2 roky je vysadíš a bude to v pohodě. A ještě k tomu musíš mít psychoterapii. Tak já jsem kývla na ty antidepresiva a říkám, psychoterapie, já se nebudu chodit vykecávat za peníze, jako já se na to můžu jako vykašlat. Tak ty antidepresiva to jako proběhly, ale to jako otupí prostě, jo, neudělalo to jako zázrak, jo, otupělo mě to, ale jako nic jiného. Emočně mě to otupělo. A pak jako moje kamarádka mi už jednoho dne řekla, jako bylo to myslím, že po narození, hele, my už tě máme plný zuby. Buď to půjdeš na terapii, nebo my s tebou končíme. S tebou už se to jako nedá. Já dnes vím, že ona to tak nemyslela. Ona mi to pak řekla, ale že věděla, že jako jinou páku prostě, jiná páka prostě nebyla. Takže já jsem se pak odhodlala jít na terapii. Našla jsem si velmi dobrýho a velmi kvalifikovaného terapeuta, jako s letitou praxí, se kterým jsme si sedli na první dobrou. Vlastně na tu terapii chodím dodnes. Já mám terapii jednou týdně, už dávno bych ji nemusela mít jednou týdně, ale já ji chci jednou týdně, protože pro mě to má obrovský přínos. Já tomu člověku věřím. Když má někdo zlomenou nohu, tak prostě jde za tím ortopedem, aby mu to pomohl vyřešit. Když má někdo zlomenou duši, tak my si myslíme, že to jako vyřešíme tady jako všichni sami, nebo že to vyřešíme u piva. Nevyřešíme. Je to přesně stejný problém, jak zlomená noha. A je to to samé, že když máte zlomenou nohu, tak nikdo od vás nečeká, že tady vyběhnete maraton. A když máte zlomenou duši, všichni od vás čekají, že budete fungovat úplně normálně. A to tak není.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: Nadřeň.
1: Co byla ta největší vnitřní proměna, kterou jste prodělala po tom všem, co jste nám teď vyprávěla?
2: Pro mě bylo jako, že jsem najednou musela prožít tu bolest. Já jsem vlastně tu bolest jako odkládala, protože tak se řešila máma, tak se řešil jako požár, všechno. A já jsem chodila jako na terapii s tím, že to bolí, že mě je prostě špatně. Terapeut mi říkala, to musíte vydržet. To je teď to, co jako musíte jako vydržet. A já jsem se vlastně k té bolesti, já jsem se dostala až jako před 3/4 rokem. Já jsem do té doby řešila úplně jako jiné věci a mezi tím jsem se naučila mít se ráda. Vlastně a s tím přišlo jako i to hubnutí, že už jsem dokázala jako do fitka, dokázala jsem se zvednout z postele, jsem šíleně makala, já jsem chodila 7 dní v týdnu do fitka. A přišlo s tím mít se ráda. Přišlo s tím stanovovat si vlastní hranice, že jsem přestala kývat na všechno ano a přestala jsem dělat jako spoustu prostě neefektivních věcí. A s tím přišlo to, že dnes vím, co chci a poznala jsem samu sebe. Takže pro mě z té psychoterapie vlastně největší jako bylo to poznat samu sebe a naučit se, že samota je super. Že nikdo vám vlastně nemůže vyřešit vlastně vaše problémy, že jako všichni vás můžou podporovat, ale pomoci musí jako člověk vlastně sám. A dneska já vím, že mě je dobře tak, jak mě, a když se objeví nějaký chlap, já mám dort. On bude ta třešnička. Můj život nezávisí od žádného člověka. Já jsem OK, tak jak jsem sama.
1: Změnil se po tom všem i váš pohled na ten svět jako takový?
2: Neuvěřitelně. Já musím říct, že začala jsem víc chápat lidí. Já jsem do té doby měla nějakou formu empatie, protože tu musíte mít. Ale stal se se mně daleko ještě víc empatičtější člověk, ještě víc chápající člověk, který rozumí těm lidem, protože já jsem si prošla jako celým spektrem to, co se stalo od majetku, od toho, že jsem přišla o lidi a o všechno. A dnes mám pocit, že těm lidem daleko jako víc rozumím a rozumím jejich problémům a chci pomáhat, ale ještě v trošku jako jiný formě, jako která byla předtím. Já to neventiluju na sociálních sítích, protože si myslím, že se mají dít dobré věci, jako, o kterých se prostě neví. Ale potkala jsem maminku v pekárně. Maminka ztratila peněženku, měla tam jako 2 děti. A řekla ty prodavačce, já to stornuje, že ona musí jako jít hledat tu peněženku. Já jsem říkala, já to zaplatím. A ona říká, no a já vám to jako nemám jak vrátit. Říkám, neřešte, jděte hledat peněženku tady, jako já vám zaplatím nákup. No jak vám to vrátím? Říkám, ne, to vrátíte do světa. Protože já věřím, že to dobrý, jako co dáme, tak to se prostě v nějaký jako formě vrátí. A snažím se dělat takové jako mikrodobro prostě ve svém okolí a se to vrací, ale jako fakt se to vrací. A já to nedělám jako zjištně. Já to dělám prostě proto, že věřím jako v dobro, v lidské dobro a v dobro jako světa.
1: Ještě mi na závěr povězte, kdy budete mít na zádech to tetování Fénixa.
2: Jste četla včerejší post. Já doufám, že brzo. Já jsem byla jako přesvědčena, já věřím, že všechno má svůj čas. Že vlastně lidi, jako, jak říká, jako já chci všechno hned, nejde to. Jako fakt to nejde. Já jsem taky chtěla být OK. A terapeut mi říkal, a z toho se budete léčit roky. A jsou to 4 roky a se z toho prostě pořád jako dostám. Takže teď nadežel čas na to, že už si můžu říct, že jako už si pořídím na záda Fénixa.
1: Hostem pořadu Až na dřeň byla Kateřina Veselá. Moc vám za to děkuju. Mějte se krásně.
2: Taky děkuju, hezký den. Naschledanou.
1: Naschledanou. A já ještě dodám, že si nás jako vždycky můžete poslechnout v podcastových aplikacích v archivu Českého rozhlasu a připravený je také videozáznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Až na dřeň. Všechny díly pořadu najdete na můj rozhlas.cz.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

0: Kilometry Jiřího Ježka.
1: Kilometry Jiřího Ježka, pravidelný pořad na radiožurnálu Sport o cyklistice, oběhání s námi ve studiu Jiří Ježek. Jirko, vítáme tě, přeju krásný pátek.
2: Krásný den, těšil jsem se.
1: My taky, se mnou taky Martin Charvát. Martine, i tobě hezký den.
3: Kompletní složení, hezký den.
1: Je to ta kompletní složení. Krásný poslech vám od mikrofonu přeje Karel Janů. Tak Jirko, ty hodně sportuješ teď po Tour de France, to máš trošku náročné a navíc se vracíš k běhání, tak jak ti to aktuálně jde a jak náročné je to i pro tebe?
2: To jsi mi udělal schválně.
1: Je to
2: ne,
1: tak?
2: Ne, nejde mi to, je to strašný. Já jsem nevěřil, že po 6 týdnech, vlastně, kdy jsem jenom jezdil na kole, a to ještě málo na té Tour de France, jenom opravdu ráno na tu hodinku, tak že z toho běhání takhle člověk vypadne. To je jako, mně přijde, že se učím běhat od začátku. Za prvé mi to nejde jako fyzicky, protože ten pohyb prostě tělo úplně zapomnělo. Koordinace, taková ta lehkost, úplně to vymizelo, tak prosím, prosím, vraťte mi to zpátky.
1: Máš na to týden, viď?
2: No, mám na to týden, protože za týden běžím takovou obdobu Vltava Runu na Slovensku, jmenuje se to Od Tatier k Dunaju, už to běžíme po druhé s týmem Otobok, což je firma, která vyrábí protézy, a běžíme to z lidmi, kteří mají podobný handicap jako já. Polovina toho týmu jsou lidé s protézou a polovina jsou mechanici té firmy, kdyby se nám náhodou něco stalo. Což jsem třeba ocenil včera, protože já jsem byl včera běhat a v půlce toho běhu se mi normálně rozšroubovala protéza. Úplně se mi povolili. No, povolili se ty nějaký stavěcí šrouby, které tam jsou. Takže jsem volal Soně, ať ještě než pojede nakoupit, ať to veme k lesu a ať mi přiveze imbusy. Takže jsem tam na židličce u lesa na takovém odpočívadle se šrouboval protézu, poděkoval jsem Soně a běžel jsem dál. I to se stane. Já si pamatuju, že třeba Lou van Aanenhagen mi vždycky říkal, že kamkoliv jde, tak nosí v ledvince štušku imbus, protože to je takový univerzální klíč na tu protézu, protože skoro všechny ty šrouby jsou se štuškou imbusem. Takže i tohle to jako patří k tomu, když někdo přijde o ruku nebo o nohu. No.
3: A kolik tam celkem běžíš, protože to také bude asi na úseku.
2: Je to na úseky, je to něco jako ten Vltava Run i vzdálenosti, je to nějakých 350 kilometrů a ty týmy jsou, mám pocit, 10členné, takže to vyjde tak na nějakých, já nevím, 30-40 kilometrů podle toho, kolikrát poběžím.
1: Takže když se na kolo vyráží spod sedlovou brašničkou, tak se nemáme divit, když při běhu uvidím Jiřího Ježka s ledvinkou, jo? Nebo něco podobného plánuješ sebou vozit.
2: Ne, mně se to stalo snad poprvé v životě, takže podle mě to bylo tím, že ta protéza byla teďko 6 týdnů zanedbávaná, tak možná se rozšroubovala vsteky, že jsem ji nepoužíval. Ale je tam fajn, že tam máme právě ty techniky z té firmy, kteří vlastně sportují, tak máme takovou jako zase team building, podobný tomu, co jsem jel minulý týden na kolech, ten Handy Cyclomaraton, to jsme zase jeli s tím týmem We Love Cycling, takže tyhle ty akce, tyhle ty štafetové, já nevím, běhy, cyklistické akce, je to super v tom, že to je super team building, že ty lidi prostě jsou sobě tak blízko a každá takováhle týmová soutěž v těch individuálních sportech je zajímavější. A za druhý je to hrozně hezký poznávání té krajiny, protože třeba na tom Slovensku běží se z Jasné, z těch Nízkých Tater až vlastně do Bratislavy a člověk vidí vlastně to Slovensko jako z míst, který by normálně třeba nenavštívil, stejně tak jako tu Českou republiku právě na tom Handy Cyclomaratonu, kdy člověk vidí místa, kam by se třeba nevydal na tom kole, a já se tam pak vždycky rád vracím.
1: Že Jiří Ježek tradičně, jak sportuje nebo nesportuje Martin Charvát, mně se doneslo, že si snad neukončil, ale přerušil svoji kariéru.
3: No, tak kariéru, to jsme hodně, hodně nadnesený. Ne, tak já jsem se vrhnul k tomu, že jsem začal přestavovat byt, a když to vezmu jednoduše a vrátíme se rychle ke sportu, tak je to pro někoho, kdo jako dělá naši zaměstnání a zároveň do té doby jezdí na kole a běhá, tak ta práce rukama, kdy asi každý, kdo nás poslouchá, si dokáže představit, že to nejtěžší, co dělá novinář s rukama, tak je, že ťuká do klávesnice, jinak jako ta práce rukama je mizivá, tak když najednou pracuje s bouracím kladivem, tak je to samozřejmě úplně něco jiného pro vrchní polovinu vašeho těla. No, zvládám to jako hodinu denně s tímhletím pracovat, nebo hodinu a půl. A vlastně mě to úplně odbourá. Chápu, že pro někoho, kdo normálně pracuje rukama, tak je to něco, co je jako až k smíchu, ale každý jsme stavěný jinak a já na tohle úplně nejsem. No, takže můj sport šel aktuálně úplně do pozadí.
1: A to je tvůj plán na následující týdny, jestli jsem to dobře pochopil.
3: Týdny, ale potom, co to vybouráš, tak to ještě musíš postavit, že jo? Takže uvidíme.
2: Ale my Češi jsme v tomhle tom jako kutilové, obrovský. My si tohle to právě rádi děláme sami. A mně se to líbí, jak tomu mám jako obdiviv. A za prvé člověk se naučí dost, pokus omyl, metodou většinou.
3: Mě často omyl.
1: Pozor na elektřinu jenom.
2: Ano, ale je to prostě jako, hele, taky je to pohyb. Já jsem předevčírem skládal dřevo celý den a přišlo mi to jako vlastně nejefektivnější posilovna, která může být. Navíc jako voňavá práce. Chápu, že bourat sádrokartony úplně voňavá práce není, ale jako zase děláš na svým a jako počkej jednou, až si budem povídat a budeš mít zase čas jezdit na kole a budeš se vracet do toho nového bytu, tak tohle ta investice časová se vrátí.
1: A Jirko, v tomhle počasí si štípal dřevo, čekáš tuhou zimu? Jakou indiáni?
2: Takhle, já jsem ho neštípal, já jsem si nechal přivést už naštípaný takový ty velký klacky a velký polínka, ale jenom jsem to rovnal, musel jsem přerovnat vlastně už to suché dřevo, které už jsem měl, tak jsem musel dát jinam, takže to byla taková logistická operace, ale to sem do toho pořadu asi nepatří. Ale pokud jako musíte tuhle tu práci dělat, tak ji dělejte s nadšením, protože jako je to vlastně taky pohyb a jako nestrácíme tím nic. Já jsem teda ztratil to běhání, ale k tomu se určitě vrátím.
1: Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka dnes v kompletním složení. Jsme tady s Martinem Charvátem a Martin Charvát tady vlastně v těch minulých týdnech moc nebyl, nebo nedostali jsme možnost taky od něj si něco poslechnout o Tour de France a my jsme sice o ní mluvili, Jirko, vlastně minule skoro celou hodinu, ale i tak jsme to na závěr, nám bylo líto, že jsme některé věci nestihli, tak jsme se k tomu ještě krátce chtěli vrátit a nestihli jsme vlastně moc probrat třeba tu českou účast, protože mi to přijde, že to určitě za to stojí.
2: Určitě, já mám z toho obrovskou radost. Měli jsme vlastně na Tour de France 3 závodníky a všichni 3 se nějakým způsobem zapsali do té historie tohoto ročníku a já samozřejmě jako hrdý Čech a hrdý průvodce našich klientů právě po té Tour de France jsem vždycky, pokud jsem měl klienty z České republiky nebo hosty z České republiky, tak jsem vždycky říkal, pojďte se podívat na ty naše závodníky, aspoň ráno předtím, než vyjedou do závodu u těch týmových autobusů, kdy byla příležitost. Tak za prvé chci poděkovat jak Pavlu Bittnerovi, tak Kubovi Otrubovi, tak Matyasu Vackovi, že kdykoliv jsem za nimi přišel, ať byla ta etapa třeba pro ně důležitá, tak vždycky přišli, vždycky se vyfotili s těmi našimi hosty. Vždycky se mnou prohodili nějaký slovo, aspoň jsem mohl zjistit, jak se cítí. A jako ta komunikace ze strany těchto závodníků je bezvadná, takže i pro třeba pro vás jako pro novináře jako krásný tip na rozhovory a určitě po sezóně bych každého z nich sem rád znova pozval, protože to určitě bude stát za to. Takže jim chci poděkovat za tu vstřícnost. Za druhý, hrozně se mi líbilo, jak byli sebevědomí. Je to zase posun u českých sportovců, strašně se mi líbí dneska ta mladá generace, jak jsou jako zdravě sebevědomí, ne na mistrování, ale jako fakt sebevědomí. Líbila se mi i taková ta česká potěuchlost třeba u Matyase Vacka, který mi říkal ráno, dívej se na posledních 30 kilometrů dnešní etapy, trošku tam chceme jako zazlobit, jo, jako tým Lidl Trek. Tak jsem se schválně jako na to soustředil a přesně těch 30 kiláků před cílem najednou Matyas Vacek nástup, Quinn Simons nástup, prostě úplně krásný ty, krásný akce a pro to hájení zeleného trikotu Matse Pedersena udělal Matyas Vacek, když začnu u něj, jako neskutečnou práci. To, co tam předváděl, celou Tour de France, podle mě byl zatím v životní formě a letos asi je, protože to bylo vidět i tím třetím místem na vlastně závodě okolo Švýcarska, který je braný takový hned jako podstupeň pod těmi 3 nejdůležitějšími Grand Tour. Tak už to, že dokázal být třetí v tomhletom náročném závodě okolo Švýcarska, tak si tu formu pak úplně suverénně přenesl i do té Tour de France. Bohužel pro takového toho běžného českého sportovního diváka tam chybělo to, že Matyas Vacek prostě nedostal šanci jet sám na sebe ani v jedno jedné etapě. Já jsem loboval i třeba u Andyho Šleka, který je vlastně novým CEO, novým generálním ředitelem celého týmu Lidl Trek, tak jsem za ním chodil a říkal jsem, dejte mu šanci, teď je to strašná škoda, česká cyklistika potřebuje etapový vítězství a ten Matyáš, kdyby tu šanci dostal, podle mě, fakt jako těžko říct, ale podle mě by fakt tu etapu jednu vyhrál, ale Andy Šlek říkal, a stejně tak jako ty sportovní ředitelé říkali, hele, my ho potřebujeme na úplně jinou práci a to, že má super formu, jenom tím líp tu práci pro toho Matse Pedersena může dělat. Je to krutá vlastně stránka profesionální cyklistiky, ale tohle to k tomu prostě patří, já jsem to chápal a myslím si, že Matyáš Vacek sice třeba nemohl vyhrát etapu, ale ta jeho cena na tom trhu cyklistickém a to jméno, který si tam udělal, tak jako raketově ještě se vzneslo už z těch výšin, kde Matyáš Vacek je ceněný, tak dneska ještě prostě o level výš.
1: A jak sportovní fanoušek Martin Charvát sledoval tour a tuhle tu českou stopu, je to pro tebe třeba to hlavní, co tě tam zajímá a co tě tam bavilo?
3: No, když zůstanu u té české části, tak z těch tří českých reprezentantů jako Matyáš Vacek jednoznačně a jeho výkony a to, jakým způsobem on tvořil ten závod pro svůj stáj, tak to bylo přesně tak, jak naznačoval Jirka, úplně fantastické, protože obecně, když se podíváme na to celkové pořadí, které zajímá všechny a obecně je to prostě ta věc, kterou, když se řekne Tour de France, tak každého zajímá, kdo vyhraje na konci, tak to bylo vlastně od šesté etapy jasné. No a to jsme tady říkali před Tour, stalo se to, co jsme říkali, co tušili všichni, to není jako, že bychom tady byli nějací věžci, ale vypadalo to tak, stalo se to a pak se nic nezměnilo a nic nenaznačovalo tomu, že by se to změnit mělo. Takže tahle ta část vlastně byla relativně, jako nechci být přísný, ale jako emočně plochá, jo? Protože si to prostě věděl a bylo to tak, jak to celé mělo být. No.
1: A když půjdeme na tu nečeskou část, tak už je to podle tebe problém, když to jako trošku otočím, těšíš se na Vueltu? Víš, jak to myslím? Tam, jestli opravdu si myslíš, že to začíná být problém?
3: Problém.
1: Nevím, pro ten sport, pro sledovanost, pro zájem.
3: Já vím, co myslíš, tak jako když basketbalovou ligu 16krát za sebou vyhrál Nymburk, tak to potom vypadá jako trošku zvláštně ten sport, protože chceš tam minimálně, aby to vypadalo, když použiju další příměr, jako házená, kdy spolu hrají Karviná a Plzeň a jednou vyhraje jeden, po druhý, aspoň to finále je o něčem. Ale do toho finále už to také jako je poměrně jednoznačné. No. A teď, když narážíš na to, že tady Pogačar oznámil, že pojede také Vueltu, tak tuším, kam míříš, ale zároveň pořád tam existuje ten faktor té náhody, který to může udělat zajímavější, než to podle předpokladů asi bude.
1: A teď zajímavější myslíš, že to jako může dopadnout nějak jinak?
3: No, protože může, mě přijde, protože ten faktor té náhody je právě to jediné, co to z toho může udělat, protože když odmyslíme faktor náhody, tak výkonnostně to nevypadá, že by to mělo být jen malou šanci, že to může skončit jinak než vítězstvím tady Pogačara.
2: No, já si myslím, že pokud přijede někdo, otázka je kdo, na tu Vueltu na 100% připravený a bude jí chtít vyhrát, bohužel nikoho takového nevidím, tak by samozřejmě se mohlo ukázat to, co se ukázalo s Jonasem Vingegaardem po Giro. On to Giro vyhrál vlastně easy, úplně snadno, mně to přišlo, že ho vyhrál tak, že jako ještě se ten tým Visma Lisebike tvářil, že Jonas Vingegaard tam ušetřil spoustu sil na tom Giro. Zapsal si jako vítězství na Grand Tour, ceněný závod, ale že to byl vlastně jenom jako trénink na Tour de France, kde to má vybouchnout úplně ta jeho forma. No, tak ona vybouchla jako spíš jako směrem dolů, protože se ukázalo, že to Giro se do něj zapsalo daleko víc, než třeba čekali, nebo než to původně vypadalo. A ono, jako to vypětí, ten Tadej Pogačar taky jako sice vyhrává ty etapy, sice vede ten žlutý trikot na té Tour de France jako úplně suverénně, ale jako taky ho to stojí energii. Už jenom každý den po té etapě ty 2 hodiny toho následného, co ty ostatní závodníci absolvovat nemusí, to znamená rozhovory, dopingovka, ty ty protokoly na tom pódiu, podepisování dalších 50 trikotů jako pro sponzory potom, což všechno tohle to, než nastartuje tu regeneraci, tak trvá třeba 2 hodiny. Jo. A to, když je každý den, tak když si spočítáme 21 etap a 2 hodiny každý den, tak prostě oproti těm soupeřům prostě je unavenější. Jo. A teď je otázka, jak s tím budou pracovat tyhle ty dny. Oni to mají přes perfektně spočítaný, oni je nechají trošku odpočinout, trošku mu tam dají nějakou intenzitu, aby jako to tělo pořád bylo v nějakém záběhu.
3: Trošku gravel.
2: Trošku gravel třeba. Prostě tady Pogačar se potřebuje taky bavit, že jo. Měl tu svoji Pogi Challenge, tu velikou akci, kde vlastně spousta hobby cyklistů s ním může vyjet a on pak je nechá vystoupat na vrchol a stejně tak jako kosil ty soupeře na Alpe d'Huez, tak pak kosí jedno za druhým, ale to nevyhrál.
1: To se to nestih, no.
2: Jeden byl rychlejší z těch hobby cyklistů, ale jinak je to krásný zážitek pro ty milovníky cyklistiky se s ním vyjet. A tyhle ty věci ho teďko musí bavit, musí ho zase dostat zpátky tu lásku k té cyklistice, protože ta Tour de France je únavná. No a pokud přijede jako s touhletou formou na tu Vueltu, tak to bude zase dominance, ale mě ta dominance nevadí. Jak jsi říkal, jestli to není problém pro ten sport, tak já si myslím, že zatím ne.
1: A říkám si fanouškovsky, protože člověk je unavený, i když to sleduje, tak mě by vždycky zajímalo, jestli potom, když ti lidé říkají, že to hlavní, co by chtěli, a to úplně chápu. Já bych taky chtěl vidět Tour de France, kde do poslední etapy nevím, kdo ji vyhraje, protože prostě to je to nejdůležitější, jako tady to si myslím, že nemůže zpochybňovat vůbec nikdo. Ale vždycky si říkám, jestli ti lidé, které to hodně mrzí a nadávají na to, že se jim to nelíbí, že to je jasné, tak jestli potom se dívají na ty jiné závody. Protože řekněme si, to Giro, Jirko, ty jsi to říkal, protože to Giro takhle jasně vyhrál Jonas Vingegaard, teď takhle jasně vyhrál tady Pogačar Tour a jestli se nic nestane, tak tady Pogačar takhle jasně vyhraje Vueltu, jo. Tak to budeme mít prostě všechny Grand Tour v sezóně vlastně objeté bez toho, aniž bychom nevěděli, kdo to vyhraje. Tak si říkám, jestli tihle fanoušci teda tím pádem sledují potom víc závod kolem Polska nebo Burgosu, nebo jestli se dívají třeba na ženskou tour, protože ta má prostě 9 dnů a já nevím, kdo ji vyhraje, můžu si to myslet, ale nevím to, takže třeba jestli ten fanoušek, kterému tohle to tam schází, tak jestli to dokáže najít někde jinde.
3: To zase ty fanoušky musíš dělit na ty, kteří vidí jenom Tour de France a zajímá je jenom Tour de France, protože to je hezký cestopis po zemi, která je zajímá, a nebo jestli to jsou opravdu lidé, které obecně zajímá cyklistika, protože kdyby ti to bylo, tak si vezmeš jednodenní závod, že jo, a tam si vlastně...
1: Jasně, ale víš, proto mě napadla ta ženská Tour de France, protože tam máš 9 dnů, tak protože v těch etapácích je, že nevím, jakože to může se to kdykoliv zvrtnout, jednodenní závod je jednodenní závod, ale tady mám 9 dnů v řadě, dneska se jede na Vantu, tak to je jako legendární kopec, jo, to už, že to splňuje vlastně jakoby téměř všechno to, co by člověk chtěl mít od toho nejnapínavější části Tour de France mužské, tak jestli ti lidé prostě to takhle přepnou a jestli dneska se budou koukat, jestli Demi Vollerinová vyhraje, nebo jestli je to nezajímá.
2: No, ale jako aspoň ty etapáky jsou zajímavější v tom, že tě to vtáhne a vlastně tě to nutí druhý den se na to podívat znova, protože už tam máš rozehraný nějaký příběh. Je to jak seriál.
1: Tak.
2: Jo, a prostě těšíš se na ten další díl, na to pokračování těch příběhů, protože máš tam jednotlivé trikoty, máš tam třeba nějakého svého idola, který nebo jako oblíbeného jezdce nebo jezdkyni, která jako kterému přeješ, aby vyhrál etapu, a teď se mu to v jedné etapě nepodaří, tak čekáš, jestli se mu to podaří v té další podobné etapě. Jo, tak má to nějaký kouzlo a jak jsem říkal, mě třeba baví ty jednorázové závody z toho, že jsou absolutně nepredikovatelné. Tam, když přijede tady Pogačar, tak jako nikdo nemůže říct, že vyhraje zrovna ten den, jo. Samozřejmě v tom etapáku už je to jako ta dominance jakoby jistější. Je to jak z Formuly 1. Máš pilota nebo stáj, u který víš, že pravděpodobně celý ten seriál vyhraje, ale že vyhraje zrovna Monte Carlo, nebo že vyhraje zrovna, já nevím, v Austrálii. Tak to jako úplně jasný není, no.
3: Jenom v tom, jak vlastně vypadá současná ženská Tour de France a jak to vlastně je daleko lépe nebo zajímavěji rozehrané před jejím závěrem oproti té mužské Tour de France, tak vlastně tam Prudhomme a spol. Udělali jen jednu v uvozovkách chybu, že oni tam dali tu nesmírně těžkou pyrenejskou etapu, protože kdyby si ji tam neměl, tak ty bys vlastně měl poměrně malé rozestupy mezi závodníky až do začátku třetího týdne. Rozumím tomu, že ji tam dali, protože jet přes Tourmalet a další vrcholy je samozřejmě krása, ale to byla vlastně jedna jediná etapa, ve které se zrodil ten obrovský náskok. A kdyby si ji tam neměl, tak potom vlastně velkou část toho závodu, to alespoň trochu jako může se stát, někde by třeba Pogačar ztratil 20 sekund a měl bys tam minutový rozestup. Tak to může jako budit ten dojem toho, že to je jakoby napínavý dlouho, ale uděláš to uměle tím, že vlastně uděláš takovou klasikářsko-sprinterskou první polovinu Tour de France.
1: Ale proto jsme se tady o tom vlastně bavili, že tady Pogačar je člověk, který změnil cyklistiku, protože ta etapa, o které ty, Martine, mluvíš, byla nakreslená tak, aby se to nestalo. Přeci kdyby si tam nechtěl mít ten rozestup, tak si udělal cíl nahoře na tom Tourmaletu a tam tady Pogačar měl 30 sekund. No a mohli s těma 30 sekundama takhle krásně dojet třeba až do 19. etapy. Ale oni řekli, ne, my se přes ty Pyreneje dostat musíme, ale nahoře cíl neuděláme, aby tam nikdo nenastoupil a potom Tourmaletu ještě pojedeme dolů a pak tam uděláme jako cíl do takzvaného nekopce. Tak, aby se vlastně nemohlo nic stát a jako čekalo se, že přijede do cíle 10 lidí, že to bude pěkné, tam si to ospurtuje, vyhraje buď Remco nebo Pogačar. A vlastně nic se nestane, víš, jak to je s tím vlkem a kozou. No jo, ale tady Pogačar řekl, aha, vy jste ale hloupí vlci, to znamená, že když já mu ujedu nahoře, tak z kopce jedu jich rychleji než on, udělám jako kom nahoru i dolů na Tourmaletu a do cíle přijedu ne s 30 sekundama, ale se 2 minutama. A to je právě to, o čem já mluvím, a proto jsme tady se bavili o tom, že tady Pogačar prostě staví na hlavu to, že vlastně i oficiální Tour de France teď říká, že staví jako tu trať tak, aby on nerozhodl moc brzy. To je taky trošku jako na palici.
2: A stejně rozhodne.
1: Když se jim to toho, přesně.
2: On do toho nekopce, který měl asi 4%, tak je 40.
1: No.
2: To je no, jako...
3: ne, tam se ti nabízí, když bychom se podívali na nějaké budoucí trasy Tour de France, je vlastně tu Tour de France, že budeš mít start, jako to bylo, a teď budu střílet třeba 7 let zpátky, jak se jede to severní pobřeží Francie, kdy máš ty krátké kopce, ano, dokáže se na, tam jsou ty prudké kopce, jen tuším, že i, co se to jezdí tam na severu, ne Valonský šíp, nebo ten se tam jezdí taky, ale ten je v Belgii. No zkrátka je tam jedna ta klasika, jak končí tím krátkým prudkým stoupáním. A tam vlastně uděláš rozestupy, plus minus se ti to nějak seřadí, ale vlastně by si tam dokázal jako mít malé rozestupy do nějaké části závodu. Teďko přijde nájezd hnedka do Pyreneí v čtvrté etapě, třetí etapě, šestá etapa je s tím letím, no a hotovo vlastně. Tam už to bylo celou dobu Pogačar vede o X a jenom se to zvyšuje. No.
2: Na druhou stranu se při těch závodech taky může stát, kdyby tam byly přesně tyhle ty jakoby klasikářské etapy a ty etapy kolem toho moře severního, nebo co to tam je, tak že tam právě ti největší favoriti spadnou, zlámejou si klíční kost a ta Tour de France přestane být zajímavá úplně, jo. Takže...
1: No, ne, je to pravda, ono se taky
3: nebo
1: hodně...
3: Nebo začne, že jo?
1: Nebo začne, no. Ne, tohle je určitě jako, tohle je strašná otázka, protože se vždycky řeší, že vlastně dokud řekněme ten žlutý trikot je prostě na dosah pro spoustu lidí, pro všechny sprintery, všechny klasikáře, všechny lidi, kteří jedou na celkové
2: tak
1: pořadí,
2: tak
1: je to strašně nervózní, strašně nebezpečné a vlastně v každém dojezdu etapy, kde jsou v cíli bonusy, tak se tam cpe prostě 150 lidí a je vždycky vlastně taky ten peloton vlastně čeká do toho prvního dne, kdy se to aspoň jako o těch 10 sekund prostě utrhne, aby bylo jako trošku jasno, o co jde, ale otevírá to, myslím, strašně zajímavou otázku, kterou třeba taky ne úplně všichni, kdo nás poslouchají, tak to vědí, že prostě ta trasa je taková, jaký prostě oni nakreslí. Že tohle je neuvěřitelně zajímavé, že kdyby někdo jako přišel a řekl, tak teď z těch 21 etap budeme mít 17x časovku, jo, nebo budeme jezdit, tenhle rok budeme jezdit prostě jenom po rovině. Já vím, že se to nestane, ty se směješ, ale vlastně se to klidně stát může, protože tak jako v minulosti byly prostě časovky na 70 km, tak najednou nejsou, tak jako v minulosti byla týmová časovka, teď je jednou za dlouho. Jo, prostě je to strašně zvláštní a vlastně ten organizátor ASO si může tu Tour de France udělat, jakou chce. V tomhle on má jako nesmírnou sílu.
3: Tak logicky nejpoutavější jsou ty etapy do kopce, takže spíš bych vlastně teoreticky věřil, že se daleko víc udělá etap s nějakým převýšením, čímž ale úplně odstřelíš vlastně tu část sporterskou toho pelotonu, no ale to jsme celou dobu jako naprosté teorii a ničím, že by to k takovým věcem směřovalo.
2: No a já když se vrátím k té české stopě, tak třeba Jakub Otruba, pro něj zase, jako když to vemu jeho optikou, tak pro něj jsou ideální přesně tyhle ty téměř rovinaté etapy, které jakoby mají končit spurtem, ale pokud tam je silný únik dne, tak jako to dokáže zdramatizovat a nakonec vlastně téměř nudnou transportní etapu udělat zajímavou, nejenom jakoby pro český fanoušky, protože najednou je tam Jakub Otruba ve dvou v celý den v úniku, všichni mu strašně přejou, aby ten únik dojel do cíle, ono se to nepodaří třeba o pár kilometrů, ale jako zase je na co koukat a v tomhle je kouzlo toho největšího závodu přesně na té Tour de France, že vlastně každá etapa je zajímavá. A že každá etapa, kdy byl vlastně dvakrát po sobě ten Kuba Otruba v tom úniku dne, tak jako on si tím udělal super jméno. Čeští fanoušci měli i důvod sledovat tyhle ty etapy. A to samý pak, když je sprinterská etapa, kde máme ve hře Pavla Bittnera, tak tím, že to je zase jiný typ závodníka, tak člověk třeba jako nesleduje celou tu etapu, ale pustí si jenom ten konec, protože čeká, že ten jeho tým ho tam konečně někde pošle, ono se to nepodaří, Pavel Bittner tam jako v 70. se rozstřelí neuvěřitelným způsobem a druhý den olepený prostě s úsměvem na rtech nastoupí do toho závodu znova a je za hrdinu a je to zase další příběh, proč se na tu Tour de France koukat a jako fandit třeba jemu, ať to vydrží až do té Paříže, jo. A já jsem za ním přišel ráno k tomu autobusu po tom strašném pádu. Fakt s takovou obavou, že mi řeknou, hele, Pavel dneska prostě zůstal na hotelu a nepojede. A on vylez z toho autobusu, jako by se nic nestalo. Sice jako celý olepenej, ale s usměvem na rtech a řekl, no bolí to, ale jdu do toho, jako zkusím to, dneska to zkusím, když to půjde, pojedu dál, mám zaplacený hotel pro přítelkyni na tom, na Champs-Élysées, jako v Paříži, tak prostě musím dojet. Jo, a tohle je strašně hezký, to se mi jako na té tour strašně líbí, že tyhle ty jednotlivý mikropříběhy pak tomu fanouškovi, který to chce vidět, tak mu nahraděj to, že tam není ten souboj o žlutý trikot, ale že si v tom najde něco hezkýho.
1: A zároveň teda Pavel má opravdu šťastnou povahu na tohle, že to dokáže brát jako takovýmhle způsobem pozitivně a optimisticky, protože taky jsme zároveň zase jako zaslechli nějaké kritické hlasy i z toho pelotonu a taky věc, kterou jsme minulý týden Martiné s Jirkou nakousli, a to je, že prostě ti lepší jsou nejlepší a ti nejlepší jsou ještě lepší a prostě vyhrává strašně málo lidí, že prostě ty silné týmy a ti silní jednotlivci, že když se to celé sečte, takže prostě začíná opravdu jako zbývat drobečky, už jako tam není skoro nic pro někoho, koho třeba jako jenom širší veřejnost nezná. Já bych mohl jmenovat a nebudu schválně. Snad jako dva cyklisté, kteří vyhráli etapu, tak jsou jako velice, velice dobří, ale třeba někdo, kdo poslouchá kilometry, je nezná, ale ten zbytek, to je jako samý mistr světa, nebo prostě úplně těch 5-10 nejlepších na světě.
2: To se rozšiřujou ty nůžky.
1: No,
2: vlastně.
1: Úplně.
3: S tím naprosto souhlasím, je to samozřejmě jako logické s tím, že každý chce peníze a nikdo nechce se o peníze dělit, kor v současné době, kdy pro ty cyklistické týmy je to vždycky boj, že jo, získat peníze, kdo víckrát ukáže sponzora, má peněz spíše víc, sponzor je spokojnější a takhle se to točí, známe to všichni. Ale je pravdou, že když zůstanu u Pavla Bittnera, to bylo smůly teda na té tour pro něj. To je opravdu neštěstí. Ještě potom na Champs-Élysées to celé takhle korunovat, tak to je opravdu jako spousta smůly. Byť se tam tuším, že dvakrát velmi dobře dostával a přišlo mi, že pokaždé volil levou stranu. Nevím, jestli je to náhodou nebo ne, ale že pokaždé v těch spurtech volil levou stranu a ať už...
2: Přitom vždycky se říká, že na levo sedí blbci, že?
3: Tak on vlastně padal vždy na levo.
2: No. Tak možná potvrzuje Cimrmanovskou teorii.
1: Na pravý straně máš přehazovačku, lepší padat doleva, no. Ne, ale no.
2: ale jako přesně to, jak došel na Champs-Élysées do cíle s kolem na zádech, tak to úplně korunovalo jako tu jeho Tour de France a přesně přesně tím mávnutím ruky a už je to za mnou a od teďka už to bude dobrý.
3: Ale to je zase jako, promiň, to je zase jako mentalita vítěze, jo? Hmm. Prostě vítěz ti to dojde takhle, jo. Jako s kolem na zádech, prostě já to dokončím, já tady jako jsem spadnul na zadek, sedím tam a koukám do cíle, tadyhle rovinka přede mnou, ale já to prostě dojdu, tak jsem se tady trápil 20 dní na kole, tak to prostě dojdu, tohle dělá jako vítěz a ono to jako musí přijít. Po takovém kopci smůly to prostě jako musí přijít.
1: Pochválili jsme tři české účastníky Tour de France a Jiří Ježek, který vlastně celou trať objel velmi, velmi poctivě jako součást té karavany, tak chtěl taky ještě pochválit české fanoušky cyklistiky.
2: Ano, ještě jsi mi to připomněl, Karle. Chci, protože jako podle mě čeští fanoušci na Tour de France jsou jedni z nejkultivovanějších, jsou jako strašně milí, vstřícný, fandí každému. Ono jako obecně na té Tour de France, jako ta fanouškovská kulisa je výjimečná v tom sportovním pojetí, protože se nefandí jako proti někomu, ale fandí se vlastně tomu sportu. Jo. A ty lidi dokážou na tom kopci potleskem a jako vůbec tou atmosférou odměnit vlastně jak toho lídra, jak toho vítěze té etapy, tak i toho, kdo dojede poslední a koho tlačí ten sběrný vůz před sebou, tak tohle to jsou přesně ty mikropříběhy, zase se k tomu vracím. A ty lidi fandí fakt každému, dokážou fandit vedle sebe fanoušci tady je Pogačara i Jonase Vingegaarda, aniž by se poprali mezi sebou, ale jako ta česká stopa je tam strašně krásně vidět, protože vždycky tu českou vlajku jako vidíme u té trati. Většinou to jsou, jako to mi dělá velkou radost, jsou to rodiny i s dětma, takže jako je tam i podpora toho sportu, jako že ty děti vidějí tu nejkrásnější z cyklistiky a myslím si, že se tam tolik nepropadá v té české komunitě alkoholu, jako v těch belgických a holandských skupinkách, což je taky jako docela dobře. Takže mám z toho velkou radost, chci poděkovat všem, kteří mě tam pozdraví, kteří se mnou jako tam nějakým způsobem se chtěli potkat, bylo to strašně příjemný a myslím si, že jsme tam jako Češi dobře zapsaní na Tour de France, aspoň v té fanouškovské roli.
1: No určitě, těch českých vlajek je tam hodně, tak budeme si přát, aby to tak bylo i do budoucna a vlastně možná, že to je i spojené s tím, že tam byli tři Češi. Oni, čeští fanoušci tam vyrážejí, myslím, prostě dlouhodobě, ale samozřejmě tři lepší než jeden a jeden lepší než nula, tak jenom jako držme si palce, třeba kdyby to klaplo i Unibet tu už příští rok, tak by jich zase mohlo být o pár kopeckých víc, tak myslím si, že to nevypadá vůbec jako špatně s českou cyklistikou.
2: No a když se bavíme o těch fanoušcích, tak spousta těch fanoušků tam jede i s tím důvodem, že právě součástí Tour de France je ten slavný závod pro veřejnost L'Étape de Tour, ta originální ve Francii, která se jede právě při Tour de France a většinou je to ta nejtěžší alpská etapa a jede se pár dní předtím, než tam potom přijede ta karavana toho závodu. Ty stojel, Karle.
1: Ty už jsi nenechal zlákat letos.
2: Já jsem se letos nenechal zlákat, protože tuhle tu podobnou etapu jsme jeli při letap nějakých 5 let zpátky.
1: A ty jsi to pamatoval?
2: Já jsem tam strašně trpěl. Už jak člověk netrénuje, tak jsem si říkal, že zrovna etapu přes Galibier, Col de la Croix de Fer a s cílem na Alpe d'Huez už si jako ujít, jako klidně nechám. Takže letos to bylo jenom prohozený, že vlastně Galibier se jel jako druhý, Col de la Croix de Fer se jel jako první a ten cíl na Alpe d'Huez byl stejný, takže jenom mi řekni, jestli jsem udělal dobře nebo ne.
1: Ježíš, to já nevím, já si myslím, že jsi neudělal dobře, podle mě by tě to bavilo, já tě znám a i když samozřejmě ty to máš těžké, protože ty prostě si pamatuješ, jak asi si to prostě vyjel a mohl jsi přitom úplně bez problémů povídat a on ten kopec prostě je čím dál těžší a čím dál delší, ale bylo to krásné, bylo to nádherné, protože prostě oni to umějí zorganizovat, no a na tomto celém si myslím, že visí, protože když člověk někomu řekne, že jel závod, ve kterém bylo 16 tisíc lidí nebo kolik, tak jako všichni protočí oči v sloup a říkají si, co to, ježiš, jak to jako vypadalo, bylo to vůbec bezpečné a tak a vypadalo to skvěle a bezpečné to bylo, no, Jirko, teď jsme spolu ve středu jeli na kole a tam jako bylo pár situací tady po českých silnicích ve skupině, kde jsem se bezpečně úplně necítil a to se mi za 8 hodin prostě po Alpách mezi 15 tisíci dalšími lidmi nestalo vlastně ani jednou, takže prostě dělají to dobře, nedělají to poprvé, vědí, pro koho to dělají a jako je to samozřejmě extrémní věc, je to vlastně celý den na kole, ale zdá se mi, že všichni, kdo tam jsou, tak moc dobře vědí, proč tam přijeli. I ten profil prostě nenahrává tomu, že by tam kdokoliv jako bláznil. Vlastně jsou to lidi, kteří závodí sami se sebou. Hmm. Já jsem nebyl na startu v té první tisícovce, takže jsem neviděl lidi, kteří závodí i proti jiným lidem, kteří tam skutečně jedou pro nějaký výsledek. Ale ti všichni ostatní jsou prostě lidi, kteří jako si chtějí něco dokázat, asi jo, ale chtějí si to užít, chtějí prostě, když vyjde počasí a nám počasí docela vyšlo, tak si užít krásný den na kole v krásném prostředí francouzských Alp a tím to, myslím, tak nějak jako splňuje ten účel, takže já jsem si to užil moc.
3: Který ten kopec byl pocitově nejhorší? Mám svůj tip, protože já to mám projeté ale autem a mám svůj tip, kde jako jsem si říkal, že bych se úplně nechtěl motat a je to prudké a ani nic nevidím.
1: Já když, to možná to bude znít trošku hloupě, ale ty kopce vlastně nejsou prudké. Ony jsou jako hodně dlouhé, ale skoro nikde, skoro v žádném není nic tak jako, je tam párkrát třeba 100 metrů nebo 200 metrů, kde to má nějakých 14%. A to prostě člověka, když je celý den na kole, tak to jsou ty kousky, které tě zabijou, protože tam dochází převody. Takže klasicky je to velmi obtížné posledních pár kilometrů na Galibieru, protože prostě člověk šlape v nadmořské výšce až do 2640 a my jsme letos jeli, já jsem loni jel podobnou trať Sportivu, která se jmenuje Marmot a ta vlastně do toho Alpe d'Huez výjíždí tou klasickou stěnou prostě Alpe d'Huez těch 21 zatáček a to je šílené, to je strašně prudké, navíc je tam jenom jako asfalt, svítí tam sluníčko, je tam strašné vedro, takže a ještě jsem loni bylo větší teplo než letos, takže já jsem loni vlastně se upekl už na telegrafu, protože je tam nižší nadmořská výška a protože jsme si jeli do toho údolí a tam bylo 35 a mě bylo strašné vedro. Takže letos vlastně žádný kopec nebyl špatný. Ten poslední byl jako navíc, protože na to nemám natrénováno, protože se na to natrénovat nedá, no. Protože nejsem schopen v normálním životě, ve kterém rád chodím do práce, mám rád svoji rodinu a rád jezdím na kole, tak nejsem schopen natrénovat na to, aby se mi dobře jelo 7 hodinu, no. Prostě to nedokážu a není to v mých silách. Takže ten poslední kopec člověk vždycky trpí. Vypadá to jak, jako sdružení zombíků, ale je super, že tam netrpím sám a zatím nemusím zastavovat, tak jako je zatím dobrý, zatím jedu pomalu.
2: Že ti může dělat radost to, že někdo je na tom hůř.
3: Já jsem si myslel, že řekneš telegraf, protože ten mě osobně jako, to tam vlastně vůbec nesedí, naopak jo. Nájezd na Galibier po té dlouhé rovince.
1: Je to krásný, to strašně pomůže.
3: Tak je jako moc hezký vlastně, byť se tam člověk samozřejmě tam motá i tam v úvozovkách, náhorní plošina vlastně před vrcholem Galibieru je jako moc hezká, tak jsem si myslel, že tam to jako člověku trochu pomůže, že jo. Vlastně, pravda, už jako od toho údolí má nastoupáno asi 1500 a nahoře je to snad 2000 převýšení od údolí, tuším,
1: ano,
3: že?
1: Ano, 2100, je to tak.
3: No, tak už má jako hodně v nohách, ale po té rovince dlouhé z Valoir, tak mi přišlo, že člověk se jako oddechne, ale do Valoir se dostat mi přijde úplně jako děsivé, Col de Telegraph.
1: A ten kopec je takový, on je jako jezdivý, on má 7% úplně stabilně, ale je to vlastně nuda. Není to tam hezké, nejsou tam ty výhledy a to je právě, proč se mi tohle kolečko, které opravdu hodně opisuje od toho Grand Fonda Marmot, strašně líbilo, protože loni vlastně jsme jeli Glandon a teď jsme jeli Croix de Fer, ale to je ten stejný kopec, jenom nahoře poslední kilometr se buď zahne doleva nebo doprava. A to je pro mě jako jedna z nejkrásnějších asi částí Alp společně s Galibierem nahoře. Tam jsou prostě přesně, jak Martine si popisoval, jako to údolí se vlastně otevírá, člověk navíc tam jede ráno, takže teprve vychází slunce, vlastně jakoby není vedro, všichni mají prostě tu náladu ještě dobrou, ještě to není ta skupina zombíků jako na tom posledním kopci a všichni jsou jako optimističtí, všechno je pěkné, všechno je krásné.
2: No tohle je ten důvod vlastně, proč celá ta skupina LTAP závodů po celém světě se tolik rozšiřuje, protože vlastně jenom převzít ten princip uzavřené trati, ty atmosféry Tour de France, těch třeba ředitelských červených aut, jo, a máš to v jednotlivých městech, máme to v Praze, bude teďko vlastně ta rovinatější verze, bude v Pardubicích, což bude jako hodně lákavý, já se na to těším, protože to tam už nebude vůbec kopec a bude to rychlý, bude to v té skupině zase něco jiného, bude to nutit ty cyklisty trošku tady v Čechách víc jezdit ty skupinové výšky, protože přece jenom v tom tom pelotonu se člověk musí umět pohybovat, aby mu to ušetřilo ty síly, takže tohle to je fajn a po světě se dá jako tyhle ty leta vlastně udělat kdekoliv, kam člověk cestuje, třeba na dovolenou, vzít si sebou kolo a projet se tam i já jsem viděl, že je v Dubaji, v Mexiku, v Číně, prostě je to hezký koncept. No.
1: Jo, jsou tam ty dvě věci, prostě za které člověk platí a to si musí sám sobě říct, jestli za to chce zaplatit. První věc je, že jsou zavřené silnice a druhá věc je, že tam jsou lidi, kteří fandí. No. A v té Francii jich je prostě enormně moc, jsou opravdu v těch vesnicích a jsou rádi, že tam tudy projíždíte. A ta zavřená trať, velmi obtížně se to jako někomu popisuje, jak velký. Já jsem vlastně nad tím přemýšlel, protože se mě kamarádi na to ptali, jestli to jako za ty peníze stojí a podle mě stojí, protože jak už toho mám v těch Alpách naježděno trochu víc, tak se bojím trochu míň a začínám si víc užívat i ty sjezdy. A prostě, jestli znáte tu slavnou, prostě ten ukazatel nahoře na tom Galibieru, tak tam je napsáno 2642 a pak je tam prostě doprava doleva, je tam vždycky jméno té vesnice v podstatě nejbližší a vždycky je u toho zhruba tak asi 30. Tak jako pro cyklistu na silničce představit si, že vás čeká 30 kilometrů do kopce, já tomu rozumím, že to ne každého jakoby oslovuje mě, jo? No ale těch 30 kilometrů z kopce, to je jako věc, která taky prostě je...
2: To by jako
1: je mimořádná a je to, když jedete takhle pěknou krajinou, tak je to prostě strašně jako úžasný zážitek a když tu silnici můžete využít celou a víte, že vám nikdo nevyjede z protisměru, tak jako je to opravdu krása, no.
3: Jo, ten sjezd směrem k Alpe d'Huez, vodopády zleva, zprava na té silnici, tak tam je to samozřejmě velmi příjemné, no. Ale k tomu, že by to bavilo i Martina, já jak nemám na silnici moc zkušeností, půjčil jsem si jí snad dvakrát, třikrát, tak jsem na Malor jel asi 4-kilometrový, 5-kilometrový sjezd a jak nemáš zkušenosti, tak jsem byl dole úplně vyklepaný a držel jsem se na tom a ruce mě bolely z toho, jak jsem držel brzdy, že jo. Takže...
2: Tam je potom krásně vidět, když jede člověk s nějakými zkušenými cyklisty, tak kolik ztratí v tom sjezdu? Jo, možná víc než jo, v tom výjezdu. Jo, když člověk neumí pořádně projet ty zatáčky, tak vlastně najednou zjistí, že v té skupině, se kterou si vyjel na kopec, tak ta už dole pod kopcem má na tebe 10 minut výhodu, protože za těch 30 kilometrů těch 10 minut člověk úplně easy ztratí. Jo. Tak v tomhle tom i tohle to je zkušenost a čím víc člověk v těch Alpách jezdí a víc trénuje v těchto těch dlouhých kopcích, ale nemusí to být Alpy, můžou to být u nás tady dlouhé stráně nebo prostě závody, kam třeba teďko bude zavítá Czech Tour, která nás čeká, vlastně největší etapa, který tady v Čechách máme, tak i tohle to je vidět, stojí za to vidět, protože jako člověk si tam může jít podívat do toho kopce, na ty pustevny, nebo jestli se pojede na dlouhé stráně, podívat se, jak tam jedou ty profíci a pak si to sám vyjet, což je ten benefit vlastně toho fanouškovský na té Tour de France, protože každý druhý fanoušek tam má kolo a dopoledne před tím závodem si ten kopec vyjede sám. No.
1: Já se v těch sjezdech zlepšuju, ale pořád zůstávám hodně opatrný, protože především potřebuju dojet zdravý do cíle a nechci, aby jako sepkus v cíli jsem musel říkat, že největší problém bude, že se na mě manželka bude zlobit, protože jsem slíbil, že se mi nic nestane a ve sjezdech jezdím opatrně a potom to jednou položím v tunelu a po druhé jenom těsně nepřijdu o život jako o pár set metrů dál. Takže je to pravda. Tady opravdu, jak se vždycky na startu českého letapu Jirko říká, jezděte opatrně, v těch sjezdech nemůžete nic najet, tak

0: Kupujete byt nebo stěhujete se, aby se tam Martinu Charvátovi vešlo druhé kolo?
1: No, to je dobře přeložené.
0: Že? Takhle jsem to pochopil.
2: Tak hurá, no, to je vlastně nejlepší investice do budoucna.
1: No, ale ještě se na to musím naučit, že jo, samozřejmě, protože budu úplně příšerný. Teďko nebudu, odhaduju tak 3 měsíce, že nebudu dělat v podstatě téměř nic. A potom zase zimní příprava, hezky v teplákách na Rockyho, schody ve Filadelfii a můžeme na to.
0: Náhodou, tak se těšíme.
2: Náhodou, to tam máte na té Zbraslavi krásný, to je jako sportovní část Prahy, tam je všechno, tam jsou kopce, rovinka podél Vltavy.
1: I na kajaku se tam
2: dá, kajaku, ano, já jsem včera byl na kajaku, takže jako ta Vltava, ale to byla fakt jako nádherný zážitek. Úplný zrcadlo, ta Vltava úplně rovinka, bez jakýkoliv vlnky a takový ten horkej jako letní večer, jo, fakt krásný. Mám další sport, do kterého jsem se zamiloval. Děkuji svojí manželce Soně, že mi umožnila jako vstup do kanoistiky a ten kajak rychlostní je boží záležitost.
1: Co tvoje ruce z toho? Horní část těla a zvláště ty přesně, rotační jako, věci okolo břicha.
2: Víc? Ale je to i super trénink na core. Já samozřejmě ještě tu techniku nemám tak zvládnutou. Doufám, že kluci na zbraslavské loděnici mi pomůžou, ale strašně mě to baví. Je to zase prostě úplně novej pohyb. A tím, že jako hodně cvičím celý život na právě na ten kor a na ruce, tak třeba tolik mě to jako nedělá problémy, ale kdybych chtěl být dobrý kajakář, tak bych potřeboval jako daleko víc posílit, no.
0: Tak od kola přes běh až ke kanoistice, nebo ke kajaku, jak to mám říkat, rychlostní kanoistika to je.
2: Jo. Ale to je v mém případě, to není jako, vůbec se to nedá říkat tomu sport, ale je to prostě spíš takový relax, jako, a je to hezký, je to prostě nový pohyb a líbí se mi to.
0: A když si Jirko zmínil Czech Tour, tak jenom krátce k tomu, ty se chystáš aspoň na start tady v Praze?
2: Rozhodně, jako loni mě to se strašně líbilo, představování týmu na tom Vítězném náměstí, na tom kulaťáku v Dejvicích, tím, že jsem tam celý život vlastně bydlel a vyrůstal, tak to je to hezký. Ta první etapa do Karlových Varů je super, doufám, že se dostane příležitost, že třeba si projedu i v tom autě za nějakým tím, v nějakým tom doprovodným autě. Protože tenhle ten etapak podle mě má budoucnost a je to vlastně náš takový jako korunní závod hlavní, tak doufám, že to bude každý rok lepší a lepší. Zase jsme v té kategorii, ten závod je v kategorii výš, takže zase jsou víc týmů přihlášených, lepších, tak doufám, že český divák nebude muset jezdit jenom do zahraničí za tou etapovou cyklistikou, ale že i ten etapak tady bude mít svoji úroveň.
1: Myslím si, že to, že je okolo Polska nebo kolem Polska v podstatě týden předtím, takže tomu jako pomůže, nebo spíš to trochu zablokuje v tom možném posunu výš?
2: Tak buď můžou ty závodníci přejet rovnou, protože potřebují třeba nějaký další závodní blok, tak je to ideální spojit tyhle ty dva etapáky i pro ty týmy logisticky, jako jenom přejet z Polska na další závod. Těm závodníkům to problém nedělá. Ty jsou v tahu, ty jedou a vlastně jedno na jaké silnici jedou, prostě v jakém hotelu spí. Máme určitě tady dobrý hotely, stejně jako v tom Polsku. Když se to srovnáme s tím, kde musí občas bydlet závodníci na Tour de France, na tom nejslavnějším závodě a ty největší, vlastně nejbohatší týmy pak dostanou 3hvězdičkový hotel, že závodníci občas musí spát i na balkóně, protože prostě v tom hotelovém pokoji to nešlo. Tak to je trošku paradox, že to není tak jako takové pozlátko, jak si někteří sportovní fanoušci myslí, že ten Pogačar spí v 5hvězdičkových golfových rezortech ani náhodou. Tyjo, občas jako je to fakt divočina v té Francii.
1: Já jsem se hodně bavil u recenzního okénka Magnuse Korta, kde se nabilo nádherné.
0: No, taky jsme to tu vlastně probírali a oni se samozřejmě organizátoři Tour de France vždycky proti tomu jako brání a nevidí to rádi, když někdo prostě takhle v uvozovkách haní to, kde musí spát, ale prostě říkají, že hold jako to chtějí udělat nějakým způsobem spravedlivě a že prostě není možné na všech místech sehnat dostatečně kvalitní ubytování pro všechny. No, možná kdyby dali do první kategorie těch 180 cyklistů a nebylo tam prostě těch 1800 lidí, kteří jsou v té koloně celkově, tak si myslím, že by to šlo, ale nebudu jim do toho samozřejmě mluvit. K Czech Tour Tour, Jirko, zase přeci jenom to obsazení nevypadá jako vůbec špatně. A za sebe, protože vím, jak to fanouškovsky vnímají třeba i lidi, kteří tu cyklistiku tolik nesledují, tak už prostě to, že tady jako zase v tom okolí toho kulaťáku budou stát ty autobusy, víš, a bude tam stát ten Ineos a bude a ono to jako dobře vypadá. Já si myslím, že vlastně ta Czech Tour jde správným směrem.
2: Jo, to je přesně to říkám, jako že fakt jako ten český sportovní divák nemusí jezdit jenom na tu Tour de France, ale že

0: i tady prostě máme super obsazený závod, že kde stojí stát za to utratit i třeba jako někde třeba směrem na ty Karlovy Vary nebo potom v té části v horách na té Moravě. Jako vždycky třeba na těch pustevnách, já nevím, jestli se tam letos jede, ještě jsem neviděl tu trať.
1: Já myslím, že jo,
0: ale
1: pustevny dlouhé stráně ještě, co to končí a Vary.
0: Takže,
2: říká to správně Martin Chrvá.
0: Takže jako jak ještě to známý třeba z Road Classics pro české amatérské cyklisty, tak tady jako uvidíme elitní borce tam a pak si to můžou právě v půlce září vyzkoušet hobíci při té Road Classics, okolik jim to bude trvat díl na ten ještě.
2: A můžete klidně i sbírat bidony, protože nepřijede Viktor Campenaert, tak mělo by to být všechno v pořádku.
1: Ale mně se především líbí a samozřejmě to Robert Kolář s Leopoldem Koenigem, kteří zatím z těch nejvyšších míst stojí, dobře ví, že se dostali konečně z té Moravy a rozprostřeli se dva závody v Česku. Start v Praze vždycky pomůže, i kdyby to nebyla první etapa, ale první etapa o to lepší, obnovit tu cestu do Varů ideální, potom naještět a startovat tak, aby si splnil i ten neúplně prudký profil, který potom bude v té moravské části. Prostě ty opravdu obsáhneš vlastně velkou část Česka, kolik tak jako můžeš na 4 etapy, tak jako nejde to všude. A přesně to podle mě splňuje to, jak by to jako mohlo vypadat. Další rozšíření může být leda, když zvětšíš počet dní.
2: A to je ale právě v plánu.
1: No.
2: V tom já to strašně vidím, proto se mi to přesně líbí, jak to říkáš.
1: No právě. A když zvětšíš to, ten počet dní, tak potom můžeš i jako propojit ty jednotlivé body, protože teďko vlastně je to takové jako neúplně navazující, protože ono dostat se z Liberce, tuším, že v Pardubicích startuje, nebo...
2: V Boleslavi a potom z Pardubic...
1: Jako ta navazující cesta a ono dostat se potom, ty dojedeš z Prahy do Varů a pak startuješ v Boleslavi, dojedeš na Ještěd a startuješ v Pardubicích, vlastně ty cesty propojovací mezi tím jako v české infrastruktuře nejsou úplně pro ten Ineos autobus zrovna lákavé, ale...
0: Což na té tour je vlastně běžný, protože taky málo kdy se končí v tom stejném městě, kam se startuje druhý den, takže ty přejezdy jsou tam taky někdy dlouhý, ale jasně bylo by lepší, kdyby ten etapák měl 7 dní nebo 6 dní a mohlo se to krásně propojit jako cyklisticky, byla by tam nějaká časovka, ať si to i vychutnají třeba milovníci té techniky, protože ta časovka divácky atraktivní na místě v tom, že ty vlastně celý den vidíš někoho se připravovat, rozjíždět, vidíš ty stroje, ty neuvěřitelné kousky, tak tohle to bylo třeba pro ty naše hosty obrovsky lákavý, vidět tu časovku, vidět to v tom depu u těch autobusů, jak ti borci se vlastně, furt se tam někdo rozjíždí, protože každý potřebuje ten svůj půlhodinový protokol přípravy na ten závod, takže tam ty borci prostě jsou, můžeš se s nima vyfotit, můžeš se podívat na ty neskutečný převody, který se dneska jezdí, jako ty převodní 68, jako to je talíř, na kterým by se dala servírovat večeře, jako.
1: To je na kachnu.
0: Na kachnu.
2: To je na kachnu nebo na husu, no a rozhodně to stojí za to se na to podívat, protože tou kvalitou opravdu už je to vysoko a i když tam třeba nejsou nějaká prvoplánově velká jména, ono se vždycky strašně těžko třeba láká i na těch juniorských závodech, prostě tady jsou budoucí vítězové něčeho, nebo vlastně před pár lety jel na Czech Tour Florian Lipovic, který pak dojel třetí na Tour de France, ale prostě je to závodění opravdu na té vysoké úrovni a když máte tu možnost a máte třeba tu trať někde poblíž, tak jako rozhodně to stojí za to se přijít podívat.
0: Stojí za to poslouchat Radiožurnál a Radiožurnál Sport, protože budeme soutěžit v nejbližším období o horské kolo, takže poslouchejte
2: tak
0: dál. Oznámíme to, myslím si, že za nějaký týden, za 14 dnů. Ta soutěž začne, jestli se nepletu, 17. v pondělí srpna a poběží a v pátek budeme losovat nebo soutěžit o to horské kolo v kilometrech, takže za 14 dnů budeme soutěžit a do té doby vymyslíme nějaké téma na příští týden, protože vy tady nejste, pánové, oba dva.
2: Je to tak, my tady nejsme, Martin jede splnit reportérské povinnosti taky člověka, který nemá na starosti jenom cyklistiku, je to tak?
1: Mistrovství Evropy v plavání, tam mířím v neděli.
2: Je to tak. Já jdu jezdit na kole na Šumavu, no, jenom beru děti a rodinu, tak my si to snad užijeme, počasí vypadá výborně, já se tam moc těším, protože mám Šumavu strašně rád, jenom jsem se tam dlouho nedostal, naposledy jsme tam byli před pár lety v zimě a na běžkách to bylo skvělé, tak tentokrát bereme kola, tak ještě přijímám doporučení.
0: A vy, kteří máte rádi kávu a chcete si popovídat o Tour de France, tak vás zvu v neděli na cyklostezku mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou, kde budu v té kofíkáře, se kterou jsme byli i na Tour de France, připravovat kávu, takže se zastavte, naplánujte si nedělní trénink tak, abyste jeli tímhletím směrem mezi Českými Budějovicemi a Hlubokou, ať se všechno neodehrává jenom u Prahy a můžeme si pokecat o Tour de France. Dneska jsme asi nestihli žádný telefonát, tak doufám, že to napravím třeba v neděli, že si někdo přijede si pro kávu a popovídáme si o Tour.
2: Tak jo, pánové, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, bavilo mě to moc, rád jsem se tady zase po delší době sešel takhle ve třech. Moc děkuju Martinu Charvátovi.
1: Díky, hezký den.
2: A moc děkuji Jiřímu Ješkovi a těším se zase na příště.
0: Krásné letní dny.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ješka na Rádiu Praha.

0: Srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Krásné dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Dnes je se mnou ve studiu atletka Nikoleta Jíchová. Atletka, která běhá 400 metrů překážek, závodí za Duklu Praha. Nicméně bohužel v současné době není mezi závodnicemi, které můžeme vidět na dráze, protože dlouhodobě řeší své zranění, které se Nikoleto už trošku táhne. Ty vlastně v tuto chvíli máš druhou sezónu, kdy nemůžeš plnohodnotně závodit. My jsme tady si spolu povídali před necelým rokem, kdy jsi vlastně byla po operaci skříženého vazu v koleni. Byla jsi na začátku rekonvalescence, tak si pojďme probrat, co se stalo potom. Ty začátky určitě byly z tvé strany pozitivní, ty jsi měla našlápnuto hodně rehabilitovat, trénovat a brzo se vrátit. Tak co se dělo potom od té doby, co jsme se neslyšeli?
2: Vlastně jsem strašně moc pracovala, makala, dělala jsem vlastně co můžu a jakmile jsem se dozvěděla teda, že se stalo něco špatného a že musím na operaci, tak vlastně místo toho, abych si na chvilku odpočinula a vypla, tak vlastně jsem znova hned si říkala, OK, něco se stalo, nevadí, dostanu se z toho co nejrychleji a vlastně i tak jsem na tom pracovala, měla jsem hned další cíl a pracovala jsem na tom, no. Zpětně nemůžu zhodnotit, že bych něco udělala špatně nebo něco bych teďka udělala jinak, ale bohužel to zranění je možná trochu vážnější, než jsem si z začátku myslela a prostě zabírá víc času. No. Já jsem si myslela, že jsem hero a že to zvládnu velmi rychle se z toho dostat a bude to dobrý, ale zapomněla jsem možná lehce respektovat vážnost zranění a respektovat to tělo moje samotné.
1: Ten úraz se ti stal v červnu 2025. My jsme spolu pak mluvili na podzim a to si byla vlastně ve fázi, kdy si trénovala, rehabilitovala, ale samozřejmě si ještě nemohla jít na dráhu. Ještě to bylo spíš o kondiční věci, aby si zrehabilitovala koleno po operaci. Jak potom probíhaly vlastně ty další měsíce, ten první vlastně návrat na dráhu, kdy si se mohla postavit do tenisek a vyběhnout?
2: Bylo to nějak tak kolem toho listopadu, pak si pamatuju, že jsme měli v prosinci soustředění v Jihoafrické republice, tak tam už jsem vlastně trénovala na nějakých 85% a do úplně plný zátěže jsem se dala někdy v lednu. Takže to už jsem se vrátila vlastně do plný zátěže a vlastně všechno šlo celkem hladce.
1: Ty jsi mluvila o Jihoafrické republice, já jsem to právě zaznamenala, že jsi odjela na kemp, kam vlastně atleti jezdí, většinou tam tráví dost dlouhou dobu. Co vlastně ty první tréninky ukazovaly, protože přece jenom po takto jako složitém zranění pro sportovce, složitém zranění, ten návrat není jednoduchý, tak jaké to bylo ze začátku?
2: Co se jako fyzický věci týče, tak to bylo úplně v pohodě. Koleno, hamstring, vlastně všechno mi fungovalo, ale ta hlava asi spíš samozřejmě, že jsem se bála jít do všeho naplno a potřebovala jsem si nejdřív ty věci zase trošku jako ohmatat a pak jakmile už jsem překonala třeba prvotní strach z toho třeba přeběhu překážky nebo odrazu naplno nebo dopadu, tak pak už jsem zase měla ty svoje zajetý věci a už jsem byla v tom zpátky, ale musela jsem překonat taky ty prvotní strachy, poprvé se rozběhnout naplno, poprvé naplno zabrzdit, no znáš to.
1: No já naštěstí ne, protože já jsem žádné vážné zranění tohoto typu během své kariéry neměla, ale zajímalo by mě, jaká byla třeba doporučení od lékařů, fyzioterapeutů právě pro tu část sezóny nebo část přípravy, kdy jsi se začínala vracet. O tom teď mluví, že to bylo hodně i v hlavě, tak jaké jsi měla třeba limity od lékařů?
2: Do toho ledna, kdy jsem měla vlastně takový velký testování, tak jsem měla to, že bych neměla třeba běhat úplně naplno a všechno dělat, jak říkám, na nějakých těch 85%, prostě nechodit do všeho po hlavě a být ještě opatrná. A vlastně od toho ledna, kdy jsem prošla všemi testy, tak už jsem dostala zelenou, že už můžu dělat cokoliv.
1: Ty jsi vlastně svůj návrat na dráhu spojila i s novou trenérkou, se Zuzanou Hejnovou, s kterou si začala spolupracovat v tom bohužel trošku jako smolném období, kdy se ti ten úraz stal. Vnesli jste třeba do tréninku nějaké nové prvky, které byly spojeny právě se změnou na pozici trenéra?
2: Ty jo, musím říct, že vlastně Těžko říct, protože vlastně Zuzka byla furt bohužel trošku dirigována těma doktorama a fyzioterapeutama, kteří mi dávali ještě doporučení, hele, teďka ještě neběhejte tohle naplno, teďka spíš se zaměřit na tohle v posilovně, bla, bla, bla. Takže mě vlastně mrzí, že během té spolupráce, kterou máme už nějaký rok a půl, tak vlastně de facto jsme se ještě nedostali k tomu, kdy ona by byla fakt ten šéf a dirigovala všechno ona, bohužel.
1: To, že vlastně ten tvůj návrat není tak hladký, jak si očekávala, tak k tomu se dostaneme za chvilku po písničce.

0: všechno.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Atletka Nikoleta Jíchová je s námi na Radiožurnálu Sport a povídáme si o jejím návratu zpátky na dráhu po vážné operaci kolene. Ty jsi vlastně v tom minulém vstupu říkala, že jsi odjela na soustředění do Jihoafrické republiky a vlastně začali jste trénovat, ne úplně naplno. Nicméně přišla sezóna 2026, to znamená ta aktuální. Ty jsi ještě vynechala halu, ale všichni, ale především ty, jste se těšili vlastně už na plnohodnotnou sezónu, která v tuto chvíli je v plném proudu. Tak jestli to pro tebe není moc těžké, tak zkus popsat, co se stalo potom, protože my jsme se opravdu těšili, že už tě na dráze uvidíme.
3: Mm-hmm. Vlastně potom, co jsem měla všechny v pořádku testy v lednu, tak jsem se i cítila poměrně dobře a říkala jsem si, tyjo, neměla bych třeba zkusit vyběhnout v té hale, i byť třeba jen na 200 nebo na nějaký jiný trati, ale nakonec jsme si říkali, že radši to nechme být a radši se pojďme soustředit na ten venek, který teda bohužel nedopadl. A byl takový smutný v tom, že se tak jako táhnul už od té přípravy v březnu, kdy vlastně jsem začala zase pomalinku najíždět na ty překážky, pomalu jsem se začala vracet už do té kvality a poprvé mi teda se trhnul hamstring v březnu, když jsem se z toho už zase konečně nějakým stylem dostala a posunuli jsme zase všechny tréninky a všechny nejbližší závody, tak se mi to znova trhlo v dubnu. A když jsem to znova vyléčila, znova jsme přeměnili všechny moje plány, první závody, tak se mi to vlastně trhlo znova teďka v červnu, na začátku června. A pro mě asi bylo nejnáročnější to, že já jsem se vždycky upla k něčemu v uvozovkách a to nevyšlo a vlastně jsem znova musela strašně rychle přenastavit to svůj mysl a znova prostě se to nepovedlo, tak asi to bylo, co se té sezóny týče, jako vlastně o tom nejhorší a to byla ta psychická stránka. Vlastně to, že jsem si třikrát trhla sval, tak ta fyzická bolest oproti té psychické je teda o dost menší.
2: To určitě a určitě si o tom ještě něco řekneme, ale tobě vlastně dělá problém zadní sval na stehně, který ale byl součástí právě té operace kolené.
3: Ano.
2: Byl tam použit kousek toho svalu právě pro vyspravení toho poraněného kolene, takže zkus to trošku jako vysvětlit, takže se ti opakovaně vrací stejné zranění, které souvisí už s tou operací.
3: Ano, ano, vlastně úplně jednoduše řečeno, když si přetrhnete přední skřížený vaz v koleni, tak nejde se šít jako cokoliv jiného, třeba achilovka nebo jiný kus těla, nebo už to nejde sešít, musí se vzít jiný vaz. To buď syntetický, umělej, nebo z cizího těla, anebo buď ze svýho těla z různých částí. A u mě teda byl použit štěp z hamstringu, takže mi vlastně vzali část šlachy, udělali z ní copánek a dali mi ji do kolene. A říkali, že teda by se to mělo zacvičit a mělo by to být v pořádku, ale bohužel zatím to vypadá tak, že ten hamstring doopravdy utrpěl a zatím není schopný vydržet tu dlouhodobou zátěž na mý disciplíně a na překážkách.
2: Co říkají lékaři teď? Jaké jsou jejich doporučení nebo co bys měla dělat pro to, aby se tenhle problém dal do pořádku?
3: No, říkají mi to, že to chce čas, což samozřejmě uspěchaný, ambiciozní sportovec rozhodně slyšet nechce. Ale říkají, že potřebuje to zkrátka čas, aby se ten sval znova nějakým stylem asi zpřátelil s tou situací, která je a naučil se nějak fungovat v tomhle tom stavu, ale samozřejmě to chce čas, speciální cvičení a určitě i trochu poupravit ten trénink, že nejde do toho prostě bušit 5x, 6x v týdnu. Musí se taky s tím nějak asi trochu jinak nakládat, ale nedokážu na to odpovědět, že teďka jsem ve fázi, kdy jsem zraněná a kdy vlastně teďka tak přemýšlím, kudy dál a co a jak dál, takže zatím bohužel na to nemám odpověď úplně přesnou.
2: Když vlastně si šla nějaké vlastně tréninky, které byly součástí, ty se říkala i testování, tak ještě než tento problém nastal, jak jsi na tom byla?
3: Právě, že dobře, ale samozřejmě to testování bylo silový a nebylo na překážkách, to pak už jako nejde otestovat, takže jsem byla na různých testech, kdy se ukázalo, že pravý a levý hamstring už je stejně silnej, už tam nejsou žádný asymetrie nebo minimální, takže tady po té stránce to bylo pojištěný, ale prostě ty překážky jsou ještě věc další a já je zvládnu přeběhnout, ale nezvládnu je přeběhnout, když už jsou plný ten sval laktátu a když už jako nemůžu, tak bohužel ten sval zatím nevydržel, no.
2: Protože tato situace je určitě nejsložitější právě pro psychiku, tak o tom si budeme povídat za chviličku.

0: Srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Aktuálně zraněná Nikoleta Jíchová, atletka, překážkářka, je s námi na Radiožurnálu Sport. Tak my jsme probrali těžké období v tvém sportovním životě, které ještě neskončilo. Ty jsi sama zmínila, že ta fyzická bolest je relativně zanedbatelná oproti té psychické, oproti tomu, že se stále vracíš a stále to není ono a tvé zdraví ti vlastně nedovolilo plnohodnotný návrat. Zkus trošku popsat, co se ti v těch posledních měsících děje v hlavě, jestli to zvládneš.
2: Já vždycky vím, že to musí být těžký, než to je lehký, ale teďka bojuju s tím, že už je to těžký moc dlouho a už je to náročný v tom, že já mám pocit, že když člověk dá do něčeho úplný maximum, veškeré své síly, tak to skoro nemůže nedopadnout. Já si prostě říkám, to musí dopadnout, když do toho dá člověk úplně všechno. Ale teď mi právě přijde hrozně frustrující to, že já do něčeho dávám maximum své energie, své víry, své srdce, všechny svůj čas, všechny prostředky a vlastně se to nevrací. Tak je to těžké to polknout a nějakým stylem se s tím vyrovnat. Ale prostě já věřím, že to musím vydržet ještě, že to je ty těžký a dlouhý chvíle, jestli má někdo vydržet, tak to vydrží šampion. A jestli jsem šampion nebo ne, to se prostě ukáže. To ukážu já sama sobě.
1: Kde tu sílu bereš a kdo ti pomáhá ji v sobě najít, protože on člověk občas potřebuje oporu?
2: Určitě, tyjo, jako myslím si, že mi hodně dodává můj přítel, který vždycky vidí tu lepší stránku. Moji kamarádi, moje dvě kamarádky atletky, Amálka Švábíková, Lada Vondrová, teďka mi hodně pomáhá i Sára Bejle, která mi vždycky ukáže, ona je extrémně pozitivní, sice to není atletka, je to tenistka, ale prošla se taky spousta zraněníma a ona je velmi pozitivní, takže to mi pomáhá. Samozřejmě rodina, mám úžasnou mámu, samozřejmě trenérka, která je obrovská bojovnice a vždycky mi říká, hele, když to jde samo, tak to umí každý, ale prostě zatnout zuby, to není pro každýho, takže ta motivace, mám skvělý okolí a ta motivace kolem mě je, ale v posledních chvílích bojuju, že já ji stejně musím mít sama, že vlastně lidi mi kolem sebe můžou říkat hezký věci, ale dokud jim sama nebudu věřit, tak neříkám, že jsou k ničemu, ale nejsou tak silný, takže snažím se hlavně namotivovat teďka sama sebe a nějakým stylem to prostě znova rozjet v sobě, protože ten plamínek plápolal a myslím si, že už i zasl, ale já se ho snažím nějak rozsvítit zase.
1: Nechci tě moc trápit, ale v jakých chvilkách ti je nejhůř? Když jsi někde sama doma, nebo když se třeba v televizi díváš na sport a vidíš tam kolegy, kolegyně, kteří závodí, co jsou ty nejhorší chvilky?
2: Já se to snažím ulehčovat tím, že já jsem to úplně sekla, co se sledování věcí týče. Já jsem úplně nekoukám vůbec na televizi, nekoukám vůbec na Instagramu, mám vlastně stišený všechny sportovní atletické kanály, vůbec nekoukám na výsledky a to mi prostě pomáhá, že to nesleduju. Bohužel je to tak. A jinak samozřejmě náročný je to ve chvíli, kdy vždycky mi ta poslední naděje zasne. Prostě třeba teďka v té sezóně třikrát jsem posouvala start kvůli nějakému problému a když se stal vlastně po třetí nebo po čtvrtý nějaká komplikace a věděla jsem, že už třeba to mistrovství Evropy nestihnu a fakt jakoby už je konec letos, tak už jsem opravdu měla jakoby nejsilnější beznaději, co jsem kdy měla a vlastně, když jsem si ten sval trhla, tak jsem ani už nechtěla to nikomu oznamovat, že jsem věděla, že to samozřejmě všem bude líto v mém okolí a že to bude prostě hrozný, takže jsem seděla v autě, pustila jsem si YouTube a prostě poslouchala jsem rockový koncerty 2 hodiny a nemyslela jsem na nic, no.
1: Změnila se v něčem Nikoleta Jíchová jako člověk za to období od toho prvního problému, protože samozřejmě si prožila období v životě, které určitě se nedá natrénovat, nedá prostě se na něj připravit. Jsi v něčem jiná?
2: Věřím, že jsem určitě pokornější vůči svýmu tělu, vůči všem těm situacím. Zjistila jsem, že úspěch je hezká věc, ale jak rychle přijde často, tak rychle odejde. Není to samozřejmost a musí se na něm pracovat. A asi jsem prostě víc pokorná a respektující vůči svýmu tělu. No, myslela jsem si, že jak říkám, jsem prostě železná lady a že zvládnu všechno a možná prostě moje tělo potřebuje čas a není to všechno prostě tak jednoduchý v životě a možná ne vždycky dostanu to, co si zamanu, no. Prostě zjišťuju asi, že život není prostě tak bílej nebo černý, ale je fakt jako něco mezi.
1: Kolik času jsi ještě připravená investovat do své sportovní kariéry, do toho návratu?
2: Kolik bude potřeba do té doby, než se to povede?
1: Tak to je určitě pozitivní informace na závěr tohoto pro tebe určitě složitého bloku.
0: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Atletka Nikoleta Jíchová, atletka, která běhá 400 metrů překážek, ale aktuálně je bohužel mezi marody a nemůže se vrátit na dráhu. Nicméně, Nikoleto, já jsem se tě chtěla zeptat na jednu věc, která proběhla médii v poslední době. A to, že vyšla jakási jako nařízení, jak mají být ženy sportovkyně médii snímány, především jde teda o televize. A mě to teda strašně zarazilo. Tak mě zajímalo, nebo zajímá, jak ty jako jedna z těch atletek, která skutečně na dráze zdobí. Jaký na to máš názor, to, že byste neměli být zabírány kamerami z určitých úhlů, které třeba zdůrazňují nějaké ženské křivky?
2: Musím říct, že ta věc mě nikdy netrápila a byla to vlastně moje, ani ne, že poslední starost, nebyla to žádná starost, když jsem závodila, tak jsem se soustředila na svůj výkon a na to, že ano, chci, aby mi to slušelo, ale tohle to už není můj biznis, jak mě kdo zabere a tak to, co potřebuji mít zakrytý, tak mám zakrytý, takže nemám žádný strach. Tudíž mě to překvapilo, že se vlastně něco takového začalo řešit a vlastně nejsem úplně zběhla v tom, nečetla jsem přesně ten manuál, z jakých úhlů nebo tak, takže to vlastně ani nemůžu zhodnotit, ale no, myslím si, že by se měly řešit asi jiné věci, nejen v české atletice, ale i ve sportu, že tohle to jsou takové jako drobnosti, nechci říkat drobnosti, pro nějakou holku je to určitě důležitý, ale pro mě zrovna ne za stolik a já bych ocenila určitě jiný témata, který by se měly ve sportu řešit.
1: Vadí tobě osobně nějaká prezentace žen ve sportu a třeba nejenom atletice, která si myslí, že je dělána špatně nebo že bychom se na ní měli zaměřit a nebo tě tohle co téma vůbec, jak se říká, nebere?
2: Asi jsem nad ním vlastně nikdy nepřemýšlela, protože mi nepřišlo, že by této téma nikdy nějak pálilo tím, že máme vesměs svobodu, co si můžeme vzít na sebe, ať už během závodu nebo i na reprezentačních akcích, tak prostě od České federace dostaneme třeba 3 druhy dresu a můžeme si vybrat, jak můžeme být zahálený. Tudíž myslím si, že každý si může vybrat a pokud někdo nechce být vidět vůbec a má problémy tady s těma GDPR věcma, tak bohužel ten sport není úplně pro něj a atletika kort možná ne, ale mě to nikdy nevadilo, já jsem se za svoje tělo nikdy nestyděla, samozřejmě jsou partie, které se mi líbí víc nebo míň, ale musím se s nima prostě zžít jako každý člověk.
1: Myslíš, že třeba mohlo v atletice, kde obecně to tělo bývá odhalováno víc, vadit toto třeba s závodnicím z jiných kultur? Ty se pohybovala ve světové atletice, to znamená, že to nejsou jenom Evropanky, ale jsou to závodnice i vyznávající jiné druhy náboženství nebo náboženství, které vlastně přikazuje, že nám být zahalený. Myslíš, že toto může být problém třeba?
2: Já jsem teda na olympiádě viděla několik žen, které měly normálně skrytý vlasy, měly legíny, měly ponožky a měly dlouhý tričko, takže byly asi upravený podle jejich víry a podle jejich potřeb, takže si myslím, že i tyhle ženy mají prostor být ve světové atletice.
1: Ty jsi mluvila o tom, že máte možnost vy jako atletky třeba v tom českém prostředí si vybrat. Já mám pocit, že ty patříš mezi ty, která si vybírá právě ty oblečky, které jsou spíš ty menší. Jaký to má důvod? Je to důvod estetický nebo důvod praktický, že třeba na těch překážkách a vlastně na tratích, které jsou téměř sprinterské, každý kousek oblečení navíc může být i přítěží?
2: Jo, tak věřím, že když máte legíny, tak je tam ten rozsah pohybu trošku horší, než když běžíte buď v kalhotkách nebo v šortkách, ale už se mi několikrát stalo, že třeba když bylo ošklivý počasí a nechtěla jsem, aby mi byla zima na startu, tak jsem běžela v legínách, to se mi stalo několikrát, ale teďka jsou hrozně hezký různý kombinézy, ať už který mají třeba šortky, takže schovaný úplně zadek, nebo spíš kalhotkový střih. Mně se přesně všechny ty dresy hrozně líbí, takže a líbí se mi i atletky, líbí se mi atletky, které jsou víc nařachaný, líbí se mi atletky, které jsou vyběhaný, líbí se mi vlastně všechny, ta varianta toho pole těch atletek je široká a mně se to prostě líbí. Každá disciplína vypadá jinak a je to v pořádku.
1: Takový vlastně obecný téma, sport a krása. Patří to k sobě? Za mě ano, ale jak to vnímáš ty? Protože samozřejmě krásné ženy, hezké ženy mají mnohdy blíž třeba k velkým sponzorským smlouvám. Jak vnímáš ty právě toto propojení?
2: Krása a sport určitě k sobě pasuje a věřím, že holky atletky to mají často jednodušší v nějakých věcech než třeba kluci. To je prostě jasný a jsou to věci, nemusíme se asi bavit, jestli jsou tak správně nebo ne, prostě takhle jsou. Krása vždycky už od pravěku, od středověku, vždycky prostě krása vládla světem a nejsem si jistá, jestli budoucnost bude jiná, prostě tak to je a tak to asi bude.
1: Ty tomu občas pomůžeš i tím, že jestli si dobře pamatuji, tak si na závodech se i malovala.
2: Mm-hmm.
1: Baví tě to, nebo to bereš jako přirozenou součást přípravy na závod?
2: No, tak já se vždycky ráda upravovala a i teďka, ačkoliv nezávodím, tak se prostě ráda upravím a na závod mi přijde, že je hezký, když má člověk nějaký svůj look, nějakou věc třeba rozpoznatelnou, takže mě to k sobě prostě hraje a to je jako když jde člověk do divadla, prostě těší se na to, tak se prostě hezky učeše, hezky se upraví, nalakuje si nehty a vymyslí i ten sportovní outfit, ať třeba být jenom barevně, aby to prostě k sobě hrálo. No.
1: Tak, Nikoleta Jichová je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Nikoleta Jíchová, čtvrtkařka, překážkářka je s námi na Radiožurnálu Sport. Nikoleto, já pořád nemůžu přijít na to, proč v českém prostředí máme skvělé závodnice na 400 metrů, ať už na překážkách nebo na hladké čtvrtce. A proč nemáme třeba dvoustovkařky? Už o hodně hůř jsme na tom na 800 metrů. Ale prostě ta čtvrtka neustále, nechci říct chrlí, ale občas ukáže závodnice v českém prostředí, které jsou opravdu konkurenceschopné minimálně v Evropě, ale i na té světové půdě. Máš proto nějaké vysvětlení? Tady mám napsanou samozřejmě Lourdes Manuel, ale nově Linda Bodková, která zaběhla evropský rekord ve své věkové kategorii na nedávné mistrovství, teď nevím, jestli to byla Evropy, tak znova se ukazuje, že tady v záloze někoho máme.
2: Já si myslím, že to je tím, že my jako středoevropani prostě ten nejdelší sprint nám sedí nejvíc, prostě, že ačkoliv určitě někdo má rychlejší a někdo pomalejší svalový vlákna, tak těch 400 metrů bych řekla, že je takový ideál pro nás, že to není ani zas tak dlouhý, ani zas tak krátký a je tam určitě i ta historie, samozřejmě lehčí se navazuje, když před sebou máte nějaký vzory a nějaký předky, který to zkrátka uměli, takže určitě tam je i ta historie, i zároveň to, že ta disciplína bych řekla, že je nejuniverzální, nebo my jsme pro tu disciplínu nejuniverzální.
1: Myslíš si, že to může být i tím, že třeba trenéři se z generace na generaci trošičku jako vrací k té historii a přenáší si něco do budoucna? Mluvila si o tom, že právě tady ta minulost a historie má své kořeny. Myslíš si, že umíme i trenérsky tu čtvrtku u nás dobře trénovat?
2: Jo, řekla bych, že jo. Samozřejmě ty zkušenosti jsou obrovský a má to na to určitě vliv. To je samozřejmost, ano.
1: Já jsem tady zmínila takový současný fenomén, což je Lourdes Manuel, která ale odešla trénovat do tréninkové skupiny do zahraničí. Asi nejseš ty ta pravá, s kým bych to měla rozebírat, ale mě by zajímalo, jestli si myslíš, že to je spíš kvůli tréninkové skupině, aby měla dobré soupeřky, které jí budou v tom tréninku tahat dál, anebo třeba i ty tréninkové metody, jestli někde v zahraničí nejsou zase už o kousek dál a nedělej to trošičku jinak.
2: Myslím si, že pro Lu je to ideální v tom, že tam je mix toho, že třeba trenéry, co tady měla předtím, tak vlastně nejsem si jistá, jestli by zvládli tu komplexnost, kterou má v té cizině, v tom, že Lu je prostě star, která se tu objevila jako můza a taková star prostě potřebuje péči ze všech jakoby faktorů toho, že samozřejmě potřebuje trenéra, který má zkušenosti s tou celou tour, třeba diamantovek, to je prostě hrozná řehole, každý týden závod někde jinde. To je prostě připravování na finále mistrovství světa, olympiády a jsou to i věci přesně jako skupina. Tady v Česku není nikdo takhle rychle, jako je ona, tudíž samozřejmě nabízí se, aby trénovala s lidmi, kteří jsou stejně rychlí, lepší nebo aspoň o trošku horší, ale plus minus ta skupina. A samozřejmě i myslím si, že se ty lidi, ta mezinárodní skupina se možná i trošku víc podporuje, než třeba jen tady v Česku. A myslím si, že je to i trošku tou českou mentalitou, že tady ta konkurence je taková, že ne každý jí úplně přijme s otevřenou náručí a třeba si nechá tou konkurencí pomoct sám sobě, ale spíš jsou takový, že se hodně lidi porovnávají a tak. Ale mluvím ze své zkušenosti.
1: Čím je trénink na 400 metrů, ať už překážek nebo hladkou čtvrtku typický? Dá se to nějak jednoduše třeba laikovi vysvětlit, co je hlavní, to, co se musí jakoby natrénovat, aby člověk na této vzdálenosti byl dobrý?
2: Tak představte si, že 400 metrů je nejdelší sprint, tudíž nejvíc bolí. A na ten sprint musíte být co nejvíc univerzální v tom, že vlastně musíte být co nejrychlejší, zároveň musíte být poměrně vytrvalý, protože ten sprint trvá dlouho. A zároveň potřebujete být tak akorát vysoký, tak akorát nesmíte být ani úplně super malý. Musíte mít hodně naskákáno, musíte mít skvělý odraz, kort třeba na ty překážky. Snoubí se to samozřejmě i s technikou a je to, nechci říct stejně jako třeba víceboj, ale vlastně ten atlet musí být co nejlepší ve všem. Není to třeba jak vytrvalec, který hlavně buduje tu vytrvalost, nebo sprinter, který buší furt jen ty sprinty, ale vy vlastně musíte mít všechny ty pucle v uvozovkách.
1: Ty jsi zmínila to, že je to i vlastně trať, která nejvíc bolí, mm-hmm. nebo hodně bolí. Mm-hmm. Já znám jednu takovou propovídku, že vlastně čtvrtka je vlastně 300, že poslední stovku už si nepamatujete. Je to třeba i nějaká droga, to chtít se trápit, myslím taková ta pozitivní droga, že člověk vlastně zažívá ty opravdu těžký pocity na tréninku. Mm-hmm. Je to něco, co se dá třeba i mít rád?
2: Jo, mě to upřímně třeba teďka opravdu hodně chybí. Taková ta věc, samozřejmě je to těžký vysvětlovat lidem třeba, kteří nesportují, že vlastně máte rádi tu bolest, protože si říkají, ježišmarja, to jsou nějaký blázni. Ale můžu to dát příklad v tom, že třeba do něčeho se vám nechce a může to být cokoliv, prostě ranní běh nebo jít do posilovny po práci a do něčeho se vám vlastně nechce přirozeně. Ale vy to překonáte, jdete a pak máte třeba skvělý pocit, nebo jestli třeba běžíte nad očekávání, nebo v posilovně zvednete třeba víc, než jste čekali. A vlastně tady ten pocit, ty endorfiny, které to tělo vyplaví, tak na nich jste prostě jako závislí a máte vlastně z toho potom radost. Takže to, že vlastně neustále překonáváte sami sebe a děláte to, co nechcete, ale pak to něco přinese, tak to je vlastně to, proč my to děláme a věřím, že tady na tom příkladě to pochopí i lidi, kteří třeba neběhají 400 metrů.
1: Nikoleta Jichová je s námi na Radiožurnálu Sport.

0: Srdeční klasika Kateřiny Neumannové.
1: Nikoleta Jichová, atletka, která bohužel v současné době nemůže ze zdravotních důvodů být na atletické dráze, tak je s námi aspoň ve studiu Radiožurnálu Sport. Nikoleto, v tom období, kdy vlastně ty nemůžeš dělat to, co miluješ, to znamená naplno sport, je něco naopak, co si třeba dřív nestíhala a teď máš na to trošku víc času, aspoň nějaké pozitivum na tomto období najít?
2: Asi jo, samozřejmě dá se na tom najít něco pozitivního, tak mám určitě víc čas na kamarády, na rodinu, na svoje koníčky, na který jsem třeba tolik času neměla, přestože já jsem ty koníčky dost upravila té atletice, že vlastně snažila jsem se to kompenzovat, že když jsem běhala jak blázen na dráze, tak pak jsem ráda si četla, malovala a tak dále. A to jsou vlastně věci, které jsou poměrně klidné. Jenže teďka, jak nesportuju, tak vlastně mi chybí nějaký vybití, takže teďka hledám nový koníčky, abych se zase trochu vybila tu svoji energii.
1: Existují třeba nějaké sporty, kompenzační sporty, které dělat můžeš a aspoň se jimi udržuješ v nějaké obecné kondici? Mám na mysli třeba, vím, že atleti po zranění nohou občas chodili hodně plavat, dělali nějaké cvičení v bazénu, možná cyklistika, možná něco jiného. Existuje něco takového?
2: Jasně, těch alternativ je strašně moc, ale já jsem vlastně i díky té rehabilitaci, co jsem měla minulý rok, tak já jsem se naalternovala strašně moc, takže já jsem hodně jezdila na kole, já jsem hodně plavala, na bruslích jsem jezdila. A na běžkách, ale vlastně teďka jsem ve fázi, že jsem se zranila a vlastně všechno se mi tak zhroutilo zhruba před 3 týdny a ještě nejsem mentálně ve stavu, že bych jako měla chuť se do toho zase ponořit, takže teďka si dávám volno úplně od sportu a zatím jako trochu mám nutkání jít třeba na brusle, protože brusle mám ráda, ale ještě se tomu vyhýbám zatím.
1: Je období dovolených, prázdnin. Vyrážíte třeba s přítelem někam nebo trávíš svůj volný čas tady v Praze?
2: Zatím jsem teďka byla v Praze, protože rekonstruujeme byt a řešíme spousta z těch věcí, což je fajn, že mám aspoň trochu zaměstnanou mysl a nemusím myslet na to, jak mi utíká kariéra, ale řeším aspoň designování koupelen, obýváku a tak dále. Takže má to svoje benefity, ale dovolenou bych určitě chtěla, ale ještě musíme vymyslet kam. Samozřejmě díky té rekonstrukci si nemyslím, že by to byla nějaká obrovská luxusní dovolená, ale spíš prostě na chvilku vypadnout a být u moře. To by stačilo.
1: Tak já jsem chtěla položit otázku, jestli moře nebo hory, tak ty jsi mi odpověděla, že moře je správná cesta.
2: Ano.
1: Ty jsi umělecky založený člověk, už jenom z těch zmínek o tom, co tě baví, že maluješ, že se věnuješ designu bytu. Já tady mám napsáno malování, návštěva galerií, móda, hudba. Mm-hmm. Co z toho stojí nejvýše v tom, co vlastně máš ráda v oblasti umění?
2: Asi obecně to možná to malování, ale teďka spíš než to malování, teďka mi trochu chybí inspirace, tak spíš fakt ráda koukám v těch galeriích a zkrátka čekám, co mi ty obrazy řeknou.
1: Jak dlouho dokážeš strávit čas na třeba obraze nebo na nějaký malůvce, já nevím, jak to nazvat, ale
2: ano,
1: když
2: ano.
1: Něco prostě rozpracuješ, jak dlouho u toho vydržíš?
2: No, ty hodiny plynou docela rychle, takže neříkám, že stojím 3 hodiny před obrazem a přemýšlím nad smyslem života. To je samozřejmě přehnaný, ale třeba když se rozmaluju, tak maluju prostě třeba 4 hodiny a úplně zapomenu, já nevím, že mám třeba hlad nebo že mám někde bejt a tak. Takže to malování je docela nadlouho a to chození po těch galeriích je většinou taky aspoň tak na 2 hodiny celkově.
1: Kde končí tvá tvorba? Máš ji doma nebo ji daruješ dál?
2: Asi obojí. Bohužel doma. A už je to až moc a přítel je z toho trošku rozčílený, že jsou všude nějaké moje podivné malůvky, ale jak říkám, tím, že teďka designuju ten byt, tak maluju schválně obrazy, které by se měly hodit aspoň barevně i tematicky do toho bytu, ale uvidím, jak to tam bude sedět. Možná to, když to tam sedět nebude, tak to zase vyhodím, nechám to být.
1: Jak vlastně zvládáte s přítelem ten tvůj vlastně nový stav? Ty seš už delší dobu vlastně mimo ten tvůj

0: úplně standardní režim a určitě ty psychické dopady občas někdy takzvaně odnáší i ty nejbližší. Je to u vás taky tak? Je on s hromosvodem?
1: Jo, je. A mrzí mě to, ale on trochu říká, že má ten úděl, že on je jako extrémně klidný člověk a vždycky má nadhled a prostě správně mě namotivuje a i tím, že už spolu chodíme nějaký ten pátek, tak vlastně nemusím mu nějaký věci vysvětlovat. On sám ten sport dělal, chápe věci a prostě on ve mě pořád prostě nezlomně věří, že se vrátím a že budu zpátky prostě lítat, takže ta podpora je od něj velká a i pro něj to je náročný, protože on třeba v sobotu, kdy už konečně nemusí jít do práce, tak by třeba mohl dělat něco jiného, ale on jde třeba se mnou na trénink a i se mnou třeba běhá. Takže i pro něj to je smutný v tom, že on do toho vkládá taky poměrně dost energie a stejně tak, jak se to nevrací mě, tak se to nevrací jemu a vlastně nemůžeme to spolu slavit, tak to je pro ně taky náročný.
0: Nikole, to my v tebe také věříme. Minimálně ti budeme strašně moc držet palce, aby ten tvůj odložený návrat na dráhu dopadl dobře a že třeba za rok si tady popovídáme v úplně jiném duchu a díky, že jsi s námi byla na Radiožurnálu Sport.
1: Děkuji moc za pozvání a doufám, že se taky příště potkáme už za lepších konstelací.
2: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Zpátky do 80. Genesis a bezejmenné album z roku 1983. Nebo o rok mladší Queen a The Works, Genesis s Philem Collinsem nebo Queeni s Freddie Mercury. U nás na Facebooku si vyberte vinyl na pondělní večer.
1: Rádio Praha.
0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové.
3: Na Rádio Praha.
1: Host Lenky Vahalové.
4: Posloucháte Rádio Praha a mým hostem tentokrát bude Kateřina Chládková, jazykovědkyně a psycholingvistka. Jak se nejlépe naučit jazyk, jaký má názor na polygloty a proč zkoumá v rámci jazykovědy miminka, tak o tom všem budeme mluvit už za pár minut.